0: Botu působili, či se narodili velice zajímavé hudební osobnosti, o čemž už třeba širší veřejnost tolik neví. A já vím, že třeba k nám přijíždějí hosté ze zahraničí, kteří jsou pak překvapeni, že se v Brně třeba narodil Erich Wolfgang Korngold, nebo že tady byla světová premiéra baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofieva. A to jsou takové ty určité okamžiky, které jsme se snažili v této sezóně nějakým způsobem připomenout.
1: My se více dozvíme, když budeme probírat jednotlivé koncertní řady. Filharmonie Brno připravuje každoročně také takovou určitou sadu těch takzvaných mimořádných koncertů. Co tedy nás bude čekat?
0: Tak jednak už je to ten zmíněný zahajovací koncert sezóny, pak do této sady už pravidelně a už od počátku vůbec Filharmonie Brno, nebo tehdy ještě Státní filharmonie Brno, patří novoroční koncert. To je pravidelně 1. ledna.
1: Velice oblíbený.
0: Přesně tak. Je to i koncert, kde my nevstupujeme jenom do toho nového roku, ale zároveň slavíme svoje narozeniny, protože Filharmonie Brno oficiálně se vlastně zrodila 1. roku 1956. A od té doby se tyto novoroční koncerty konají s jedinou výjimkou kvůli covidu pravidelně. Takže tento koncert, tentokrát bude laděný do filmové hudby, ale s tím, že jsme se snažili vybrat takovou, neúplně tu prvoplánově, jak to dneska jsou populární koncerty, různé střípky z různých hudeb od různých autorů, ale snažili jsme se vzít větší symfonická díla, která právě na té filmové, původně filmové hudbě z ní vznikly. Takže tam zazní například díla Nino Rotti, už zmíněného Ericha Wolfganga Korngolda, nebo Joe Hisaishiho a dalších.
1: Z těch dalších koncertů, které tady v rámci těchto mimořádných večerů ještě Filharmonie připravuje, byste zmínil?
0: Zmínil bych určitě koncerty, které přinášejí do jisté míry nový formát. A tento formát vznikl vlastně z nouze naší absence toho opravdu velkého reprezentativního koncertního sálu. Posluchači možná vědí, možná nevědí, že náš koncertní sál se nachází v krásném besedním domě, ale tento besední dům není příliš velký, není určený na provozování velkých symfonických děl. A tak proto v tomto besedním domě hrajeme buď v menším obsazení, anebo zkoušíme právě na ty velké koncerty symfonické, které potom provádíme v Janáčkově divadle. A právě z této znouze vznikl nápad využít tento prostor, když hrajeme velká symfonická díla a dát posluchačům možnost, aby si mohli posadit i do orchestru a tím pádem tu hudbu vnímat úplně z jiného...
1: Z nitra přímo,
0: přesně tak. Samozřejmě, že to má svoje... Není to ten posluchačský zážitek, na který jsme zvyklí z těch koncertů. Na druhou stranu, když člověk má možnost sedět třeba vedle houslisty, nebo vedle bubeníka, nebo vedle tubisty a vnímat vlastně ty vztahy mezi jednotlivými sekcemi orchestru úplně jinak, tak to je pro něj velký zážitek.
1: Je to velký zážitek. Já bych podotknul jednu vlastní zkušenost, kdy jsem jako student poprvé zasedl jako hráč do symfonického orchestru, tak právě ten jedinečný dojem z toho být uvnitř toho je neskutečný. Takže věřím, že pro člověka zvenku to musí být opravdu mimořádná příležitost a něco naprosto jedinečného.
0: A my se právě tyto koncerty snažíme ještě nějakým způsobem dělat tematicky, takže už máme za sebou asi 3 sezóny, kdy tyto koncerty děláme a tentokrát bude téma Slyšet Brno, to znamená, že tam budeme právě na tomto koncertě vypichovat ty různé zajímavosti z hudebního Brna, z jeho minulosti. A další koncert se nazývá Hudba a dějiny a tento koncert vlastně provází hudbou, která byla nějakým způsobem ve vztahu k velkým historickým, ať už kladným, anebo negativním, anebo někde mezi osobnostem obecné historie.
1: Filharmonie Brno v Janáčkově divadle, to je ten první velký koncertní cyklus, taková ta první velká koncertní řada. My všichni se velmi těšíme a fandíme Filharmonii, abychom se dočkali Filharmonie v Janáčkově kulturním centru v novém koncertním sále. Nicméně Filharmonie má dvě velké symfonické koncertní řady. Mohli bychom tu první s tou římskou jedničkou nyní představit?
0: Tak ještě nutno říct, že každá ta řada má 4 programy, které se tedy zahrají vždycky dvakrát. A co se týče tedy té první řady, tak tam se můžeme těšit jednak na dirigenty, jako je náš už vlastně 8 let šéf-dirigent Dennis Russell Davies. Také se můžeme těšit na Tomáše Hanuse, brněnského rudáka, a na finsko-švédskou dirigentku Annu Marie Helsing. A programy většinou jsou koncipované tematicky. Právě tato řada má například první koncert, který je nazvaný Za oceánské ozvěny. A ten program zahrnuje díla jednak amerických skladatelů, to protože náš šéf-dirigent Dennis Russell Davies je Američan a velice rád uvádí právě díla amerických skladatelů. Takže zazní v české premiéře například 9. symfonie od Williama Bolcoma nebo slavný houslový koncert od Samuela Barbera v interpretaci Roberta McDuffieho, který mimochodem toto dílo nastudoval právě pod vedením ještě Samuela Barbera. A celý večer zakončí 4. symfonie Bohuslava Martinů, což je dílo, které vzniklo právě ve Spojených státech za skladatelova pobytu tam.
1: Všechny ty koncerty, jak jsme zmínili, nesou určité názvy, podtituly Mezi Brnem, Paříží a Londýnem. Ten mě také zaujal.
0: Tam jsou na programu díla od Vítězslavy Kaprálové, Vojenská symfonieta. Pak tam jsou Staré a nové tance od Miloše Štědroně, který v příštím roce oslaví své 85. narozeniny, a Fantastická symfonie od Hektora Berlioce. A ten název vznikl tak, že ta 3 města se opravdu tímto koncertem, tímto programem prolínají úplně dokonale. Protože máme Vítězslavu Kaprálovou, brněnskou rodačku, ale ona se proslavila mimo jiné právě tou Vojenskou symfonietou díky tomu, že toto dílo sama dirigovala v Londýně, tehdy orchestr BBC. Zmiňoval jsem dirigentku Annu Marie Helsing, což je v současné době šéf-dirigentka BBC koncert orchestra. A tak to máme tu vazbu Londýn, Brno. Anna Maria Helsing zde v Brně také před rokem vystoupila se svým orchestrem právě na Moravském podzimu, takže už máme další vazbu Brno a Londýn. Paříž tam je díky tomu, že jednak Fantastická symfonie, to znamená Hector Berlioz, ale on byl inspirovaný londýnskou společností, která tehdy vystupovala právě v Paříži. Takže už máme Paříž a Londýn. A Miloš Štědroň do toho vlastně vplouvá tím způsobem, že on mimo jiné také rekonstruoval koncertino od Vítězslavy Kaprálové, což je dílo, které skladatelka započala v Paříži během svého studijního pobytu. Takže proto se tato 3 města tam opravdu krásnými těmito různými zákrutami dramaturgickými prolínají.
1: V dubnu potom připravuje Filharmonie koncert Všechny cesty vedou do Brna, ten nemůžeme opomenout.
0: Tak, to je vlastně jeden z těch klíčových koncertů, který Brno vlastně se snaží přinést na světovou mapu hudebního dění, ať už v minulosti, nebo doufám, že i do budoucnosti. Jednak tento koncert bude dirigovat tedy brněnský rodák Tomáš Hanus. Jednak na programu jsou díla od Sergeje Prokofieva, od Richarda Strause a od Leoše Janáčka. Leoš Janáček, samozřejmě, to je jasné, ta vazba na Brno, byl to jeho Taras Bulba. Pak je na programu Don Juan, symfonická báseň Richarda Strause. A to proto, že Richard Strauss zde v Brně v roce 1911 byl a v tehdejším německém domě dirigoval právě symfonickou báseň Don Juan. A Sergej Prokofiev, už jsem zmiňoval, že tedy zde zazněla ve světové premiéře hudba k baletu, nebo celý balet zde byl premiérovaný, Romeo a Julie, ale protože jsme svity z tohoto baletu uváděli celkem nedávno, tak jsme zvolili jeho symfonický koncert pro violončelo a orchestr. A zajímavostí je, že vlastně tato skladba vznikla přepracováním jeho koncertu pro violončelo a orchestr, který vznikl právě v roce, když měl světovou premiéru balet Roma a Julie.

0: dur, která vlastně je v něčem už i tou tóninou, ale vlastně i tou atmosférou celé skladby je velice pastorální, takže ta příroda tam je přítomná. A mezi těmito díly zazní klavírní koncert od Fazila Saje, tureckého skladatele a klavíristy, který napsal klavírní koncert Matka země. A to je velice, velice aktuální dílo, které nějakým způsobem reaguje na změny klimatu, je to velice ekologické, environmentální skladba, jak to dneska je vlastně takové až klišovitě se k tomu říká. A Fazil Say se k nám vlastně vrací po několika měsících, protože to účinkoval v minulé sezóně, a zároveň i po asi 10 letech, kdy tu byl jako rezidenční umělec, jako skladatel i jako klavírista se tehdy představil, měl obrovský úspěch, takže kdykoliv se k nám do Brna vrátí, tak ten úspěch má vždycky obrovský.
1: Zaposloucháme se do první ukázky dnešního pořadu a tou bude právě úryvek z Vojenské symfoniety Vítězslavy Kaprálové v podání Filharmonie Brno pod taktovkou Olgy Machoňové Pavlu.

0: Hostem dnešní Oktávy je dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš, se kterým představujeme novou sezonu tohoto tělesa. Pane Mikeši, pojďme se podívat na další cykly. My jsme představili ten první velký symfonický cyklus v Janáčkově divadle, ale Filharmonie má dva takové. Tedy Filharmonie v divadle s Římským 2.
1: To je zase cyklus, ve kterém se můžeme těšit jednak na našeho pana šéfdirigenta Denise Russella Davise, také na našeho stálého hostujícího dirigenta Roberta Kružíka a na světovou dirigentskou hvězdu Davida Robertsna. A celý ten cyklus začíná v prosinci, což je to předvánoční období, kdy se snažíme vždycky navnadit publikum už na ten vlastně na ty Vánoce v době adventu.
0: A přinesete zimní snění.
1: A přineseme zimní snění. Čili zazní první symfonie od Petra Iliče Čajkovského, která má přímo podtitul Zimní sny. A k tomu zazní, kantáta Wolfganga Amadea Mozarta Davide Penitente, což je dílo, které není až tak často uváděné, ale je mnohem známější samozřejmě jeho mše C mol, která vznikla právě z této kantáty. A není to jenom tak, že bychom za každou cenu chtěli dát Čajkovského a Mozarta, tam je mnohem hlubší vztah, protože víme, že Petr Iljič Čajkovský Mozarta zbožňoval. Takže tam je právě ten vztah mezi těmito dvěma skladateli, byť samozřejmě historický na dálku.
0: Další koncert se potom uskuteční v lednu roku 2027 a ten je hodně specifický.
1: Ten je velice specifický. Ten bude velice americký a na programu bude šestá symfonie od Filipa Glase a dílo, které už jsme v Brně jednou provedli, a to je Amélia od Laurie Anderson. Řekl bych vlastně umělkyně, která pochází víc třeba z té populárnější pop scény, která se proslavila už v 80. letech právě svým písněmi. Ale toto dílo Amélia je dílem, ke kterému ji inspiroval příběh Amélie Eckhartové, letkyně, která jejíž osudy vlastně už dnes nevíme, protože nevíme, jakým způsobem skončila. A ta skladba reaguje právě na ten poslední její let, kdy ztratila kontakt s tím navigátorem a letadlo její se zřítilo neznámo kde. A pro mě je klíčové, že na tomto koncertě se byť ne přímo v jedné skladbě, ale na tom jednom pódiu prostřídají dvě unikátní umělkyně, které v něčem mají k sobě velice blízko. Jsou velice specifické. A to je tedy Laurie Anderson, která bude vystupovat jako, nechci říkat ono zpěvačka, protože ona je spíš vypravěčka a zároveň hráčka na elektronické housle a tak dále. A zároveň autorka tedy té skladby. A ve symfonii číslo 6 od Filipa Glase se jako solistka představí Iva Bitová. A to Iva Bitová a Laurie Anderson na programu jednoho koncertu je prostě pro mě byl vždycky sen a jsem moc rád, že se to uskuteční. Obě už se nedávno potkali, seznámili se, hned si padli do noty a do oka, takže moc se na ten koncert těším.
0: To takové setkání dvou světů?
1: Myslím si, že ano, ale zároveň obě se vlastně tím, že se pohybují jak ve sféře klasické hudby, ale mnohem víc jsou zakořeněné právě buď řekněme v alternativní hudbě, nevím, do jakou škatulku bych teď vymyslel adekvátnější, tak jsou si v něčem velice, velice podobné.
0: Březnový koncert přinese dva autory židovského původu, Ulmana a Mahlera. To jsou autoři, kteří jsou, řekl bych, dnes již zcela prosazení na koncertním pódiu, i když u Ulmana stále objevujeme a možná jsme překvapeni jeho obrovskou genialitou.
1: Je to tak. A myslím si, že ta genialita i do jisté míry souvisí právě s zájmem těch terezínských skladatelů a Ulmana obzvlášť, právě v díle Gustava Mahlera. A myslím si, že tento koncert právě ukáže určité souvislosti mezi tou hudbou. Od Ulmana zazní klavírní koncert a od Gustava Mahlera pátá symfonie. Moc se na ten koncert taky těším.
0: Kdo bude solistou klavírního koncertu?
1: Bude Jan Bartoš, český vynikající interpret, který vlastně toto dílo už několikrát provedl a velice, velice se na to dílo hodí.
0: Velkým fenoménem bude jistě květnový koncert. Již kvůli dirigentovi.
1: Bude. Je to David Robertson, americký dirigent, který má samozřejmě za sebou obrovskou dráhu, obrovskou kariéru, ale zajímavostí je, že on, neříkám hned na počátku, ale v těch počátcích, to znamená na přelomu 80. 90. let, asi třikrát účinkoval zde v Brně spolu s brněnskými filharmoniky. A myslím si, že právě tyto vzpomínky pomohli tomu, aby se nám ho podařilo po těch zhruba 35 letech do Brna dostat znovu k našemu orchestru. V orchestru ještě dodnes sedí řada pamětníků, kteří na tyto koncerty pamatují s obrovskou láskou, úctou k Robertsonovi. Takže jsem rád, že jsme jim do jisté míry mohli ten cíl splnit, sen a přání, aby se tu mohlo objevit znovu.
0: Co zazní na tomto večeru?
1: Na tomto večeru zazní dvě díla, která z mého pohledu k sobě nějakým způsobem taky velice, velice silně patří, a to je violový koncert Alfreda Schnittkeho a devátá symfonie Antona Brucknera. Obří díla. Zajímavostí je, že obě jsou třívětá, ale ve schématu pomalá věta, rychlá věta, pomalá věta. Stejně tak Bruckner, jeho devátá symfonie. Tam je to z důvodu, že on tuto dílo už poté nedokončil. A tím vyzněním v podstatě ty skladby k sobě velice, velice silně patří.
0: Solistkou bude Eva Krestová, která studovala na brněnské konzervatoři také a dnes je vedoucí skupiny viol v České filharmonii.
1: Je to tak, já jsem rád, že David Robertson ji jako solistku akceptoval a myslím si, že to o něčem taky vypovídá. On jednak ji zná samozřejmě z jeho působení u České filharmonie v posledních letech, kde se objevuje pravidelně. Takže důvěřuje i hudebnici, která nevystupuje jenom jako solistka, ale o svých kvalitách v tomto díle určitě přesvědčí.
0: My jsme zmínili, že právě v druhém cyklu filharmonie zazní hudba Filipa Glase a my se nyní zaposloucháme do další ukázky dnešního pořadu a to bude poslední část ze 12. symfonie Filipa Glase. Filharmonii Brno řídí Dennis Russell Davis.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, ve které si o Filharmonii Brno povídáme společně s dramaturgem Vítězslavem Mikešem. Filharmonie sídlí v brněnském Besedním domě. Zde je tedy doma.
1: Zde je doma.
0: A tak se jmenuje i cyklus, který právě nabízí koncerty Filharmonie doma.
1: To je cyklus, který rozhodně nestojí až jako třetí v pořadí a osobně tento cyklus mám velice rád. Byť si, jak už jsem říkal, nemůžeme v Besedním domě dovolit díla pro ten velký symfonický orchestr, ale o to víc je to výzva hledat v tom komorně orchestrálním zvuku takové programy, které nabízejí různé kontrasty, které se doplňují, může to být od hudby vlastně od baroka až do současnosti a ty kombinace tam mám velice rád. Když se to podaří, tak je to krásný koncert.
0: Co byste představil z tohoto cyklu?
1: Já bych určitě představil, můžeme hned první koncert představit samozřejmě, který nese název Harmonie protikladů. A na programu budou díla Josefa Haydna, jeho symfonie číslo 84, to znamená z cyklu pařížských symfonií. Bude tam Air od Thomase Adese, současného britského skladatele. A bude tam Britnova symfonie pro violončelo a orchestr. A je krásný kontrast mezi těmi dvěma britskými skladateli, tím Adesem, to je nádherná skladba, kratší pro solové housle a orchestr, která se vznáší kamsi k nebesům. A proti tomu ta Britnova symfonie, která je spíš temnějším dílem, ale nádherným samozřejmě. Zajímavostí je, že v sezóně, občas mám rád, když v sezóně jsou určité vazby i napříč tou sezónu, napříč různými koncerty. A my vlastně v příští sezóně uvádíme dvě díla, která jsou v podstatě koncerty pro violončelo, ale zároveň symfoniemi. Obě tato díla vznikla pro Mstislava Rostropoviče, je to tedy ta Britnova a Prokofjevova. A nutno ještě připomenout, že v roce 2027 si budeme připomínat právě 100 let od narození Mstislava Rostropoviče. Kdo bude chtít poznat obě tato díla, musí navštívit oba koncerty v příští sezóně.
0: To bude stát za to. Prosincový koncert nese podtitul Prasvětlo.
1: To už asi každý fanoušek nebo příznivec vážné hudby bude vědět, že tam bude na programu Gustav Mahler a jeho písně z Chlapcova kouzelného rohu. Já mám radost, že se k nám do Brna vrací Christoph Pregardien, německý tenorista, který je zrovna právě v tomto repertoáru jako doma. A kromě těchto Mahlerových písní na tomto koncertě zazní také svita z baletu Pulcinella od Igora Stravinského, zazní tam také Siegfriedova idyla Richarda Wagnera, což mimochodem je dílo, které nějakým způsobem s tím adventem souvisí, protože tenkrát to vzniklo jako dárek Wagnerově manželce Cosimě a premiéru mělo právě ve vánoční čas. A bude tam také předehra od Antonína Reichy, což je autor, kterého už považuji za našeho takového usazeného, co se týče Brna, protože rádi znovu objevujeme ta jeho orchestrální díla, která...
0: Filharmonie se zaobírá tím jeho dílem průběžně. A jsou to doslova objevy, zjišťujeme, jaký genius to byl.
1: Je to tak, je.
0: Filharmonický cyklus v Besedním domě bude pokračovat i v novém roce, tedy v lednu 2027. Co připravuje Filharmonie pro tady tyto zimní a jarní koncerty?
1: Leden je první měsíc v roce. A my jsme tento koncert nazvali Lednové jedničky. A to z toho důvodu, že na tomto koncertě zazní první klavírní koncert Bohuslava Martinů, který měl premiéru přesně před 100 lety. Zazní tam první symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho a zazní tam skerco od Břetislava Bakaly, což byl první šéf-dirigent brněnských filharmoniků. Takže samé jedničky a samozřejmě, že to není jenom kvůli těm jedničkám, ale jsou tam mnohem hlubší vazby i hudební. Můžeme zmínit například to, že Bohuslav Martinů v Brně, to už vlastně bylo řečeno, s Brnem nějakým způsobem v počátcích své kariéry byl zpřízněn, protože tu byly i světové premiéry jeho děl. Mimo jiné se o to zasloužil právě i Břetislav Bakala.
0: Právě ta spojitost Bakala Martinu je krásná.
1: A ten jeho Martinu, myslím, klavírní koncert je v neoklasickém duchu a to už zase má tu souvislost s tím Mendelssohnem, který je vlastně ještě ve své době klasický, že jo, vychází z těch klasiků. Takže ten klasicismus a neoklasicismus tam vytváří hezkou vazbu, hezkou souvislost.
0: Vy jste zmínil, že ten besední dům nabízí možnosti jít až třeba k tomu hudebnímu baroku. A to právě nabídne ten následující koncert, který se uskuteční v únoru.
1: My jsme využili kontaktu z Moravského podzemu 2025, když přijel orchestr a sbor The Age of Enlightenment, tedy orchestr a sbor věku osvícenství. A tento koncert dirigoval John Budd, což je jejich šéf-dirigent, nebo něco jako šéf-dirigent. A já mám vždycky snahu, když máme hrát barokní hudbu, na kterou se dneska vyprofilovalo spousta specializovaných ansámblů, kteří hrají poučeně tuto hudbu. A naši filharmonici jsou samozřejmě zvyklí buď to hrát po staru, anebo myslím si, že bychom měli držet aspoň trošku ten krok. A tím krokem může být přítomnost dirigenta, který má zkušenost právě s tou poučenou interpretací.
0: Už to tak bylo i v minulosti.
1: Takže John Budd je zárukou toho člověka, který našemu orchestru předá ty své zkušenosti a protože to je vynikající nejenom interpret, ale i badatel, co se týče díla Johanna Sebastiana Bacha, tak jsme vymysleli právě s ním program, který bude zahrnovat díla Johanna Sebastiana Bacha, ale také jeho syna, jednoho z jeho synů, Karla Filipa Emanuela Bacha. A to bude velice, velice zajímavé dílo, Magnifikat, jeho rozšířenější hamburské verzi. A spolu s naším orchestrem a dirigentem Johnem Buttem se na tom provedení bude podílet Silencium Ensemble, což je sbor zde místní, který se právě na hudbu baroka specializuje.
0: Další koncerty se potom uskuteční v dubnu.
1: Tam se zní díla Erné Dohnányho, jehož 150. výročí narození si budeme připomínat. Zazní také Brahmsova serenáda číslo 1 a zazní předehrace dur pro dechové nástroje Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Dohnányho houslový druhý koncert zní v podání Milana Pali, který na tuto hudbu je jako stvořený na tu 20. století. A zase ten program vznikal různými vazbami, určeným hlavně mezi tedy Dohnányhým a Brahmsem, protože se traduje, že Brahms v podstatě objevil ten Dohnányho talent. A Dohnány dlouhá léta byl spíš braný jako klavírní virtuóz, než jako skladatel, ale myslím si, že ten houslový koncert skvěle ukáže, že i jako skladatel tedy obstojí naprosto bez problému.
0: Celou řadu koncertů v Besedním domě potom uzavřou koncerty na konci května Pocta Beethovenovi.
1: Protože rok 2027 bude beethovenovský, byť je to takové to 200 let od jeho úmrtí, vždycky to úmrtí, když se připomíná, ale reflektovat, jakým způsobem by se to mělo. A ten koncert bude sestávat právě z Beethovenových děl. K našemu orchestru se vrátí Chen Reis, světoznámá sopranistka, která zase na tento repertoár naprosto jedinečná, zaspívá několik árií, koncertních árií od Beethovena a také se bude podílet na kompletní scénické hudbě k Egmontovi. A kromě Beethovenových děl tam zazní také skladba od současného estonského skladatele Erki Svena Týra, který s naším orchestrem vlastně už také má nějakou dlouhodobější spolupráci. A z jeho díla zazní předehra Fantasma, která je vlastně inspirovaná Beethovenovým Coriolánem.
0: Na únorovém koncertě Filharmonie Brno v Besedním domě zazní Magnifikat Karla Filipa Emanuela Bacha, jak jsme zmínili, a my si nyní poslechneme ukázku právě z tohoto díla v nastudování sboru a orchestru Bach Collegium Stuttgart pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Dnešní oktáva je věnována Filharmonii Brno. Pane Mikeši, Brněnská filharmonie se již mnoho let také zaobírá edukací, koncerty pro rodiny a pro ty nejmladší posluchače. Ty jsou tradičně velice zajímavé a jsou velmi oblíbené. Věřím, že tomu nebude jinak ani v této sezóně.
1: Nebude. Já si myslím, že za poslední roky Filharmonie Brno, a je to hlavně díky, to musím vyzvihnout, roli Kristýny Drášilové, která stojí za obrovským, ale opravdu obrovským rozvojem těch edukačních aktivit. Dříve Filharmonie zahrála několik výchovných koncertů a měla svoje stále rodinný abonmá, ale v posledních letech se rozvinuly různé akce, aktivity pro úplně ty nejmenší děti ještě v kočárku, až vlastně po ty děti, které už pomaličku přecházejí do role těch posluchačů našich abonentních koncertů. A těch aktivit je opravdu velké množství, počínají různými workshopy přes výchovné koncerty komorní, orchestrální, až právě po ta pro ty rodinné koncerty, které se konají pravidelně v sobotu dopoledne a už i odpoledne.
0: Takže určitě stojí za to si je vyhledat a navštívit. Dají se vůbec sehnat lístky na tyto koncerty? Možná už je to i problém někdy.
1: No, řada těch edukačních aktivit, tím, že to je spojeno například i se školami, které nejsou takhle vlastně veřejně, jenom je to učeno těm hlavně školám, tak ty bývají hned na začátku roku vyprodány. Kolikrát nám školy ještě volají a prosí, abychom přidali, nebo jestli by se tam přeci našli nějaké skulinky pro nějaké skupinky dětí z jejich školy. Má to opravdu velký úspěch. Pak máme ty koncerty, které se postupně prodávají, ale obecně platí, že o ty dětské koncerty je opravdu velký zájem.
0: Filharmonie také zaštiťuje komorní večery v Besedním domě a také koncerty, které jsou spojeny s akademií, s orchestrální akademií Filharmonie Brno s názvem Mladá krev. Ty mají specifickou atmosféru.
1: Mají. Mladá krev je vlastně určená pro členy naší orchestrální akademie, kteří jejich hlavní náplní je samozřejmě účinkování v různých projektech v orchestru, ale mají možnost vystoupit i této komorní řadě v různých kombinacích, vyzkoušet si třeba, když potřebují do školy nebo někam na soutěž nebo k různým zkouškám, absolventským koncertům a tak dále, obehrát si třeba nějakou komorní skladbu, ať už solovou nebo v různých ansámblech. A to jim dává vlastně možnost vystoupit v tomto cyklu. S tím, že to je vždycky velice intimně nasvícený besední dům, není to na pódiu, ale koná se to dole. Posluchači jsou rozestaveni okolo těch interpretů. Má to vždycky krásnou původnou atmosféru. Mám tyto koncerty velice rád.
0: A na co byste třeba upozornil právě z toho cyklu komorně v Besedním domě?
1: Já bych rád samozřejmě upozornil na všechno. Ale těším se velice na hostování komorního orchestru z Krakova, který vystoupí pod taktovkou českého dirigenta Františka Macka a se solistou Janem Mráčkem. Moc se těším na recital již zmíněného Johna Batta, který usedne jak k čembalu, tak také k varhanám, které v Besedním domě máme. A nově je máme teď vyčištěné a zrekonstruované, takže budou znít mnohem, mnohem lépe, než zněli dosud. A těším se také na koncert našeho dechového kvinteta filharmonického, který má velice zajímavý program, který mimo jiné zahrnuje i skladbu od Miloše Štědroně a Arnošta Parše.
0: Filharmonie je široce rozkročená a takovým určitým doplňkem právě té její nabídky je zajímavý cyklus, který možná nespadá úplně do našeho pořadu o klasické hudbě. A tento cyklus se věnuje jazzu a world music.
1: Ta myšlenka vznikla z toho, že tyto žánry si většinou spojíme buď s nějakým klubovým prostředím, anebo s velkými koncerty těch velkých hvězd, ale v podstatě málo která filharmonie, aspoň v České republice, taková určitě není, která by pořádala cyklus koncertního jazzu. To znamená, že tím vlastně otevírá své prostředí, svůj prostor, publiku, které třeba nechodí na klasickou hudbu, ale přijde na ten koncertní jazz. A pak už se nám stalo, že dost často tito posluchači třeba právě přijdou na koncert vážné hudby. A nebo naopak, naši posluchači, kteří jsou pravidelnými návštěvníky našich klasických koncertů, tak využili této příležitosti a chodí na tyto jazzové koncerty.
0: Konec konců zmínili jsme několikrát díla Bohuslava Martinů, která zazní v příští sezóně, a Martinů a inspirace jazzem, ty se nabízejí.
1: Je to tak.
0: Je tedy opravdu z čeho vybírat. Milí posluchači, nezapomeňte hned na zahajovací koncert Filharmonie Brno, který se uskuteční 20. září v Janáčkově divadle. Pane Mikeši, děkuji za moc zajímavý rozhovor a přeji Brněnské filharmonii vydařenou 71. koncertní sezonu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a za možnost prezentovat tady tu naši sezonu.
0: Děkuji, naslyšenou. Dnešním hostem v Oktávě byl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. Pořadem vás provázel a mnoho radosti z krásné hudby přeje ze studia Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Krásný pondělní podvečer vám všem, kteří ve čtvrt na osm posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí. Dnes jsme v koncertním studiu, takže nás můžete sledovat i na našem YouTube kanálu, pokud chcete vidět kapelu Nebe z tebe i vizuálně. A já tady kapelu vítám. Pěkný večer oběma.
3: Dobrý večer.
4: Ahoj.
2: Jmenovitě Štěpán Hulc a Terka Šlahařová. Kapela Nebe z tebe je našim posluchačům sice dobře známá, ale vlastně jste tady velmi dlouho nebyli. Dobře známá proto, že jste koncertů tady ve studiu Proglasu odehráli, myslím, 4 v minulosti. A dnes je to tady po páté, po 7 letech ale, což je poměrně dlouhá doba a o tom se samozřejmě budeme bavit. Co jste dělali, co děláte, protože je pravda, že my se teď potkáváme v čase, který je pro vás ale velmi zajímavý.
4: Je to tak.
2: Je to tak. Zatím to necháme takto otevřené, necháme posluchače zvědavé a nabídneme jim první ukázku, první písničku dnešního živého koncertu ze studia Proglasu, která to bude?
4: Do popela.

0: Tak milí posluchači, Rádia Proglas, slyšíte asi i potlesk, byť mírný, máme tady dnes i tři diváky, děkujeme za to, protože dnes můžete poslouchat a také sledovat na našem YouTube kanálu živý koncert ze studia Proglasu, kapela Nebe z tebe, Štěpán Hulce, Terka Šlahařová jsou tady dnes. To mě přivádí k první otázce, předtím, než se podíváme na ty zajímavé věci, které vás teď provází, protože vy jste v minulosti tu prý vystupovali v poměrně vysokém počtu, ve velkém počtu a vlastně každým tím koncertem to asi redukujete a redukujete a pokračujete v tom i dnes, protože jste tady v historicky nejnižším počtu vůbec, ve dvou tedy. To je aktuální sestava nebo ostatní nemohli?
1: Tak co by kapelně starší člen se ujímám slova a je to zajímavý úhel pohledu, že vlastně každý koncert na Proglase znamená redukci. To bych nerad, kdyby to někdo takhle pobral, protože s Terezou chci spolupracovat v příštích dnech, měsících, minutách, vteřinách a tak dále. Je to tak, že plevy odešly na jevišti, zůstává zrno. Jo, prostě nakonec to tak vyšlo přes všechny moje big beatové snahy a snahy o to, aby jsme vždycky měli basáka a vždycky tam byl perkusista, vždycky jsem dělal kachonistu, jo, a vždycky, aby tam byla nějaká mandolína, jo, pak mě někdo říkal, hele, a tak housle, jo, prostě, co kdyby, a pak přišel Slovák a říká, čo kdyby, sláky, tak jsem si to nechal přeložit a říkal jsem si, jako ne, jo, to bude folkový a já jsem takový akustik, ale jako folk úplně a ještě trampsky a tak dále, jo, a vidíš, no, jsem tady po portě s Terezou a jako sešlo se to postupně přes hromady diskuzí a momentů a výměn a když jsem přestal uvolňovat energii na to, abych to udržoval ve vchodu jako velký těleso, tak najednou jsme se nějak osvobodili a ty chceš něco říct? No, takže dobrý.
0: A nese to ovoce a tím už se dostáváme k té možná první, no oni jsou všechny stejně čerstvé ty věci, tak, ale i když možná tahle je čerstvější, přece jenom je to vlastně včerejší
1: záležitost.
0: Do Popela
1: jsme poprvé hráli na Proglase v roce 2000 poprvé.
0: To jsem nemyslel. v kolikátém roce?
1: Já vůbec nevím, já nevím, jestli jsme tady byli prvně 2012.
2: Myslím, že ten první
0: 2011, to jsem našel já. No 15 let je to, no.
1: Vůbec nevím, no. Jo. Ale nepoznali byste ji, Tereza si ji zafixovala tehdy a když jsem jí teďka zahrál tuhle úpravu na podzim, tak mě se svým obvyklým humorem, který miluju, řekla, se na to zvyknu. Jo, takže.
2: Ale vlastně se mi nakonec i líbí, jo? Není to jenom o tom zvyku.
0: Jak říkají muzikanti, když se jim něco nelíbí. Zajímavý.
1: Jo, jo.
0: Ale pojďme zpátky, ať od toho neodběhneme. Ta nejčerstvější věc je vlastně to, že vy jste se včera odstli v Řevnicích, že?
1: Už i v pátek.
0: Už i v pátek, ale včera byl ten den D.
1: Předávací den těch cen.
0: A co se tam stalo?
1: Pojď na to.
2: No prostě máme tu autorskou portu, no.
0: Máte tu autorskou portu.
2: Máme.
0: Takže to je jedna z těch nejaktuálnějších novinek, která je teď teda s vámi, ale ještě, není to všecko, že jo? Tam je ještě něco, co předcházel k tomu jako o pár dní jenom.
1: Velmi důležitý kroky tam jsou, který k tomuhle vyústili. A když to vezmu ze široka, velmi, velmi ze široka, tak vlastně jsem vyhrál autorskou portu s kapelou Nebe z tebe v roce 2015 a tehdy jsem si myslel, že se tím něco stane. Jo? Vyhrál portu. No, takže teď jsme to udělali jinak a dali jsme se dohromady s producentem Honzou JDG Sládkem, u Adama Pakosty v Sound Device jsme nahráli single, o který teď půjde, který nám vlastně tu autorskou portu vyhrál a vlastně jsme přišli na tu portu uchystaní s tím, že máme nahranou píseň, máme k ní klip, máme uchystanou sbírku na album, jo, všechny tyhle věci tam prostě probíhají zároveň, protože jsem pochopil, že když člověk vyhraje soutěž a pak jako si říká, tak teď to začnu řešit, tak při dnešní rychlosti výměny informací za 3 měsíce nikdo neví, o čem ten vítěz hovoří, jako, jo. Ale to bych se rozpovídal dál. Tohle shrnutí je asi snad základní. No.
0: To je, ano, to je v bodech, pak se když tak tomu vrátíme určitě, podíváme se na to teda, co vás čeká, vlastně, co to třeba může znamenat. Teď následuje další písnička, bude to jedna nebo dvě, budou to dvě spřažené písničky, tak pojďme jenom říct názvy.
2: Jo, tak první se jmenuje Příběhy něhy. Je to vlastně taková nejněžnější naše nejmilejší novinka. A hned po ní zahrajeme Co pošlem dál, právě tu výherní z té Porty.

0: Slyšíte potlesk, milí posluchači, protože dnes máte možnost poslouchat živý koncert ze studia Proglasu s kapelou Nebestebe. Máte možnost ho zároveň i sledovat na našem YouTube kanálu. Štěpán Hulca, Terka Šlahařová, aktuální složení kapely Nebestebe a čerství vítězové autorské porty z jubilejního 60. ročníku tohoto festivalu. Čerství vlastně laureáti, protože včera jste tu cenu dostali, je to tak?
1: Je to
0: a toto
1: tak.
0: Byla ta písnička, za kterou jste ji dostali.
1: Ano. Je to tak.
0: Mě napadlo, že vlastně to jsou dva velké kontrasty. No velké, to je prostě jeden kontrast, protože vy jste to včera hráli, nebo včera jste to hráli.
1: V pátek,
0: ale včera jste tu cenu dostali. V pátek a byli tam lidi, že jo? Byly tam stovky lidí.
1: Je to tak.
0: A dnes je nás tady pár. Čili úplně zase jiná dynamika, jiná odezva určitě.
2: My to tak asi nebereme.
0: Neberete to, mě právě zajímalo, jak to vnímáte vlastně, jak tam třeba na to lidi reagovali během toho, nebo potom.
1: Jako... Vezmu to z té veselější stránky. Já jsem v rámci zvukové zkoušky se dobral problému s kytarou.
0: V pátek.
1: Takže zvuková zkouška proběhla způsobem, máš to tam, víš co, jo? A něco si s tím a tak dále, u nás to není. Takže pak jsem vlastně zjistil, že hrajeme. A přiznám se, že v tu chvíli jsem vlastně spíš zvědavý, co řekne Terka o publiku a pocitu z publika, protože já jsem vlastně... Celý set odehrál ve stavu předchozího, řekněme, složitě vybrané zákruty. A vlastně se přiznám, že jsem to skrz tohle prisma jako nestihl moc vnímat. Mm. Jo? Že nevím, jako, jak to...
2: No, co se týče publika, tak ano, tam to samozřejmě bylo hodně na očích, ti lidi, a my jsme byli hodně na očích, ale já, jako pokud bych mluvila přímo za sebe, tak já to vnímám, že ti lidé nás tady i vidí, i poslouchají, takže ta nervozita je tam vlastně pořád stejná.
1: Jo, to se nemění. V 2008 jsem měl první koncert a nikdy jsem předtím s kapelou vlastně nikde nehrál a spíš to beru, jako, že jsem si zvykl na to, že je člověk jako kdyby v nějakým driveu, jo, než že by si řekl, jo, tak už to mám po těch letech jako najetý a vlastně mě to jako... nějak nebere. Jako po každý, když to mám před někým zahrát, tak je to pro mě stejná síla.
0: Proto to asi člověk i dělá, ne? Kdyby vlastně už to tam nebylo, tak by to mohlo znamenat nějakou apatii a tím pádem, že už vlastně mu to nic nedává.
1: Já nevím, já bych to někdy radši hrál v klidu.
0: To já chápu úplně, ale vlastně to mám pocit, že se toho člověk nikdy nedobere.
1: Je to možný,
0: a má pocit, že jo. A že to jako někdy přijde, ale možná ne. Jak to tam vlastně je? Vy jste říkali teda set, že jste hráli, to znamená, že tam máte možnost zahrát třeba tři písničky.
1: A... Ty, co jste slyšeli, jsme tam zahráli.
0: Takže my jsme slyšeli ty tři a potom vlastně vy nevíte, za kterou, nebo vy jako vyberete, řekněme, ty tři, které si myslíte, že jsou nejlepší nebo potenciálně nejlepší, abyste za jednu z nich tu autorskou portu mohli získat?
1: Je to dopředu určený. Kterou písničku chci přihlásit. Aha. A můžu přihlásit všechny tři. Na první portu jsem přihlásil všechno, prostě co uvidíme. Jo? A tady jsme se prostě nasměrovali, na co pošlem dál a spíš jsme hledali k ní dvě písničky, které budou dostatečně zajímavé, každá jiná, každá svá, tak aby ten set byl postavený hezky. To je něco, co jsem neřešil s předchozíma sestavama kapely vůbec. Mhm. Ještě se mě to tam ani nespínalo, že to je třeba lepší to mít vystavěný.
0: A tu cenu vám teda udělí porota, nebo to je divácká cena?
2: No, tam jsou vlastně tři kategorie na té portě. Jedna kategorie je ta...

0: autorská porta, což jsme teda vyhráli, pak je interpretační porta a pak je divácká porta, kde vlastně lidé, kdokoliv, může poslat SMSku v hodnotě 3 korun a to se pak sečte.
1: Ale vy to máte od odborníků, řekněme, máme... od poroty.
0: Ano.
1: Jo?
2: Je
1: ano.
2: To tak.
1: Muselo se tam zhodnout pár
0: hlav.
1: Byl
0: například Slávek Janoušek.
1: Například Slávek Janoušek.
2: Aleš Hrbek tam byl, jasně. Ten je vlastně tady to Aleš a Martina, to jsou ano. Velký jména dneska v rámci organizace týhle akce. Petr Bende byl v porotě. Mm-hmm. A další si s velkou úctou nevzpomenu teďka, ale samozřejmě, kdybychom vypli nahrávání, tak to ze sebe vysypu, jo. No, a takže došlo k zajímavým komentářům dohromady, kdy Slávek Janoušek říká, no, oni mě to vlastně, jak já dělám ty texty hodně, tak řekli, jak to vyber, kdo to bude. Tak to máte. A to mě jako řekl jako po cestě někde u piva tam, jo. A načež se otočím a tam stojí Aleš Hrbek a říká, chci ti pogratulovat, na tobě jsme se všichni shodli. A je to jako strašně zajímavý dohromady. Jako a i jsme slyšeli jako komentář z předávání cen, kdy ten Slávek Janoušek říká, my když jsme si sečetli ty body, co jsme si jako porota poznamenali, tak jsme se vlastně nestačili divit.
0: Jak to vyšlo.
2: Jak to vyšlo. Jsem si říkal, tak to je fajn, že to vyšlo na nás.
1: Takže 3 různé prostě pohledy.
0: A dvě od stejného vlastně člověka.
2: Jo, jo. To strašně, strašně intenzivní Dřeslávka Janouška jsem poslouchal jako dítě, jo, imaginární hospoda, jo, jako od, pokud jsem folkař, tak kvůli němu, když bych to měl takhle říct, jo, protože jinak ty moje směry ještě běží úplně jinudy, ale prostě tohle je jedna ze součástí porty. Ani se přiznám, nemám nastudovaný, jak probíhá ta divácká, jestli protože vím, že se dá hlasovat i divácky nějak na místě ještě. A pak tam byly ještě ceny toho, teď abych neřekl špatně název, tak řeknu zkrátku SAI. Nevím, jak je celá ta, jak to je správně, jak ta asociace celá zní. Těch cen tam bylo několik a jsme doopravdy rádi, že to takhle vyšlo. Že to se jako nestává jen tak a zároveň jako nemáš každý rok písničku, se kterou by si řekl, že to půjde, že osloví, že je o něčem je a jo, že jsi seš jako jistý, že, jo, že to je to ono. Jo.
1: Vy jste k té písničce, která vám tu cenu zajistila, natočili i videoklip. A jeden z artefaktů z toho videoklipu je tady ve studiu. Necháme diváky, kteří se dívají na náš YouTube kanál a vyzveme posluchače, kteří nás zatím jenom poslouchají, aby si zapli YouTube kanál a hledali, kde v tom studiu ten artefakt je. Nedozvíme se sice od nich, jestli si to myslí správně, ale my jim to pak prozradíme a popovídáme si třeba i o tom videoklipu a vůbec tak o albu, které chystáte, co na něm bude. A vlastně můžeme začít už teď. Ta písnička, kterou zahrajete teď, ta na tom albu bude?
2: No.
1: Nebo ještě nevíte?
2: Já si myslím, že neprošla výběrem, ale dobře se nám hraje a proto jsme s ní sem přišli. Přesunuli jsme ji do kategorie, rovnou to řeknu. Tereza to nazvala tak, že vlastně jde o druh nepořádku, který je ještě jak ukoučovatelný. Jo? Takže si teďka jako zahrajem a uvidíme, jak to jako půjde, jak ty akordy vyjdou a tak, že, protože dlouho jsme hráli ve třech a Cikánská je ještě z doby natočená jednou v 5 lidech, jo? A teď si to celý hraju vlastně sám, že tady ty věci... To jsem tak já, takže prostě je to taková legrácka, na které jsme pracovali jsme na tom aranžersky.
0: Chviličku.
2: Jo, já si myslím,
1: to že... Říkejte, že vám to zabralo strašně moc času a že jste si na tom vylámali zuby, ale nakonec jste to zvládli.
2: Vylámali jsme si na tom zuby, zabralo to strašného času, ale nakonec jsme to zvládli.

0: Štěpán Hulc, Terka Šlahařová, Nebez tebe nám hrajou dnes živě v koncertním studiu Rádia Proglas. A mě tak napadlo jenom vlastně, kdo ty písničky píše, Štěpáne? Jo, jenom na...
1: Já.
0: Jo.
1: Je to autorsky moje. Máme za sebou fantastickou zkušenost s jednou sestavou kapely, kterou myslím si, že tou dobou Stery byla na začátku střední školy.
2: No.
1: A také tou dobou jako jsme to udělali tak, že mandolinista napsal píseň Želva, dali jsme k ní dohromady doprovod, zpívala ji zpěvačka a já jsem nebyl na zkoušce kapely, někam jsem musel odjet a řekl jsem jim, hele, domácí vás pustí do sklepa, jo, v pohodě si to zařiďte, já tam jednou po 4 letech nebudu. A dospěli jsme k tomu, že to nepůjde. Že se to tak samo jako se sunulo, že je to tak, prostě celou dobu to tak je. S textama mě občas vyjde vstříc Martina Holánková, paní, se kterou jsem se v životě neviděl, bydlí prostě ve Šluknovském výběžku a po internetu ji znám desítky let. V létě se uvidíme, jedu tam na dovolenou. A předchozí single jeden má se mnou napůl textově a zase máme nějakou písničku, o který vím, že ten text zase vznikl tak, že mě poslala báseň a já jsem k ní normálně jako dopsal jako kdyby na jednou druhou část a zafungovalo, ale až na takovýhle výjimky to jde za mnou, no, nebo to jde skrze mne, tak.
0: A to je zajímavý.
1: jo, já jsem správce příběhu. Úplně upřímně říkám, že se vlastně snažím a s Terezou se mě skvěle spolupracuje v tomhle směru, že vlastně to, k čemu došli mnohem větší velikáni, než jsem já, mnohem dřív, než jsem se já narodil a tak různě, tak i u té vody, čo ma drží nad vodou, prostě kapela Elan říká, důležitý je tomu neublížit, když už to máte v ruce, to je důležitý. A to se vlastně snažím, jo. I kvůli tomu prostě poprvé v životě spolupracuju s producentem a klaplo to prostě, Honza Jirek, Gesládek, super, jo. A je to, jsem správce a snažím se s pokorou se k těm věcem, který chodějí, tak jako chovat, aby to odpovídalo situaci.
0: Dobře, že jsi připomněl před písničkou, že vlastně tady ty další zvuky, kromě kytary a houslí, máte na starosti taky vy, že jste tady opravdu jenom dva, byť tady ozývají i perkuse, řekněme. Takže to jenom pro ty, kteří se na nás nedívají, ale poslouchají nás jenom. To se dneska prostě už dá v podstatě ve dvou udělat velký zvuk kapelní. Ale na tom albu to je jak? Teda máte producenta, ten má jaké nároky, návrhy?
2: On nám vlastně pomáhá spíš tak jakože široko úhle, aby ty písničky se vlastně dostaly k tomu širšímu publiku, protože, co si budem, Štěpán je hodně svojský. hodně svojský a občas se to jakoby nepotkává s tím, co široká veřejnost poslouchá, dejme tomu. A pokud bychom se chtěli, řekněme, velmi prosadit, tak v tom nám ten producent hodně pomáhá, že on nám například řekne, tohle někam posuňte, tady to víc rozjeďte a tak dále, takže a vlastně to trošičku koriguje, ale velmi jako jemně a vždycky to zatím sedlo. Jo, že vždycky se to potkalo s tím Štěpánem a i když mu třeba přetnul nit takzvaně, tak stejně to Štěpán ocenil zatím vždycky velmi tu radu.
1: Je to tak, jako je to fantastický doopravdy, protože já jsem to nečekal, že se mnou někdo bude mluvit takovým způsobem, že v klidu budem sahat do těch aranží. A on toho je třeba strašně málo, jo? Jakože já si řeknu, tenhle riff je super a já tím chci otevřít písničku, jo? A vlastně, co pošlem dál, je jako... A my jsme to měli prostě v půlce písně jenom, jo? A říká, na začátek. A to bylo vlastně všechno, co přinesl. A pak řekl, trochu perkuse. A nechal nás, jo? Takže já jsem začal cvičit, protože tady tohle ovládání, tady to je pro mě ještě furt jako kdyby diskoška, jo, hodně, jak to vyjde, že jsem byl zvyklý si kopat kopák, tak to na každou jako zvládneš 2 hodiny mlátit do kopáku a všichni říkají, jak je kopák na každou dobrý a ty si to taky myslíš. A teď se to vlastně učím proti těm svým jako 16-tinkovým rytmům a předraženým dobám to hrát různě. A právě ten producentský hlas toho kopilota, který v tom s tebou je a který je schopný říct, víš co, budeme nahrávat tam a tam, budeme nahrávat bez kliku, protože vy v půlce písničce prostě přidáte a ono to tomu sedí a je v tom ta energie a mně jde o to, abyste to byli co nejvíc vy. Mm-hmm. A tam já se vlastně skrz to cítím jako strašně svobodný a to se pak přenáší na tu spolupráci s Terezou, že vlastně si to navzájem nekomplikujem.
0: Jo. Jenom poznámka, klik je vlastně metronom, se kterým standardně muzikanti nahrávají ve studiu, aby to bylo přesné.
1: Pardon,
0: ale vlastně? Občas je žádoucí někteří producenti právě jako třeba ve vašem případě navrhnou nahrávat to bez něj, protože je to, řekněme, přirozenější, že právě máte tendenci třeba zrychlit, zpomalit v některých pasážích a je to takové plastické a možná si říkám v době umělé inteligence to bude ukazatel toho, že to natáčeli lidi.
1: Jo, nahrávali jsme najednou. Takhle, jak jsme zapojení, tak jsme nahrávali vlastně tu písničku komplet, včetně zpěvů. Mhm. Fantastický na tom bylo, že ta atmosféra prostě díky Adamovi Pakostovi, kterýho jsme si, jak jsou ty přechodníky, Adam Pakosta přicestoval vše do Brna na Pelikovu, založil si v Brně studio a rodinu a my jsme si ho zase odvezli zpátky do Prahy a do toho studia, který nám prostě JDG doporučil, kterým on předtím pracoval, což je vlastně studio Borise Karlofa Sound Device. No a prostě jsme přišli, zapojili jsme a dali jsme si jednu píseň a řekli jsme si, tak ráno to nahrajeme a prostě jsme to na čtvrtý take to byl, myslím, že? Jsme si dali 2 a Honza říká, hele, to vůbec není špatný, jako pojďte si to poslechnout, tak dobře, tak to vezmeme ještě 2krát a ten 4. jsme jako rozsoudili a překvapivě jsme balili kufry a jeli jsme dom, takže bylo to živý, tak jak to tam je chycený, tak se to prostě stalo minus nějaký minimální úpravy, u kterých mě oba, jak producent, tak jako sound engineer říkali, nech to tam, je to živý. Mm-hmm. Nevydržel jsem to a řekl jsem, přesto bych rád se pokusil, jo, a tak se to prostě nějakým způsobem vyvíjelo, ale já bych k tomu chtěl říct ještě, že ten zvuk toho suchýho zipu, co tady teďka slyším od jednoho posluchače z boty, se mně strašně líbí, takže já si to zapojím příště do té zvukové sestavy a bude mít prostě místo virblu suchý zip. Jako.
0: Možná, že posluchači to úplně neslyší, což já doufám, ale my to tady ve studiu slyšíme. Pravda je, že ty zvuky všedního dne jsou zajímavé a kolikrát se z nich dají udělat kouzla v těch studiích. Tak a myslím, že máme čas ještě tak na 2 písničky. Takže, jestli máte... Jestli ne, můžeme to, jo? Takže bychom dali teďka předposlední.
1: My se shodneme na tom, kterou.
0: Zkuste, no, já ještě vyplním ten čas.
1: Vyřeším rychle. Já vím, že ho chceš. Já ho chci celý. Já jsem to chtěl celý.
0: Já si tuším, o čem je řeč.
1: No, Mariupol je prostě náš protest song a natočený na melodce na pódiu naživo v roce 2022 na YouTube ho najdete. Já jsem na takovouhle písničku takový uvařený, ale jako po tomto úvodu jsem se právě rozhodl, že to i tak dopadne dobře. Takže tohle je Mariupol, píseň o lidech, kteří jsou na konci potravního řetězce a najednou jim nad hlavama prostě lítá střelivo a my s tím hrubě nesouhlasíme.

Je to ta raketa na pilota starýho Russian Air Force tu poleva, co už mu začíná docházet, že tenhle týden přichází tu pozleva. Zatímco dál slepě schazuje bomby, tak nestíhá myslet na svoji nádhernou ženu a na to, aby s ní splodil překrásnou dceru, už mu nezbývá ani půl vteřiny.

že pro toho pitomce z Kremlu a jemu podobný jsme jen nepočitatelný smetí. Je to jen píseň a nikomu z nich nezachrání život, ale možná díky ní jsme pro ně vybrali o trochu víc.

0: Štěpán Hulc a Terka Šlahařová, Nebez tebe nám dnes hrají živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Máme asi 2 minutky do poslední písničky, do začátku poslední písničky, tak já jenom připomenu, že jsme se tady ohlédli trošku za vaším vlastně čerstvým vítězstvím autorské Porty, zatím, že chystáte album, co jste dělali vlastně těch x let, co jste tady nebyli, a čeká vás toho hodně. A zajímalo by mě teď na závěr, než se úplně rozloučíme, jaké akce vás čekají teď v nejbližší době? Jestli třeba trošičku přece jenom ta Porta neakcelerovala něco? Nebo se to ukáže možná?
1: Řekni, co akcelerovala.
2: Já si myslím, že zatím ještě
0: neakcelerovala.
2: No, tak koncerty, které nás čekají, už jsou domluvené, byly domluvené před Portou. Nejbližší máme Znojmo
3: 10. 7. je Znojmo, 23.7. je... to je, ano, jsem to přeskočil, no, to je v Brně, v Café Prah, já jsem přeskočil koncerty 16. 17. ve Valmezu v Emku, Honzou Hlucháněm, kapelou, jejíž jméno se mi nedařilo vyslovit ani napoprvé a rád se s ním uvidím. V Jeseníku v klubu Pangea, který se po povodních znovu obnovil, tak budeme mít druhý koncert o den později, 17.7. No,
2: pak toho 23.
3: Café Prah, a potom se na nás chystá krásná věc, nebo dvě krásné věci. Janouškovo Ústí, kde bojujeme s termínem nahrávání versus s termínem pobytu na pódiu. A tak to je 15. až 14. srpna. A vypadá to na úžasnou akci, kdy bychom doprovázeli vernisáž Davida Moješčíka, mýho spolužáka sochaře, jehož socha Levitace má být vystavená na střeše nejvyšší budovy v Evropě od amerického architekta Normana Fostera. A tam bychom měli být pozvaní s tím, že tam mu na té vernisáži zahrajeme. A dál...
0: No, ale myslím, že to stačí, že...
3: Brontosauři to zrušili v září.
0: Jinak jenom je to ve Varšavě, tady ta poslední akce, o které jste mluvili. Ano. A zájemci mohou všechno najít na sociálních sítích, kde jste, že jo, aktivní, takže Nebez tebe určitě tam. No a dnes osobně tady Štěpán Hulc, Terka Šlahařová, já vám moc děkuju, přeju, ať se vám moc daří.
3: Můžu ještě něco? Určitě. Já jsem zapomněl totiž, protože sociální sítě jsou jako super, ale my hlavně na to album, který se jmenuje, a Terku to napadlo, jak se jmenuje album?
2: Sami sebe.
3: To je odpověď na single, co pošlem dál. Chcem udělat úplně tu nejbarevnější vizitku kapely, jakou můžem, a vybíráme na ní na Doniu. Takže to je jako kdyby message, který jsem kompletně zakecal za tu 3/4 hodinu a prohrál a probrnkal, a teď to tady tlačím do lidí na poslední chvíli.
0: Stejně tak já, a proto už mi zbývá jenom říct, že zvuk měl dnes na starosti Šimon Vítek, videopřenos Tomáš Hlávka, Janis Mora se loučí od mikrofonu a přeji vám, ať si užijete poslední písničku dnešního.
3: To bude Big Beat v našem podání tedy. A teď už to bude krásný.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té

zbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká pár.

0: Ďakujeme.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže

devátý šel tam, kam se tenkrát vytrhnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad. Měl

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

Vypadáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál bych sama. Tady tě nechám a dál bych po svých. Už nemáš strach ani o styl.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

Podařilo se. Sice nám to chvíli trvalo, ale nakonec jsme s kamarádem vhodný termín k setkání našli. On pak naše společné hledání zhrnul do věty trochu oznamovací a také trochu tázací. Tak v pátek ve 2 u nás, jo? Chystal jsem se spíše jen tak ze zdvořilosti přitakat, že ano, platí pátek ve 2 u nich. Už jsem se nadechoval, abych to řekl, ale dříve, než jsem stačil vydat první hlásku, kamarád vyhrkl naléhavým hlasem, vždyť jsem ti říkal, že ve čtvrtek nemůžu, proto v pátek. Zneklidněl jsem. Proč to vůbec říká? Už jsme si to přece vyjasnili. V pátek ve 2 u nich. Mě teď tolik fakt nezajímá, kdy nemůže ani proč nemůže. Mě zajímá, na čem jsme se definitivně dohodli. Kamarád mé malé zneklidnění zpozoroval. Čekal bych, že se usměje a řekne jasně, promiň, že to zase připomínám, už asi stárnu, tak jo, ahoj, v pátek ve 2. Leč on si mé drobné zaváhání vyložil tak, že mě ještě ten čtvrtek přece jen vrtá hlavou. A tak začal znovu. Hlasem naléhavějším vysvětlovat, že ale manželka fakt musí k zubaři a on kam si jinam, asi s autem do pneuservisu. Má nervozita narůstala. Tak už jsme se přece na něčem domluvili, tak co je mně k šípku po tom, co dělá ve čtvrtek on a jeho slavná rodina? V pátek ve 2 a tečka. No, zkrátím to. Už se s kamarádem nějaký čas známe, a tak jsme to nakonec zvládli bez kolize. Usmáli jsme se na sebe i potom v pátek ve 2 u něj doma. Ale bez tak mě vrtá hlavou, jak těžké to s námi má ten, kterému adresujeme své modlitby. Předpokládám, že naslouchá, co mu říkáme. A když už to ze sebe dostaneme, chce nám možná nějak odpovědět. A už se nadechuje, ale my tu chvíli ticha chápeme jako svůj nedostatek. Asi jsme mu to řekli nepřesně. A tak začneme znovu říkat to, co už jsme pověděli. Naléhavěji, podrobněji. A co on? Obrací oči v sloup? Nadechuje se k odpovědi, je ovšem dobře vychován a nechce nám skákat do řeči a tak čeká? Jak dlouho to ale vydrží? Nevím. Jen mě napadá, abychom pak nebrblali, že neodpovídá. Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

Je krátce po 6. hodině, sobota 12. září. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. V katolické církvi se slaví jméno Panny Marie. Kalendář připomíná také patrona kostelníků svatého Kvída, belgického obchodníka, kostelníka a poutníka z 11. století. 125 let uplynulo od slavnostního připojení Lipně k Praze. Před 55 lety Československá televize vysílala premiéru prvního dílu seriálu FL Věk. Před 35 lety byl spuštěn provoz první analogové mobilní sítě v Československu. Před 6 lety biskup Pavel Konzbul požehnal nový kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Před 5 lety papež František zahájil 4denní apoštolskou návštěvu Slovenska. 91 let se dnes rožívá francouzský kněz Guy Gilbert, přítel lidí na okraji. 70. slaví slovenská zpěvačka a skladatelka Marika Gombitová. 46 je dnes knězi a učiteli, pastoralistovi, horolezci a cestovateli, skautu Josefu Prokešovi, duchovnímu správci v jihočeských Vodňanech a okolí, včetně poutního místa Lomec. A svátek slaví Marie. Hebrejské biblické jméno může znamenat milovaná Bohem, mořská hvězda, paní milostná, krásná, mirhou vonící. Tak Marii blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese sobota. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno bude lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku se budou místy vyskytovat mlhy. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky a nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě území bude kolem 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 a v Beskydech 10. A bude vát slabý, proměnlivý přes den i severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček, také nabídneme přehled očekávaných událostí kolem 6:45. Od 6:30 se pak můžete připojit k ranní modlitbě. Zahájíme ji jako tradičně četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranních chval, potom duchovním slovem a od 7. hodiny mší svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Teď už vítejte v Absurdistánu, zpívají Petr Habka a Michal Kocáb.

Je 15 minut po 6. hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 12. září 2026. V italské Aquileji zahájí mezinárodní výstavu, která po téměř 700 letech znovu spojí tři dochované fragmenty Markova evangelia ze 6. století uložené v Praze či Vidale del Friuli a Benátkách. Výstava nazvaná Markovo evangelium, 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh, bude přístupná do 25. dubna příštího roku. Dolnorakouský Klosterneuburg hostí tzv. Festival budoucnosti. Hlavními tématy jsou klimatická změna, mobilita, cirkulární ekonomika, energie, vzdělávání a sociální soudržnost. Festival, který spolupracuje

kamenné hospodářského dvora Hubenov u Kralovic připomene slavnost s bohatým doprovodným programem. Tento objekt byl postaven pro cisterciácké opatství v Plasích podle návrhu architekta Jana Blažeje Santýnyho. Paulánský misionář, který působí v africkém Kamerunu, páter Milan Jura, bude hostem setkání ve farním sále ve Vranově u Brna. V Koslířově se uskuteční diecézní pouť spojená s obnovou zasvěcení jednotlivých farností paní Marii. Součástí programu bude slavnostní bohoslužba s biskupem Janem Vokálem i společenský program. Ostravsko-opavský biskup Martin David oslaví v Tiché na Novojičínsku děkovnou mši svatou za 50 let od posvěcení místního kostela svatého Mikuláše. V areálu Ostravského centra pro rodinu a sociální péči se uskuteční festival Fandíme rodině. Připraven je program pro všechny generace, včetně hudebních a tanečních vystoupení nebo kreativních dílniček. Benefiční koncert v klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech přispěje na opravu tamních varhan. Vystoupí smyčcové kvarteto českých filharmoniků. A třídenní oslavy svátku povýšení svatého kříže v Milevském premonstrátském klášteře dnes slibují prohlídky baziliky navštívení Panny Marie, přednášku o svatém hřebu z Milevska i koncert středověké duchovní hudby. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Mezinárodní závody horských služeb se dnes vrací do Jizerských hor. Pro záchranáře z několika evropských zemí jsou připraveny náročné disciplíny inspirované skutečnými zásahy, sdělil David Savický, náčelník horské služby.
2: Tak pro závodníky, což jsou vlastně dvoučlenné týmy, je připravena zhruba 20-kilometrová trať. Součástí této tratě jsou dvě časovky. Ta jedna je kratší, zhruba kilometrová. Tam

0: zároveň jsou včleněny technické disciplíny, jako je žimarování, ferata, slaňování. Ta druhá časovka, ta je delší, výběh na Ořešník a pak až k vodopádu Štolpichu, tam má asi 4 kilometry. A zase v rámci té časovky je čeká nějaká práce s lanem, přemostění, slanění. A potom po doběhu té trati tak ještě absolvují zdravotní ošetření a na čas motání lana.
1: Novinkou letošního ročníku je doprovodný program pro veřejnost na náměstí v Hejnicích.
0: Čítáme, že závodníci vlastně startují někde v 8 hodin ráno, měli by se nám do cíle dostat někdy popolední, ale už od 12. hodiny máme připraven program pro veřejnost, tím, že pokud to vyjde, tak přiletí vrtulník Krištof 1.8, zdravotní záchranné služby Libereckého kraje, bude tam vlastně představení vrtulník pro veřejnost a ukázka spolupráce letecké záchrany, zdravotní služby a horské služby. A potom v areálu před klášterem máme připravený program i pro děti, kde bude motání uzlů, představení naší techniky, slack show, to znamená nějaká akrobacie na lajně. Od 6 hodin tam mám živou muziku. Veřejnost si může vyzkoušet porovnat se, pokud někdo najde odvahu, tak motání lana a srovnat se s horskou službou.
1: Každoročně se koná letní a zimní soutěž, doplňuje náčelník horské služby v Jizerských horách David Savický.
0: Zimní soutěž je tradičně v Krkonoších, letní soutěž se koná v Jizerských horách. Ten první ročník závodu se konal v úplně stejném kempu, jako bude letos, rekreační středisko Bílý potok. Původně to byly závody tříčlenných hlídek, dneska už to jsou jenom závody dvoučlenných hlídek. Ten duch byl ale od začátku podobný, to znamená, byla to vždycky nějaká terénní etapa, které byly členěny technické disciplíny a vždycky tam byla ta zdravotní část. To se vlastně po celou tu dobu téměř 50 let nemění.

Je 6 hodin 31 minut, sobota 12. září. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat slovům dnešního evangelia.

Ze 6. kapitoly podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Strní nezbírají fíky, ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Proč mě oslovujete, pane, pane, když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle nich jedná. Je jako člověk, který stavěl dům. Kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jim otřást, protože byl dobře vystavěn. Kdo je však slyšel a podle nich nejednal, podobá se člověku, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když na něj narazil příval, hned se zřítil a zkáza toho domu byla úplná.

0: A na čerbu Evangelia navážeme modlitbou ranní chvál. Dnes s vámi pomodlí Natálie
1: a Jakub.
0: Slavíme památku jména Panny Marie. K dnešní modlitbě budeme potřebovat celkem 3 záložky z breviáře. První pro hymnus, krátké čtení, antifonu k Zachariášovu kantiku a prosby ze společných textů o Panně Marii, strany 1870, v novějším vydání breviáře strana 1870, ve starším 1666. 1666. Dále antifony a žalmy budou ze 3. týdne žaltáře od stran 1248, 1248 nebo 1123. 1123 a závěrečnou modlitbu z památky najdete na stranách 1689, v novějším vydání breviáře 1689, ve starším 1656. 1656. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1870, 1248 a 1689. Ve starším vydání strany 1666, 1123, a 1656. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Vychvalujme vesele Matku blahoslavenou, kterou svatí andělé chválí písní vznešenou. S nimi i my s vroucností, s horlivostí, s božností, zvučně písně zpívejme, chválách neustávejme.
1: Všem křesťanům přísluší, Matku Boží chválití, chvála ta naše duši, může prospěšná býti. Nebe Matka milosrdná, není nadarmo ctěná, proto ji vychvalujme a česti prokazujme.
0: Ty, kteří v ní doufají, ráčí ochraňovati, když se k ní utíkají, ráčí je přijímati, neboť je milostivá a k hříšným dobrotivá. A proto v ní doufejme a k ní se utíkejme.
1: Často pro nepravosti chtěl Bůh lidi trestati, ona hnutá lítostí nepřestala žádati, až milost vyprosila, Boží trest odvrátila, proto my k ní volejme, o přímluvu žádejme. Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo mě lestivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé cesty jsou správné.
1: Ať mi pomáhá Bože tvá moudrost, ať se mnou pracuje.
0: Bože Otců a milosrdný Pane, ty jsi udělal všechno svým slovem.
1: A svou moudrostí jsi stvořil člověka, aby vládl nad tvorstvem, jenž od tebe vzešlo.
0: Aby svatě a spravedlivě řídil svět a s upřímnou myslí vykonával vládu.
1: Dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně, a nevylučuj mě z počtu svých dětí.
0: Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký s kratičkým žitím, který těžko chápe, co je právo a zákon.
1: Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, bez tvé moudrosti by nestala za nic.
0: S tebou je moudrost, která zná tvá díla, která byla přítomná, když jsi stvořil svět.
1: Která ví, co je ti milé, co je správné podle tvých přikázání.
0: Sešli ze svatých nebes a od svého slavného trůnu ji pošli.
1: Aby mě pomáhala a se mnou pracovala, abych poznal, co je ti milé.
0: Neboť ona vše zná a chápe a povede mě rozvážně v mém díle a ochrání mě svou září.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ať mi pomáhá Bože tvá moudrost, ať se mnou pracuje. Hospodinová věrnost trvá na věky.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinová věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodinová věrnost trvá na věky. Radostí já sám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy. Oděl mě šatem spravedlnosti, jako nevěstu ozdobenou šperky.

0: Bůh si je vyvolil od pradávna. Od věků měl s ní své plány.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna. Od věků měl s ní své plány.
0: Učinil si v ní svůj příbytek.
1: Od věků měl s ní své plány.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil od pradávna. Od věků měl s ní své plány.
2: Eva nám zavřela nebeskou bránu, Marie i nám ji zase otevřela.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil námocného spasitele, zradu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna, ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Eva nám zavřela nebeskou bránu, Marie nám ji zase otevřela.
0: Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
2: Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
2: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za neporušenou Panu, Panu Marii.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
2: Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem a stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
2: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí Bože, prosíme tě, aby všichni, kdo slaví vznešené jméno blahoslavené Panny Marie, na její přímluvu od tebe přijali dobrodění tvého milosrdenství. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

sobotu 23. týdne v mezidobí čteme z 5. kapitoly knihy žalospěvů. Rozpomeň se, Hospodine, na to, co se nám stalo, pohlédni a vys naše pohanění. Naše dědictví se dostalo cizincům, vetřelcům naše domy. Stali jsme se sirotky bez otce. Naše matky jsou jako vdovy. Svou vodu pijem za peníze, své dříví získáváme za plat. Jařmem naší byli jsme oslabeni, jsme unaveni a nemáme klid. Do Egypta jsme vztáhli ruce, do Asýrie, abychom se nasytili chlebem. Naši otcové hřešili a nejsou. My však nesem jejich nepravosti. Panují nad námi otroci. Z jejich ruky nás nikdo nemůže vytrhnout. Přinášíme si v nebezpečí chléb, že meč stíhatele vezme nám život. Naše kůže jsou černé jako pec od palčivého hladu. Na Sionu zneuctili ženy, panny v judských městech. Jejich rukou byla pověšena knížata, předstarci nemají úctu. Jinoši musí nosit žernov, chlapci klesají pod dřívím. Starci vymizeli zbran, jinoši zanechali hudby na struné nástroje. Zmizela radost našeho srdce. V nářek se změnil náš rej. Spadla koruna z naší hlavy. Běda nám, že jsme zhřešili. Proto schřadlo naše srdce, proto se skalil náš zrak. Nahoře Sionu jsou lupiči, rejdí po ní lišky. Ty však, Hospodine, zůstáváš na věky. Tvůj trůn je po všechna pokolení. Proč bys na nás zapomínal na věky? Proč bys nás opouštěl na dlouhé doby? Vrať nás, Hospodine, k sobě a my se vrátíme. Obnov nám bývalé časy. Jestliže si nás naprosto nezavrhl, nerozhněval se na nás navždy.

Bože. Blíží se 7. hodina a s ní také mše svatá, kterou budeme přenášet z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat ji bude páter Petr Vrbacký a dnes budeme při mši svaté zpívat následující písně z kancionálu číslo 805 Maria Maria nad slunce jasnější, číslo 805 a dále ke svatému přijímání 716 pojďte uctít poklonou. 716. Ještě zopakuji dnes při mši svaté písně 805 a 716.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů, abychom s čistým srdcem naslouchali Božímu slovu a slavili tajemství Eucharistie. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcovi a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Bože, ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své děti. Pohledni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Moji milovaní, utíkejte před modloslužbou. Mluvím přece k rozumným s rozumnými lidmi. Uvažte sami, co říkám. Kalich požehnání, který žehnáme, není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme, není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě. Podívejte se na ty, kdo jsou původem Izraelité. Když jedí z obětovaných pokrmů, neprohlašují tím, že patří k tomuto náboženství. Co tím chci říci? Že snad maso obětované modle něco je? Nebo že modla něco je? Ne, ale říkám toto. Když pohané přinášejí nějakou oběť, obětují to zlým duchům a ne Bohu. A já nechci, abyste se přátelili se zlými duchy. Nemůžete přece pít z kalicha Páně i z kalicha zlých duchů. Nemůžete jíst u stolu Páně i u stolu zlých duchů. Či chceme ke hněvu popouzet Pána, copak jsme silnější než On? Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Strní nezbírají fíky, ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Proč mě oslovujete pane, pane, když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle nich jedná. Je jako člověk, který stavěl dům. Kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jim otřást, protože byl dobře vystavěn. Kdo je však slyšel a podle nich nejednal, podobal se člověku, který vystavil dům na zemi bez základu. Když na něj narazil příval, hned se zřítil, a skáza toho domu byla úplná. Slyšeli jsme slovo Boží. Pravá zbožnost vyvěrá z dobrého srdce a neprojevuje se slovy, nýbrž skutky. To je závěr horského kázání, tak jak ho zaznamenal evangelista Lukáš. Farizeové se chlubili tím, že jsou dobří. S tím ale evangelium polemizuje, kdo je dobrý, kdo má dobré srdce. Jaký jsi uvnitř, takový bude tvůj skutek. Ústa přetékají tím, čeho je srdce plné. A tak všechna modlitba, půst, almužna má svůj smysl, a své potvrzení zevnitř, z dobrého úmyslu. A má-li kdo zlé srdce, nepomůže žádný skutek navenek. Dobré srdce pak se nespokojuje se slovy, ale žádá a uplatňuje se skutky. Nevolá pouze pane, pane, ale činí, co pán přikazuje. A tak se podobá domu vystavěnému na skále, který odolá každé nepohodě, každému přívalu. Tím závěrečným obrazem v horském kázání Ježíš říká, že jeho slova, která pronesl, je třeba naplnit, že on sám nemluvil do větru. A buď tedy člověk svůj život postaví na něm, na Ježíšovi, ale především a hlavně zachováním jeho zákona a pak přetrvá všechny katastrofy, anebo se mu jeho stavba života zřítí, protože neměla dobré základy.

Sestry a bratři, složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží. A prosme ho s upřímnou prosbou, pokorou. Milosrdný Bože, dej našemu papeži Lvovi a biskupu Pavlovi zdraví a sílu pro jejich pastýřskou službu. Posvěcuj všechny věřící, aby statečně vydávali svědectví tvému evangeliu. Potěš malomyslné a podepři slabé. Veď naši farnost k opravdovosti a věrohodnosti. Chraň nás od náhle a nenadálé smrti v poslední hodině, buď naší silou. Prosíme na úmysl této mše svaté za Boží požehnání pro Veroniku a její rodinu. Bože věčný, vyslyš naše prosby a pomáhej nám nést každodenní kříž, abychom tě milovali nade všechno. O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, matky tvého syna a našeho pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože původce pravé zbožnosti a pokoje, dej, ať společné slavení Kristovy oběti je projevem naší opravdové úcty k tobě a upevňuje naši vzájemnou lásku skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny,

a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty jsi poslal svého milovaného syna, aby tvým slovem a svátostným pokrmem sytil a živil tvůj lid. Dej, ať nás přijímání těchto jeho darů přivádí k trvalé účasti na jeho životě, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věk. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Končím mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně. Celebroval páter Petr Vrbatský. A příští mše svatou budeme opět přenášet ze stejného kostela zítra o 24. neděli v mezidobí od 9 hodin.

0: Ve farnosti Tichá na Novojičínsku proběhne dnes oslava 50. výročí posvěcení kostela svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem mše svaté se začátkem ve 13 hodin bude biskup Martin David. Odpolední program zakončí společná modlitba za obec a svátostné požehnání, zjistil náš redaktor v ostravsko-opavské diecézi Antonín Žolnerčík.
1: Původní dřevěný kostel svatého Mikuláše ze 16. století shořel po úderu blesku v létě roku 1964. Do stavby nového kostela se své pomocí pustili farníci v roce 1969 a jejich úsilí nepřekazila ani normalizační 70. léta. Kostel se tak stal jednou z mála sakrálních staveb, které se podařilo realizovat během totalitního režimu. Projekt vypracoval významný architekt Lubomír Šlapeta.

0: U vřesové studánky v Hrubém Jeseníku se dnes uskuteční hlavní pouť k Panně Marii Sedmi Bolestné. Toto poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů pro Klasu představil páter Milan Palkovič ze spolku, který usiluje o jeho obnovu.
1: Doložitelná historie sahá do 17. století a vlastně vřesová studánka byla taková jako nejstarší stavba vůbec na hřebenech Jeseníku. Jako poutní místo trvá dodnes, ale ta kaple, která tam byla postavená vzhledem k tomu, že tam je dost drsné počasí, tak ty stavby tam časem vždycky schátraly a bylo potřeba postavit novou, tak ta nová kaple se postavila v roce 1926 a vyhořela po válce v roce 1946 po zásahu bleskem a dodnes se ta stavba neobnovila z různých důvodů nám známých, ale snažíme se o to tu stavbu obnovit. Zůstala stát chata, která vlastně pak byla převedena, zestátněna a ta chata zanikla v roce 1988.
0: V současné době na místě stojí vodní kaplička, kříž, který přestál požár v roce 1946 a od roku 2017 také kamenný oltář z dílny akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu.
1: Plány zrají od toho, kdy tam měla stát kaple a k tomu horská chata, ve které by bylo i restaurační zařízení, tak jak to bylo dřív, ale postupně, vzhledem tomu, že to je v chráněné krajinné oblasti, v současné době je ta studie toho místa nastavená tak, že tam bude v jedné poměrně skromné budově kaple i chata, a to na bývalém pozemku té chaty. A to místo, kde stávala ta kaple, tak zůstane v současnosti tak, jak je.
0: Dodává na Proglasu Milan Palkovič, farář ve Velkých Losinách a člen spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Připomeňme, že dnešní hlavní pouť k Panně Marii Sedmibolestné začne ve 14.30.

tato kočka poslouchá Proglas.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Odbyla 8. hodina, je sobota 12. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi se slaví jméno Panny Marie. Kalendář připomíná také patrona kostelníků svatého Kvída, belgického obchodníka, kostelníka a poutníka z 11. století. 125 let uplynulo od slavnostního připojení Lipně k Praze. 105 let by se dožil polský spisovatel vědecko-fantastické literatury, lékař a myslitel Stanislav Lem. Odešel v roce 2006. 80 let kněžství by oslavili zesnulí jezuité Josef Cukr a Rudolf Dušek. Svěcení přijali po studiích v Anglii, nedaleko Oxfordu. Spojovala je také zkušenost vězni obou totalit. Před 55 lety Československá televize vysílala premiéru prvního dílu seriálu FL Věk. Před 35 lety byl spuštěn provoz první analogové mobilní sítě v Československu. Před 6 lety biskup Pavel Konspul požehnal nový kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Před 5 lety papež František zahájil 4denní apoštolskou návštěvu Slovenska. 91 let se dožívá francouzský kněz Guy Gilbert, přítel lidí na okraji. 70 má slovenská zpěvačka a skladatelka Marika Gombitová. 46. narozeniny slaví kněz a učitel, pastoralista, horolezec a cestovatel, skaut Josef Prokeš, duchovní správce v jihočeských Vodňanech a okolí, včetně poutního místa Lomec. A podle občanského kalendáře má svátek Marie. Jméno je hebrejské, biblické a může znamenat milovaná Bohem, mořská hvězda, paní milostná, krásná, mirhou vonící. Tak Mariím blahopřejeme k dnešnímu svátku. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese sobota. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno bude lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku se budou místy, jinde ojediněle, vyskytovat mlhy. Přes den se zejména na horách, v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě bude kolem 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 a v Beskydech 10. A bude vát slabý, proměnlivý, přes den i severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Tolik o počasí. A to jsme si pro vás připravili na Proglasu. Pokračujeme stále ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, během kterého nabídneme také zprávy a pozvánky z regionů. V 9 hodin nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom nás čeká dopolední proud od 10:30 vonička lidových písní, kterou připravuje Helena Bretfeldová. A v 11 hodin naladíte Barvínek. Se začátkem školního roku navštívila Tamara Suchánková základní uměleckou školu v Rousínově. O jejich práci, radostech i úspěších si bude povídat se svými hostiteli. To je tedy pozvánka pro vás a teď nám bude hrát Epidemie Stříbrné plátno.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívám.

0: на снедяте.
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
3: Zítra začne měsíc dobročinné závěti, do kterého se tradičně zapojují desítky neziskových organizací. Chtějí nejen děkovat dárcům a dárkyním, ale také sdílet jejich příběhy. Desítky milionů korun věnovaných ročně v dobročinných závětech využívají organizace na svou činnost. Dárci mohou sami určit, na co mají být odkázané prostředky použity. U příležitosti letošního měsíce dobročinné závěti vznikl pod hlavičkou Koalice za snadné dárcovství průzkum.
4: Průzkum realizovaný aplikací Instant Research agentury Ipsos přinesl překvapivá zjištění a ta povětšinou vyznívají ve prospěch dobročinných závěti jako ku příkladu, že dar ve prospěch dobročinné organizace považuje za správnou věc více než 60% populace. Ten vzorek populace byl mezi 18 až 65 lety, abych upřesnil. A nebo že zhruba 45% populace má, anebo plánuje, že někdy v budoucnu budou sepisovat závěr s dobročinným odkazem. Také nám přišlo velice zajímavé zjištění, že tendence sepsat závěť s dobročinným odkazem výrazně stoupá s mírou občanské angažovanosti. To znamená, že člověk, který je ve veřejném prostoru činný a angažuje se, dlouhodobě podporuje dobré věci a tak dále, má daleko vyšší tendenci sepsat dobročinnou závěť. Představte si, že z průzkumu vyšlo, že 56% mladých lidí, nadpoloviční většina, by bylo pyšných na své rodiče nebo prarodiče, pokud by část své pozůstalosti odkázali na dobročinné účely.
3: Podle mluvčího kampaně Milana Vlasáka z Charity Česká republika lidé sepisují dobročinné závěti především ze dvou důvodů. Chtějí po sobě na zemi zanechat pozitivní odkaz, nebo chtějí, aby měly organizace, jejichž činnost považují za smysluplnou, jejich podporu i nadále.
4: Základní podmínkou je, když už se takhle rozhodne, aby věděl, co, komu a za jakých podmínek odkázat. A v ten moment nastává okamžik, kdy je třeba závěť sepsat, protože závěť je právně závazný psaný dokument. Žádná ústní domluva nebo něco takového jako závěť nefunguje. A k tomu, aby mohl člověk dobře sepsat dobročinnou závěť, může tak učinit buď to ručně, vlastní rukou ji napsat a ponechat si ji někde u sebe, což je řešení, které nemusí být vždycky úplně nejšťastnější. Doporučovanou formou, tou druhou, daleko bezpečnější a preferovanou je forma notářského zápisu, kdy ten člověk zajde k notáři, dají závěti všechny právní náležitosti a notář ji potom si vezme k sobě do úschovy a uloží ji do registru závětí. Závěť se potom otevírá v případě úmrtí zůstavitele. Takže tato forma je doporučovaná.
3: Zhrnul na Proglasu mluvčí kampaně Měsíc dobročinné závěti Milan Vlasák.

za okny noc už zývá. Světlo na zeď čmárá, na zapřenou.

0: Multižánrovým festivalem Boží den dnes ožije Sokolský ostrov v Českých Budějovicích. Program připravilo pastorační středisko Českobudějovického biskupství ve spolupráci s Bratrskou jednotou baptistů, Církví bratrskou a společenstvím Cesta života. Od 11 do 17 hodin nabídne program pro děti i dospělé. Podrobnosti má Iva Hojková z Českobudějovického biskupství.
1: Hlavní program pro děti je postavený na stanovištích, která jsou letos inspirována důvěrou a některými plody Ducha Svatého, jako je radost, věrnost, trpělivost, tichost a sebeovládání. A k ní jsme vybrali některé biblické postavy, jako například Ester, Sáru, Panu Marii, Joba nebo Pavla Starzu. Děti uslyší něco ze života té postavy, čím je pro nás inspirativní. Program po celý den bude provázet živá hudba a biblické tance. Děti i dospělí mohou po celý den navštívit stan přání, kde si mohou napsat či nakreslit svou modlitbu, prosbu nebo zapálit svíčku a zvlášť dospělí mohou využít přímluvnou modlitbu.
0: Dodává Iva Hojková z Českobudějovického biskupství. Podrobnosti o programu festivalu najdete na webu božiden.cz.

0: Oblastní charita Hradec Králové zve na další ročník festivalu Bez domova. Uskuteční se dnes na Kavčím plácku.
1: Proč přijít na festival Bez domova? Protože vás čeká skvělá hudba, modní přehlídka, program pro děti a pořádný guláš. A hlavně proto, že chceme ukázat, že člověk bez domova není jen někdo, koho míjíme na ulici. Má svůj příběh, sny i starosti. Přijďte se pobavit, něco dobrého ochutnat a podívat se na svět bez předsudků. Festival Bezdomova, přijďte, stojí za to. Děkuji.
0: Vzkazuje z oblastní charity Hradec Králové hlavní organizátorka Petra Zíková.

0: Je 8 hodin 32 minut, sobota s datem 12. září. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V katolické církvi se slaví jméno Panny Marie. Kalendář připomíná také patrona kostelníku svatého Kvída, belgického obchodníka, kostelníka a poutníka z 11. století. A v občanském kalendáři má svátek Marie, jméno je hebrejské, biblické a může znamenat milovaná Bohem, mořská hvězda, paní milostná, krásná, mirhou vonící. Mariím blahopřejeme k dnešnímu svátku a také míříme za další pozvánkou, tentokrát do hlavního města. Premiéra hry Had Life divadla jednoho herce se uskuteční v Praze v Solné věži dnes večer od 19.30.
1: Naše představení Had Life má podtitul Hra o hranicích. Je to představení o hadovi, zahradě a lidech. To už trochu napovídá, že si tam hrajeme s různými tématy, která se hadů týkají. Jednak je to strach z hadů a jednak je to vůbec náš kulturní fenomén, který využívá hada jako nějaký znak. Je to určený pro diváky všech věků, je to určený pro lidi, kteří se hadů nebojí a pro lidi, kteří se hadů bojí, možná ještě víc.
0: Řekl Proglasu v pozvání na dnešní premiéru herec Jan Horák. V Praze v Solné věži bude inscenace možné vidět také od 17. do 19. října. V klášterním klubu v Roudnici nad Labem se pak bude hrát 22. října a 19. listopadu.

0: Do 10. ledna 2027 potrvá rok svatého Františka, který vyhlásil papež Lev XIV. Vrcholí jím období připomínání klíčových událostí ze života světce z Asízy. Roku 2023 to bylo 800 let od prvního živého Betléma v Gréču. Rok poté od Františkova přijetí stigmat nahoře Laverna a loni uplynulo 8 století od vzniku chvalospěvu Píseň bratra Slunce.
1: Papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec z Asízy. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v Porciunkuli všichni lidé zakusili boží odpuštění a boží milosrdenství. Líbí se mi, že Františkova spontaneita se odráží i ve vatikánských dokumentech, i zvou k modlitbě a k rozjímání na místa, která jsou jakkoliv spojena se svatým Františkem, opravdu jakkoliv, ta vazba je velmi volná. Zároveň se pak v každé diecézi vybírali kostely či kaple, které zvlášť vybízejí ve společné modlitbě v tomto jubilejním roce.
0: Řekl pro Glasu duchovní asistent sekulárního františkánského řádu v Sušici, kapucín bratr Petr Petřivalský, a vyjmenoval, kde všude se jubilejní rok svatého Františka slaví v českobudějovické diecézi.
1: Jubilejní místa najdeme v Kájově, na Lumci, v Předbořicích, ve Veselí nad Lužnicí, v Jindřichově Hradci, v Bechyni, v Českém Krumlově, v Oražďovicích, v Českých Budějovicích, i u nás v Sušici, kde máme kapucínský kostel svatého Felixe. Každý z těchto kostelů v rámci roku svatého Františka navštíví, či už navštívil, diecézní biskup Vlastimil Kročil nebo pomocný biskup Pavel Posád, popřípadě generální vikář David Hanzo. Termíny těchto mimořádných bohoslužeb i další jubilejní místa v republice pak najdeme na webu františek800.cz. Zde se můžeme dočíst, jak je to i se získáním odpustků v rámci tohoto roku.
0: Nejbližší bohoslužba roku svatého Františka v diecézi se uskuteční v kostele jména Panny Marie na Lomci zítra od 10.30. Celebrovat bude biskup Vlastimil Kročil.
2: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce města.

0: První ročník Českého Mladifestu bude v Kroměříži o podzimních prázdninách mezi 29. říjnem a 1. listopadem. Program je podobný proslulému Medžugorskému Mladifestu, řekla nám za organizátory Barbora Němčáková.
1: To bude se skládat taky katechezí ze svědectví zajímavých hostů, z mše svaté, z večerních programů, jak je známe opravdu v Medžugorje, je klasicky ta modlitba ružence, mše svatá, pak adorace. Všechno to bude doprovázeno vlastně scholou charitomené, plus doplněnou o další muzikanty šikovné, kteří jsou nadšení tou myšlenkou toho Mladifestu, takže se děláme takový větší sbor celým tím programem. Bude pro vás právě host z Medžugorje, fra Josip Stanič, který přijede za námi, aby s námi tuto událost prožil. Vysílá ho vlastně medžugorský farář. Jeho posláním v tom programu bude to, že bude mít na starosti právě ty katecheze v motu ad fontem, jako je i letošní moto Mladifestu a všech duchovních obnov v Medžugorji, takže i my na to navážeme. A pak povede některé mše svaté a některé večerní programy adorace a klanění kříži. Pak v rámci toho programu za námi zavítají další zajímavý hosté, jako třeba Kevin Tanečník, který jej pochází z Francie. Už roky ho můžeme vídat v Medžugorji jako, řekněme, takového hlavního tanečníka. No a pak samozřejmě přijedou vzácní hosté z naší země. Přijede třeba monsignor Josef Muzík nebo monsignor Antonín Basler, kteří s námi prožijí večerní mše svaté. A nebo taky ze Slovenska k nám zavítá komunita Čenákolo, která se s námi podělí o poutavá svědectví chlapců, kteří vlastně padli až na životní dno a díky modlitbě Bohu komunitě Čenákolo se z toho dostali. Novinka, která v Medžugorji na Mladifestu není, tam zamýšlená taková chill zóna a možnost i celonoční adorace.
0: Celý program má podle Barbory Němčákové přiblížit atmosféru Mladifestu v Medžugorji.
1: Takže ten program je vlastně celý koncipován opravdu, abychom se dotkli toho Medžugorského Mladifestu. Je to otevřené úplně všem, kdo budou chtět přijet, bez ohledu na věk. Jde o to, jestli mají mladého ducha. Pořadateli jsou informační centrum Mir Medžugorje pro Českou republiku, což je taková oficiální pobočka Medžugorje v naší zemi, a pak spolek Centrum Medžugorje, takže dohromady to pořádáme.
0: Vše podstatné je na webu mladifest.cz i možnost přihlásit se. Ta trvá do 15. října.

0: Ve farnosti Nový Hradec Králové se uskuteční o posledním zářijovém víkendu evangelizační kurz Filip. Má záštitu biskupa Jana Vokála a projektu Ezechiel. Zájemci se mají hlásit do úterka 22. září, zjistil královéhradecký zpravodaj Proglasu Martin Weisbauer.
1: Místem konání bude základní a mateřská škola Nový Hradec Králové v Pešinově ulici 146. Kurs je zaměřen na osobní setkání s Ježíšem a jeho motem je citát z Ezechiela: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Kurs bude obsahovat přednášky, svědectví, chvály, mši svatou, modlitbu za vylití Ducha Svatého a společenství. Přihlášku je třeba podat na telefonu 732 772 321 anebo na e-mailu kursfilip.hk@gmail.com.

0: Právě probíhajícím dnům evropského dědictví se dnes připojuje i knihovna v Chomutově. Jedno z několika míst, které můžete ve městě navštívit, je i jezuitský kostel svatého Ignáce na zdejším náměstí 1. máje, který bude pro návštěvníky otevřen do 17 hodin. A co bude na místě k vidění? Na to se nyní po telefonních linkách zeptáme ředitele chomutovské knihovny Bedřicha Friče. Dobré dopoledne do Chomutova.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, mohl byste prozradit, co nevšedního dnešní prohlídka kostela svatého Ignáce nabídne?
1: Návštěvníkům, kteří dorazí v rámci dnešní mimořádné prohlídky, nabídneme v skutku výjimečný zážitek, protože po mnoha desítkách let odhadujeme na 80, přesné datum nevíme, kde byly prostory uzavřeny, ale budou mít návštěvníci po desítkách let tedy unikátní možnost navštívit podzemní prostory krypty, která byla dosud veřejnosti uzavřena.
0: Je potřeba se na tuto prohlídku nějak předem registrovat nebo stačí přijít?
1: Stačí přijít včas, pokud přijdou návštěvníci na 10. hodinu, budou mít možnost zúčastnit se slavnostní otevření podzemních prostor. Pokud dorazí později, bude přístup volný a i přes velký zájem očekáváme, že se na všechny návštěvníky dostane.
0: A co dalšího je v prostorách chomutovského jezuitského areálu v rámci Dnů evropského dědictví k vidění? A co byste pozval posluchače?
1: V každém případě bych je pozval do obou dvou galerií, které chomutovská knihovna spravuje. Tou menší je Lurágo, nazvaná podle autora architektonického návrhu celého areálu, kde prezentujeme v současné době dílo Vladimíra Bauera, pražského výtvarníka, již zesnulého. A rozhodně za pozornost stojí výstava, která je v současné době instalována v galerii Špejchar. Tam vystavuje svá díla Markéta z Lisa.

0: taková poměrně známá výtvarnice a musím výstavu skutečně pochválit, protože prostory sami o sobě jsou impozantní a s tou výstavou rozhodně návštěvníci neudají chybu, když galerii navštíví.
1: Moc děkujeme za pozvání do chomutovského kostela svatého Ignáce na dnešní prohlídku. Hostem pro Glasu byl ředitel chomutovské knihovny Bedřich Frič. Moc děkuji za rozhovor a přeji pěkný den.
0: Taky přeji pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

ptici, krmí je modrou skalicí. Na léto jezdím k sestřence, sestřenka pracuje v vápence, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Na podzim jezdím ke strýci, strýc razí mince v kremnici, na zahrádce chová modré králíci, taky dostává od tetičky tu skalici. Pro ně

nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami, tam válka je, tam, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami, tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť harmaty, tam, kde nikoli vám nepobúvaty.
1: Na Žižkově náměstí v Táboře začne zítra ve 12 hodin ekumenická bohoslužba. Podrobnosti za pořadatele doplní Kristof Lange z Českobratrské církve evangelické.
2: Už 30 let se tady koná jedno za rok festival Táborská setkání. To je, dalo by se říct, takový festival středověku. Je to ve znamení husitů a připomíná založení našeho města Tábor. Je to takový obecný kulturní festival. A nám všem křesťanům záleží na dějinách církevních a vzniku reformace Táboře. V posledních letech vznikl nápad konat bohoslužbu veřejnou, na kterou zveme všechny účastníci toho festivalu. A v té bohoslužbě se budeme modlit za Tábor.
1: Na bohoslužbě se kromě Českobratrské církve evangelické podílí také Římskokatolická církev, Církev adventistů 7. dne, Církev československá husická, Církev bratrská a Starokatolická církev. O hudební doprovod se postará kapela Adonai pod vedením Jakuba Pípala. Biblické zamyšlení přinese předseda táborského soudu Jiří Vaněk a závěrečné požehnání udělí plzeňský husický biskup Lukáš Bujna.

0: Stefano Grassi.
1: Denně či občas zapni si proglas.

0: Před bazilikou na svatém kopečku u Olomouce se v těchto chvílích scházejí běžci i chodci při pátém ročníku benefičního běhu pro hospic a my se na místo nyní živě podíváme společně s Kristýnou Perůtkovou, vedoucí mobilního hospice Caritas. Dobré dopoledne, vítejte na Proglasu.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Paní Perůtková, povězte nám, co všechno letošní běh pro hospic na svatém kopečku nabídne.
1: Tak letos je opravdu pestré. Máme tady krásný program pro děti s animačním programem, s klaunem. Je tady velká nafukovací skluzavka nebo pouštění bublin, opravdu malování na obličej, takže opravdu pro děti to máme zajištěno opravdu bohatě. Pak je tady spoustu dobrého jídla a pití, například společnost Nutrend tady nabízí úžasnou kyselici, polévku, zelňačku. Pak jsou tady nějaké klobásky, výborné kafe, výborné pivo, nealko, takže opravdu jako spoustu toho tady mám, tak nějaký prodej výrobků a tak.
0: Komu je běh určený a kam konkrétně poputuje jeho letošní výtěžek?
1: Běh je určený pro všechny, malé i velké sportovce i nadšenci, třeba jenom na chůzi a je rozdělen do různých kategorií, 500 metrů, 1000 metrů, pak 1000 metrů chůze, pak 2750, to je taky i chůze a potom zhruba 5,2 kilometrů. Výtěžek poputuje na podporu celého hospice na svatém kopečku, to znamená jak úšková část, tak i jeho mobilní část, domácí zdravotní péče, odborné sociální poradenství, odlašťovací služba, takže celý výtěžek jde na provoz toho hospice celého.
0: Mohla byste nám popsat, jaká je nyní na místě atmosféra, kolik zhruba se zatím sešlo lidí?
1: Tak atmosféra je naprosto perfektní. Právě DJ nebo moderátor zahájili už naše setkání. Pomalu se začínají scházet běžci, protože teď už nám pomalu bude končit registrace na místě, takže už nám to tady i houstne, co se týká počtu lidí a jak říkám, atmosféra je perfektní, takže máte se na to těšit.
0: A počasí vám zatím přeje?
1: Počasí je nádherné, úplně naprosto vymetená modrunká obloha, krásný výhled na Olomouc, takže paráda.
0: Tak to je úplně ideální. A na závěr se vás zeptám, na co vy osobně se nejvíc těšíte?
1: Tak já nejvíce osobně těším vždycky na ta setkávání s těmi jednotlivými lidmi. Jsou to třeba i naše klientské rodiny, které jsme třeba doprovodili jejich příbuzného, nebo i naši rodinní příslušníci. Prostě všichni malí i velcí mám nejradši ta osobní setkávání s těmi lidmi, jako takovými.
0: Uzavírá na Proglasu Kristýna Perůtková, vedoucí mobilního hospice Caritas, který spadá pod hospic na svatém kopečku. Paní Perůtková, moc vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se ta dnešní akce co nejlépe vydaří.
1: Moc vám děkuji a přeji příjemný poslech. Naschledanou.
0: Pěkný den, naslyšenou.

0: محتمله. Závěšův kříž, vzácný relikviář cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, v sobě ukrývá další relikvii, zjistili vědci. Geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář, který se na výzkumu podílí, upřesnil.
1: Nejdůležitější zjištění, že uvnitř toho kříže není jenom jedna hlavní relikvie, jedno dřevo ze svatého kříže, ale že jsou tam hned dvě. Je tam ta primární, která tam byla vložena, pro který celý kříž vznikl, ale vedle toho se tam dostala i druhá, takzvaná dotýkaná relikvie, která plní stejnou funkci. Tedy máme tam hned dvě relikvie svatého dřeva, nebo chcete-li dřeva z Kristova kříže.
0: Závěšův kříž pochází ze 13. století. Spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura patří mezi nejvýznamnější zlatnické památky Česka. Zlatý dvouramený kříž s drahokamy prošel několika výzkumy a přesto uchovával další tajemství. V minulosti byl také lupem nacistických okupantů. Připomněl převor vyšebrodského kláštera Justin Berka.
2: 1291 zmínka, kdy tady Záviš nám ho předává, pak po celá staletí tady byl, no a potom to 20. století, které se říká tak rádo humanistické, to bylo pro ten kříž dost pohnutý. Poprvně Hitler ho ukryl ho v těch Solných dolech u Salzburku, Američani ho přivezli naspátek, to je taky zázrak v 45. roce, že si v tom zmatku našel.
0: Dodává převor páter Justin Berka z Vyšebrodského kláštera, kde památku uchovávají. Závěšův kříž pochází výzkumem kontinuálně od roku 2016.

0: V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas, DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
3: A je to 10. hodina v sobotu 12. září, máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. V katolické církvi se dnes slaví jméno Panny Marie. Kalendář připomíná také patrona kostelníků svatého Kvída, belgického obchodníka, kostelníka a poutníka z 11. století. 125 let uplynulo od slavnostního připojení Libně k Praze. Z 105 let by se dnes dožil polský spisovatel, vědecko-fantastické literatury, lékař a myslitel Stanislav Lem. Odešel v roce 2006. 80 let kněžství by oslavili zesnulí jezuité Josef Cukr a Rudolf Dušek. Svěcení přijali po studiích v Anglii nedaleko Oxfordu. Spojovala je i zkušenost vězně obou totalit. Před 55 lety Československá televize vysílala premiéru prvního dílu seriálu FL Věk. Před 35 lety byl spuštěn provoz první analogové mobilní sítě v Československu. Před 10 lety zemřel emeritní patriarcha církve Československé husitské, skaut a hudebník Josef Špak. Před 6 lety biskup Pavel Konzbul požehnal nový kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. 91 let se dnes dožívá francouzský kněz Guy Gilbert, přítel lidí na okraji. 70 má slovenská zpěvačka a skladatelka Marika Gombitová. 46. narozeniny slaví kněz a učitel, pastoralista, horolezec a cestovatel, skaut Josef Prokeš, duchovní správce v jihočeských Vodňanech a okolí, včetně poutního místa Lomec. Mariím k dnešnímu svátku blahopřejeme, je to jméno hebrejské, biblické a může znamenat milovaná Bohem, mořská hvězda nebo paní milostná, krásná, mirhou vonící. Pojďme se ještě podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Očekáváme polojasno až oblačno, ráno bude lokálně až zataženo a na Moravě a ve Slezsku se budou místy, jinde ojediněle, vyskytovat mlhy. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky a nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14 a v Beskydech 10 a bude vát slabý proměnlivý přes den i severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Do 10:30 ještě pokračujeme stále proudem písní s pozvánkami z regionů. Od 10:30 naladíte voničku lidových písní, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová. A od 11. hodiny vysíláme Barvínek. Na začátku školního roku navštívila Tamara Suchánková základní uměleckou školu v Rousínově. O jejich práci, radostech i úspěších si bude povídat se svými hostiteli. To je tedy pozvánka na dopoledne s Proglasem a teď už Hana a Petr Ulrichovi v písni Ideál.
4: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé lopatky větrné.

0: Do akce Noc literatury, která se uskuteční ve středu, se letos přihlásilo více než 100 měst a obcí z celého Česka. Podrobnosti k programu v Moravské metropoli má Michal Šťastný, mluvčí městské části Brno-Střed.
1: Jedná se o unikátní kulturní akci, která se vůbec poprvé v takovémto rozsahu uskuteční v Brně. Hlavním organizátorem celé akce je městská část Brno-Střed a příspěvková organizace KVSK. Cílem celé akce je návštěvníkům představit prostřednictvím veřejných čtení různé unikátní prostory a také současnou literární tvorbu. A v průběhu toho jednoho večera budou moci návštěvníci navštívit až 30 unikátních lokací. Jedná se například o vilu Tugendhat, Herdanův byt nebo salonek hotelu Grand. Tam všude se uskuteční autorská čtení vytipovaných knih a jednou z velkých zajímavostí je také fakt, že přijede řada osobností i samotných spisovatelů, kteří tady budou mít různé besedy nebo dokonce autorská čtení. Jedná se například o držitelku ceny Magnesia Litera Doru Kaprálovou, argentinského autora Jorge Emilio Niedlicha, přední ukrajinskou spisovatelku Oksanu Zabuško či kanadskou profesor antropologie a vnuk Gréty Tugendhatové Michael Lambek.
0: Řekl o projektu Noc literatury mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.

0: Kolping Festem oslaví příští sobotu třicetiny Kolpingová rodina ve Velké Bíteši na Žďársku. Podle předsedy Petra Maška se ve farnosti podílí na akcích pro mládež, rodiny s dětmi i seniory.
1: Kolpingová rodina ve Velké Bíteši byla založena v květnu 1996. Byla založena 13 lidmi inspirací Adolfa Kolpinga, který měl heslo Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat. Založili právě Kolpingovou rodinu. Ta ve Velké Bíteši pořádá každoročně letní tábory, akce pro děti, jako je například pohádkový les, Bíteš hledá borce, čarodějnice na farní zahradě nebo další podobné akce a aktivity. Kolpingová rodina ve Velké Bíteši byla založena, protože místní postrádali prostor pro konání aktivit pro děti a mládež, a proto založili tuto organizaci, která tyto aktivity zaštítila.
0: A co nabídne program Kolping Festu příští sobotu?
1: Během slavnostního večera vystoupí Michal Horák s kapelou, skupina Mach 3 a národopisní soubor Bítišan. Tomuto slavnostnímu večeru bude předcházet slavnostní mše svatá v 16 hodin v Bítišském kostele, kterou bude sloužit pomocný biskup pražský Zdeněk Wassenbauer, bude ji přinášet televize Noe. Na všechny se těšíme.
0: Zve do Velké Bíteše předseda tamní Kolpingovy rodiny Petr Mašek.

0: Možnost každodenní svátosti smíření v katedrále Božského spasitele v Ostravě se stala nedílnou součástí života diecéze, hlásí náš tamní redaktor Antonín Žolnerčík. Na základě průzkumu a zhodnocení zájmu o službu ji biskupství rozšiřuje.
1: V ostravské katedrále se bude nadále zpovídat od úterý do pátku vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Nově bude zpovědník k dispozici ve farním kostele v Českém Těšíně každý čtvrtek, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V opavské konkatedrále se bude zpovídat každou středu, vždy od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin. Obsazení kněžími mohou věřící sledovat na webu ostravského biskupství v záložce Stálá spovědní služba.

0: benediktínském opatství v Rajhradě je k vidění nová expozice, která spojuje sochařské umění Radka Andrleho s tvorbou malíře Pavla Císaře. Ten nám výstavu s názvem Hluboký ponor, vysoký stín, nečekaná aura představil.
1: Víceméně ten hluboký ponor, vysoký stín by se dalo vysvětlit, že hluboký ponor to budou moje obrazy, to znamená budou takovej dohloubky filozofický, pocitový a vysoký stín, to je taková ta figurativní tvorba Radka Andrleho. Kurátor Michal Čermák přišel s tím, že by spojil nás dva dohromady, že by to byl takový krásný kontrast mezi náma dvěma, mezi naší tvorbou. Ten třetí rozměr, který tam je ten benediktinský klášter, kde to je ještě navíc v tomhletom duchovním rázu celého toho kláštera.

Vítejte u sobotní voníčky lidových písní. V dnešní premiéře 219. kola folklorní sedmičky možná oslaví své čerstvé členství v našem elitním klubu muzik a zpěváků zlatý výběr folklorní sedmičky horňácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se představí muzika brněnského souboru Půček, který již 35 let zpracovává především folklor z řady oblastí Slovenska a moravskoslovenského pomezí. Poslechněte si dnešní folklorní sedmičku od 18.30 a nezapomeňte nám poslat hlas pro své favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený víkend.

Pokračuje řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů. Právě probíhají slovácké slavnosti vína a otevřených památek mikroregionu Dolní Poolšaví. Hlavní program 23. ročníku nabídnou dnes od 11.30 scény v Jezuitské zahradě a na Masarykově náměstí. Zahrají a zaspívají cymbálové muziky Burčáci, ženský sbor z Kunovic, mužský pěvecký sbor Hradčovice, mužský sbor z Kunovic a řada dětských folklorních souborů. Ze scény na Masarykově náměstí pozornost jistě zaslouží od 13 hodin pořad Ze srdce Slovácka s domácími soubory Cifra, Kunovian a Míkovian. A od 18. hodiny hlavní pořad slavností, v němž vystoupí zahraniční hosté, folklorná skupina Vernár ze Slovenska a české besedy Pšelijevec, Garešnica, Osijek a Slavonský brod z Chorvatska. Podrobný program festivalu najdete na jeho webových stránkách.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Se sobotní 11. hodinou na Proglasu nabízíme Barvínek. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po Barvínku vás přivítá kolega Milan Šoba. Přeji vám příjemný poslech.

0: Ahoj holky a kluci, všichni dospěláci. Vítám vás u dalšího barvínku, tentokrát po prázdninách. Od mikrofonu vás zdraví a hezký den přeje Tamara Suchánková. Opět dnes vyrazíme na základní uměleckou školu. Doufám, že jsme nevyčerpali ještě všechny nápady a že vás to stále ještě baví. Dnes jsem vyrazila do Rousínova, do základní umělecké školy Františka Sušila. To, co jste mohli slyšet dnes, je vlastně krásný poprázdninový vstup. A o tom, co jste to slyšeli za snělku, si teď budu vyprávět s paní ředitelkou Hanou Dočkalovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S vedoucím hudebního oboru Radkem Dočkalem.
2: Dobrý den.
0: A mám tu taky studenta Karla Procházku. Karle, tenorová, zobcová, flétna, říkám správně.
2: Ano.
0: Tak. Tak co jsme to slyšeli?
1: Slyšeli jsme znělku, která není jenom znělkou samostatnou, ale je z takové hudební epopeje, která vznikla k výročí města Rousínova, které slavilo 800 let od první zmínky, od svého vzniku. A protože se tato epopej velmi líbila a opravdu byla napsána s láskou, a to tím, o kom jste už tady mluvila a představovala ho panem Radkem Dočkalem, jak text, tak hudbu složil, tak tady tato epopej se, jak jsem již řekla, velmi líbila. No a část z ní se potom nahrála jako znělka a opravdu několikrát byla vysílána jako součást hlášení městského rozhlasu.
0: Když objíždím základní umělecké školy, tak každá nese nějaký název. Tato vaše základní škola v Rousínově, umělecká škola, nese název Františka Sušila. František Sušil byl pro posluchače, vysvětlíme zhruba kdo.
1: František Sušil byl člověk, který se narodil v Rousínově a představte si, že se narodil v barokním domě, který sídlí přímo vedle naší základní umělecké školy. No a tento barokní dům by býval dříve farou. František Sušil se stal knězem a přestože je lidem znám především jako autor opravdu sbírky moravských lidových písní, tak tato sbírka obsahuje strašné množství různých nápěvů, které sbíral celý život, věnoval se tomu celý život, podobně například jako František Bartoš nebo Leoš Janáček. Tak je důležité také zmínit, že to byl člověk, který byl velice vzdělaný, velice chytrý, sečtělý a byl znám také jako překladatel a také jako úžasný básník. A také po něm opravdu od roku 1990 se naše základní umělecká škola jmenuje.
0: Pojďme si povídat něco o vás, o vaší škole. Jak dlouho už v Rousínově je základní umělecká škola?
1: No, ono to má trošičku větší historii, protože nemůžeme říct základní umělecká škola. Opravdu původně to bylo, jak jsem se, a opravdu my, jak jsme se i z vyprávění, můžu říct ještě pamětnice, která žije, která opravdu v Rousínově ještě stále žije a máme ji moc rádi a jsem ráda, že ji mohu tady zmínit. Je to paní Marie, my s láskou říkáme Mařenka Crhonková, a ta opravdu byla u vzniku hudebního školství v Rousínově, protože její tatínek František Pištělák byl varhaníkem. No a škola se tady založila v roce 1951, ale nebylo to na tomto místě, kde teď jsme, ale bylo to v nějaké dílně u maršálků, jak jsem se dozvěděla. No a postupně samozřejmě se rozšiřovala a upravovala, takže sem do této budovy se přestěhovala už potom jako Lidová škola umění v roce 1969 a předtím ještě v roce 66 právě se stala Lidovou školou umění, ale zase to bylo složitější, protože nebyla ještě jako Rousínovská Lidová škola umění, ale byla pod záštitou Vyškovské Lidové školy umění. A abych objasnila, věřím, že posluchači vědí, tak Lidové školy umění jsou vlastně takovým předchůdcem základních uměleckých škol, které vznikly tento název potom porevolučně. Takže sem do této budovy už se jako Lidová škola umění potom v roce 69 přestěhovala. No a tak, tady sídlí dodnes.
0: Kolik oborů má vaše umělecká škola?
1: Máme 3 obory, hudební, taneční a výtvarný. Býval tady kdysi opravdu i literárně dramatický obor, což mě mrzí, že tento obor už tady není a nemůžeme ho z hlediska kapacity, která je povolená, kterou máme, tak ho mít nemůžeme. Ale co se dá dělat, musíme vystačit s tím, co máme a podotknu, že jsme opravdu nejmenší hudební základní uměleckou školou, teda hudební základní uměleckou školou v okrese Vyškov.
0: Když říkáte nejmenší, kolik máte studentů?
1: Máme 285 žáků.
0: To je dobře.
1: Ale pro nás opravdu málo, protože máme pouze 100 v hudebním oboru, 100 ve výtvarném a 85 v tanečním oboru. Takže potřebovali bychom, kdyby se nám to povedlo, tu kapacitu navýšit, bylo by to pro nás tak opravdu fajn.
0: Třeba někteří potenciální posluchači budou poslouchat a pak nám své děti nebo vnoučata takhle pošlou.
1: No to oni nám posílají, ale my je nemůžeme přijmout potom, takže my tu kapacitu právě nesmíme překročit, takže to je ten problém.
0: A to je škoda.
1: No to je škoda.
0: Říkala jste hudební obor. Předpokládám, že je určitě největší, nejsilnější jako na všech základních uměleckých školách. A tak využiju hned vašeho manžela tady, Radka Rečka, jako vedoucího hudebního oboru. Tak jak to tady je u vás?
2: Já vlastně musím navázat na to, co už bylo řečeno. Tím, že jsme malá škola a dnes jsou bohužel parametry díky předpisům nastaveny tak, že se kapacita navýšit vlastně nedá, ačkoliv jsme o to usilovali leta letoucí, i několik starostů města Rousínova, protože naším zřizovatelem je město Rousínov, takže kooperujeme vlastně úplně ve všech rovinách s radnicí. A protože tu kapacitu tady nelze navýšit, tak máme tím pádem i málo vyučovacích jednotlivých nástrojů a oborů. Takže třeba hudební obor by toužil vyučovat mnohem více nástrojů, ale nemůžeme si to z kapacitních důvodů dovolit, takže se u nás vyučuje solový zpěv, hra na flétny, zobcové, příčné, potom hra na klavír a hra na kytaru, hra na housle. A to je vlastně z hlediska hudby všechno. Trpíme trochu jako smutkem, že těch nástrojů nemůže být víc, ale zkrátka nemůže. A přesto všechno, jak je nás malinko, tak si myslím, že jsme neskutečně jako aktivní a že v aktivitách a i těch veřejných a v prezentaci naší činnosti každého toho dílčího školního roku, že v mnohem předčíme velké, velké školy, které mají třeba tu kapacitu úhrnem dvojnásobnou, trojnásobnou. My jsme opravdu velmi, velmi maličká školička, ale baví nás to s dětmi, zkrátka společně vyrůstáme, sdílíme se, tvoříme a je to krásné tvoření a já s velkou radostí musím konstatovat, že v roce 2026, kdy jsem před lety predikoval, že asi v těchto letech v novém tisíciletí už asi nebude ten zájem o ty muzické obory tak velký, tak jsem neskutečně rád a šťastný, že jsem se mýlil. Že je to právě naopak a je taky nutno zmínit, že každoročně máme obrovský zájem při talentových přijímacích zkouškách. Ještě vlastně využiju příležitost, bavili jsme se o těch přespolních žácích a studentech, tak jeden takový tady sedí s námi, protože Karlík je zrovna toho důkazem.
0: Tak já bych teď pustila první písničku a pak se naše pozornost upře na Karla. Co uslyšíme?
2: Ensemble, současný, takový jako reprezentativní naší školy, který existuje už 8 let, jmenuje se KOV, je to zkratka názvu komorní vokalisté a je to vokálně instrumentální těleso našich žáků, kteří se zabývají hudbou od renesance až po současnost. A na prahu vzniku tady tohoto tělesa byla vyučovací povinnost v oboru komorní zpěv. A protože to hned zpočátku žáky hodně chytlo a byli ochotni nejenom chodit do běžné výuky, ale také se zúčastňovat zkoušek navíc, tak najednou se stalo jakousi úplně samozřejmou ambicí se posouvat dál a neukončit to třeba po dvou, po třech letech účast v tomto ansámblu, ale vlastně zůstat už kmenově v souboru, i když se samozřejmě ti jednotliví členové postupně museli z logických jako osudových důvodů životních, jejich drah a tak dále se museli měnit, tak s velkou radostí musím říct, že vlastně zakládajícím členem je přímo zde přítomný Karel, kterému samozřejmě familiárně říkáme Karlík, nebo Carlos. My ho nedokážeme, když ho známe od malého kluka, chlapce, tak ho nedokážeme prostě jenom tak jako tvrdě oslovit Karle.
0: Dobře, to je vidět, Karle, že jsi součástí. Já jsem se taky chtěla zeptat, jak tě mohu dál v rozhovoru oslovovat?
3: To asi nějak, no klidně Karle, Carlos.
0: Carlos, tak krásně. Super, takže teď uslyšíme.
2: No, uslyšíme tady komorní vokalisty v renesanční skladbě španělského skladatele Juana del Enciny. Schválně to říkám chytlavě, protože ne Encina, ale Encina, a skladba se jmenuje Fatala Parte. A je to stará kansoneta na španělský a italský text, která se věnuje velmi populárnímu tématu, které se objevuje, co hudba je hudbou, od těch nejstarších dob až do současnosti, a také se hodně promítá do folkloru, a sice je to o vzájemných vztazích žen a mužů, takže partnerské problémy.

0: Tak dozněla nám krásná skladba. Já teda ještě musím dodat, že vy jste velmi skromný, ale vy jste tam hrál na loutu?
1: No, není to skutečně teda nástroj loutnového typu, ale je to hodnověrná náhražka teda, jo, taková elektronická.
0: Ale byl jste to vy.
1: Ale byl jsem to já doprovázím všechny své žáky, všechna tělesa, všechny soubory, ale zpíval tam taky v komorních vokalistech právě Carlos. Protože takže on je velice všestranný. Není to jenom flétnista, ale je to taky zpěvák a houslista.
0: Takže Karle, Carlosi, Kájo. Teď asi můžu říkat Kájo. Mně je to takové přijatelné. Kolik je ti let?
2: Tak já mi teďka čerstvě 20 let. A na Zrušku jsem vlastně přišel v roce 2015, v září, kdy mě semka přivedla vlastně moje maminka, poté co mě zesnul můj bývalý kantor. Mě jsem ho strašně rád a prostě hudba mě bavila, tak mě nezbylo nic jiného, než vybrat prostě nějakou Zrušku v okolí, kam vlastně budu docházet, ani jsem nevěděl vlastně nějak dlouho a teďka už to je už 11 let, co vlastně docházím semka na Zrušku do Upsínova. No.
0: Je si taková ta krásná ukázka toho, že když už se někdo dá na, jak bych to řekla, studium na základní umělecké škole, tak je to na hodně dlouho, když to baví.
2: Je, určitě. Je to prostě, já jsem původně jsem začínal vlastně tady na Zrušce, pokud si dobře pamatuju, tak pouze na flétnu, pak se k tomu vlastně přidal i zpěv. Ještě jsem měl vlastně jinou kantorku, ke které jsem chodil na housle a nakonec jsem tady začal chodit vlastně do houslí a čím díl tady jsem, tak tím víc mě to bavilo a prostě poslední dobou už se z toho nestalo jako jenom chození do hodin a poslední dobou už to prostě byla pro mě jako taková terapie, protože hodně věcí se prostě měnilo i u mě v životě a ta Zruška prostě je pro mě takový útěk od reality a proto mě to vlastně baví. No.
0: Na to jsem se přesně chtěla totiž zeptat, protože když tě tak poslouchám, tak samozřejmě nabídu dojmu, že se stala vlastně Zruška tvou nedílnou součástí života.
2: Určitě.
0: Jo, protože není to, že chodíš do těch hodin, jak říkáš, ale musíš věnovat i přípravě spoustu času. A vlastně tím žiješ, když tě to baví a propojuješ to, tak je to neskutečné. Takže říkáš od flétny, zpěv.
2: Ano, ano.
0: A teď všechno tak nabaluješ,
2: propojuješ
0: housle.
2: Pak se vlastně založil kov a jako hodně věcí mimo Zrušku prostě, jako co jsme třeba řešili s panem učitelem, tak právě jsme tady prostě do nocích a bavilo mě to, takže.
0: Prosím tě, a je možný ještě třeba mít holku u toho?
2: Občas to šlo.
0: Takže já se teda tak ptám, jako přímo, protože když to úplně vidím i ten tvoje zapálení, tak není to pak úplně snadné.
1: Jestli mohu doplnit, no, Karlík je příliš skromný. To je tak všestranná osobnost. Musím říct už, že v jeho 20 letech osobnost. Je to naprosto renesanční člověk. Rozumí mnoha věcem a hudba, byť si

0: je opravdu
1: tak se bojí, ještě, aby správně intonoval.
0: Aby správně intonoval, anebo nebyl i ten opravář, který si jdu celým představit na tou kapotou, to auto, jak tam prostě...
2: Jo, tak já to dám taky jako a prostě čistě pro zábavu. No, no, záleží jak kdy a jak co.
0: Když to jde, když ale ta oprava, se, když se nedaří, tak ne.
2: Já se hlavně líbí ten kontrast, že prostě je to úplně jiná komunita lidí a když už se v jednom nebo v druhém jakoby oboru něco děje, tak prostě ten druhý to vždycky doplní. Takže ať už se děje něco u nás prostě na dílně, jedeme třeba na nějaký závody někam s autama nebo tak, tak prostě je hezký, že jakoby mně se líbí na tom to, že prostě můj druhý kolektiv lidí vlastně neví o tom, že třeba chodím do Zušky nebo tak.
0: Co děláš vlastně, že? To je dobré.
2: No. A pak je hezký třeba vlastně vidět teďka, když vlastně přišli na můj absolventský koncert, že jsem tady prostě potkal třeba 20 mechaniků, kteří se mě šli poslechnout a vlastně půlka z nich ani nevěděla, že prostě se už od mých 3 let věnují hudbě. A to se mi na tom líbí, že to prostě...
0: To je úžasné a to ti můžu říct, že máš nesmírný dosah vlastně. V podstatě kulturně vzděláváš širokou veřejnost. Jak jsi to řekl, kolik mechaniků přišlo na tvůj koncert, no to je nádherné.
1: No ono to totiž bylo úžasné, to musíme podotknout a pochválit opravdu Karlosova tatínka, protože měl skvělý nápad, jak jste zjistila vy i posluchači, tak Carlos je opravdu velice skromný a samozřejmě by na svůj absolventský koncert téměř nikoho nepozval. Ale tatínek říkal, to není možné, prostě on má tolik přátel, tolik známých a oni opravdu nevědí, co dělá a čím se zaobírá, takže je obvolal. No a oni samozřejmě byli v šoku, ale fakt se všichni dostavili, téměř všichni, a byla to neskutečně krásná atmosféra toho absolventského
0: vlastně
1: koncertu.
0: Vlastně takový Zoro. Nikdo nevěděl, kdo to je. Ne, to je úžasný. To mám teda sama z tebe radost. A ke všemu jsi takový sympatický mladý muž, kde já vždycky říkám, že často, když nahrávám, takže není vidět, že se to neskrýnuje, že vlastně není možné vidět i ty lidi, s kterými se setkávám, protože to by byl další zážitek do plusu. Karla, tenorová zrcová flétna, proč zrovna tento hudební nástroj? Jsi vybral sám?
2: Začínal jsem hrát na sopránovou flétnu, potom se k tomu přidala altová flétna a tím, že já už nevím, jak to říct, prostě od začátku jsem hrával na ty hlubší flétny, dá se to tak nějak pojmout, tak se vlastně k tomu přidala i tenorová a potom i diskantová flétna.
0: Takže dokážeš zahrát na spoustu druhů fléten, když to tak řeknu laicky.
2: Tak na ty 4.
0: Hezky. Co uslyšíme? Co uslyšíme teď v tvém podání?
2: V tvém podání uslyšíte 3 renesanční tance.
3: Anonymního autora.
2: Anonymního autora.
3: Pro tenorovou zobcovou flétnu.
2: A
3: čembalo.

0: Pojďme teď se podívat s paní ředitelkou na další obory a to ty, které není slyšet. Povídejte. A tím to není líto.
1: No přesně tak. To rozhodně musíme. Teď takovou opravdu horkou aktuální novinkou je pro právě výtvarný obor velký úspěch. A to úspěch naší žákyně Lucky Michálkové, která uspěla v soutěži dětské komiksové, soutěži, která se jmenuje Komáček. A jak jsem si tady poznamenala, tak tu soutěž totiž pořádá Mezinárodní komiksový festival, který se jmenuje Koma a je v Brně. A ona opravdu se svojí prací, která je nádherná, tak uspěla a byla vybrána do finále a ta její práce bude vystavena přímo právě na tomto festivalu na podzim. Takže rozhodně srdečně všechny zvu, protože to určitě bude krásné se tam zavítat, podívat a jí ta práce nesmírně baví. Ona už je opravdu letos absolventkou základní umělecké školy už druhého stupně, tak jako tady přítomný Carlos. A ona nejenom, že absolvovala první stupeň, ale i teda ten druhý, absolvovala jej u dvou pedagogů. Prvním z nich 8 let vedla pedagožka Veronika Jánská a potom, když tady už přestala učit, tak jí vede až doteď pan učitel Jan Nohel. No a právě tady tento úspěch je opravdu velkým vyústěním toho jejího studia a lásky právě k tomu výtvarnému oboru, kterou opravdu má. Výtvarný obor pracuje a spolupracuje nejenom sám se sebou, ale spolupracuje s námi, samozřejmě s hudebním oborem, s tanečním oborem, kdy tvoří spoustu různých doplňků ke kostýmům nebo nám tvoří dekorace ke koncertům. Tady nám zutulňuje chodby svými, ať už malbami nebo keramickými výrobky. A také se zúčastňuje, jak už jste slyšeli, tak mnoha různých soutěží. V loňském roce zase uspěla další naše žákyně Julie Konkolová, která uspěla v soutěži IGS 24, která měla název podnázev Planeta Sklo. A tato žákyně se svým výtvorem uměleckým byla vybrána za Jihomoravský kraj, právě střední uměleckou průmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově a měla možnost jet přímo tam a tam strávit vlastně určitý čas, asi 3 dny, právě tím, že se ten její výtvor přetvořil do skla, takže opravdu takovou dílnu tam zažila nádhernou a byli si prohlédnout sklárny, takže byl to úžasný zážitek.
2: Mohu ještě skočit do řeči. S velkou radostí bych chtěl totiž doplnit, protože těch úspěchů našich výtvarníků je opravdu mnoho a jeden z těch top a je to vlastně geograficky ten úplně nejvzdálenější, téměř možný, přes půlku naší planety, kdy před léty naše výtvarnice mladá Sára Machová patřila k nejlépe oceněným účastnícím soutěže, kterou vyhlásila Světová kartografická společnost. A její výtvor výtvarný byl vystavován v hlavním městě Chile v Santiago.
0: A tak to je hezké. A tak to je opravdu už pěkné. No, tak to je taková krásná tečka za výtvarným oborem. Když už, pane Dočkale, jste se tak chopil slova, pojďte nám uvést další písničku.
2: Neskutečně se propojuje výtvarno s muzikou i v následující skladbě. Ta se totiž jmenuje Červánčí. Já jsem jejím autorem. Jenom na okraj, protože jsem teda hodně, hodně tvořivý, jsem taky hudební skladatel a v hudbě teda hodně jako širokospektrálně se uplatňuju, tak je pro mě velkou radostí komponovat skladby pro své studenty a žáky, tak říkajíc přímo jako na tělo. A opravdu mám velice šikovné zpěváky, kterým teda píši ty skladby a opravdu jsem rád, že potom ta jejich interpretace se odráží úplně v takovém tom elixíru podstaty těch mých tvořivých nápadů. A vyslechnete si tedy píseň, která se jmenuje Červánčí. Ta se vlastně nechává okouzlovat oblohou, která je fascinující každý den, která se neustále proměňuje, a jedním z fenoménů té naší pozemské oblohy jsou právě červánky. A tuhletu píseň zaspívá Barča Hlávková.

0: Taneční obor je tedy nejmenším oborem na naší základní umělecké škole, jak už jsem říkala na začátku, má 85 dětí, ale
1: ty to je děti, dost.
0: Je to samozřejmě, dost. Takže ale jenom opravdu početně je tedy nejmenší, tak to je nutné zmínit. A taneční obor je nedílnou součástí naší základní umělecké školy a už léta pracuje pod vedením paní učitelky Jany Pinterové. No a tady to paní učitelka vede své žáčky samozřejmě velice láskyplně a s velikou trpělivostí a snaží se pro ně vymýšlet choreografie, které opravdu budou dětem tak nějak pasovat na míru, jak se říká. Máme každý rok taneční obor má svoje taneční představení a nejenom v jednom dnu, ale ve dvou dnech, protože ten zájem o to, aby všichni rodiče tanečníky, říkám i tanečníky, protože letos jsme měli opravdu prvního absolventa přímo prvního stupně tanečního oboru a bylo to úžasné, byl to Max Novák a jsme na něj pyšní, že těch 7 let vydržel a není to jenom on sám, ale opravdu i teď tam má paní učitelka několik chlapců, tak je za to velice ráda. Takže mají 2 taneční vystoupení, vždy na konci školního roku, ale v průběhu školního roku se samozřejmě podílejí na vánočním koncertu, kdy vytvoří nějakou choreografii právě pro tento vánoční koncert, který je samozřejmě velmi oblíbený. No a podílí se na různých předtančeních, i na plesech tady v okolí, a nebo už tradičně na plese, který pořádá základní škola, a to pro 9. třídy, vždy polonézu, tak tam žákyně některé skupiny tanečního oboru zatančí jako předtančení. Takže s tanečním oborem opravdu je také velice krásná spolupráce a jsme rádi, že to všechno takto funguje.
2: Já si ještě dovolím taky doplnit, že naše tanečnice se před lety představily i obecenstvu ve španělské Barceloně.
1: Když jsme ještě u toho zpěvu, té muziky, slibovali jsme si, že zazní i lidové písničky. Já myslím, že teď byl dobrý prostor pro to, než se potom v závěru pořadu už vrhneme na takové nějaké bilancování, co říkáte?
3: Máme připravenou jednu z naší provenience. Jsou to 2 lidové písně v jednom bloku. Jihočeská Na horách a ta druhá z mého rodného Valašska Nad Kašavou.
1: Zaspívá nám je?
3: A zaspívají to 2 dámy, Marie Šmerdová a Barbora Hlávková.

0: dozněly lidové písně nad Kašovou. Vy jste Valach?
1: Ano, jsem Valach. Rodák ze Zlína, což je taková brána Valašská.
0: Vy jste dokonce říkal, že jste byl i v Kroměříži nějakou
1: čas. Ano, působil jsem tam 10 let jako profesor konzervatoře. A
0: řekněte to, co chci, aby zaznělo. Koho jste učil?
1: Učil jsem těch studentů jako a
0: jeden mě zajímá nejvíc.
1: Dokonce zahraniční, ale
0: stačí český.
1: Jeden opravdu je velice ctihodný a je to současný ředitel konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži Václav Křivánek,
0: tak,
1: na kterého jsem hrdý.
0: Tím Václava srdečně zdravíme. Tak pojďte mi říct něco o tom, co plánujete, co připravujete. Zabilancujme třeba na závěr.
1: Možná by bylo dobře i zabilancovat. Nějaké samozřejmě plány máme. Nemusíme všechny prozrazovat, protože něco je myšlenka a třeba najde svou realizaci později. Tak když se ohledneme zpět a paní ředitelka už to tady zmínila, že jsme nedávno slavili 70. výročí založení školy nebo vůbec začátku hudebního školství v Rousínově, tak je dobře také dodat, že příští školní rok, na jehož Prahu se právě nacházíme, bude vlastně takovým přípravným časovým obdobím k dalšímu výročí, 75. naší základní umělecké školy, takže to bude 3/4 století několika generací, které tady usilovaly o to umělecké školství v Rousínově, které několik generací dětí formovalo a ovlivňovalo v muzických sférách. A když tedy se vrátím do minulosti, tak musím podtrhnout z naší velice pestré škály činností naše mezioborové projekty. Opravdu jsme tím jako dost unikátní, protože na náš malý počet žáků a jednotlivých vyučovaných oborů v rámci hudby, tak jsme dokázali vytvořit takové finální tvary našich mezioborových projektů, které vlastně nabyly formu celovečerního muzikálu. A v tom celovečerním muzikálu, který samozřejmě nějak monotematicky něco popisoval, o něčem vyprávěl, něco přibližoval a hlavně ty samotné aktéry, kterými především byly vždy děti ze spoluúčastí i kantorů, tak to vždycky všechny velice jako naplňovalo a bavilo. A byly to projekty, které zapojili celou školu, výtvarníky, tanečníky a samozřejmě dominantně teda hudebníky, na kterých to stálo. A jenom tak namátkou, jaké tematické okruhy jsme si vybírali. Bylo to o strašidlech, duchové a strašidla, o čarodějnicích, ano, potom o říši zvířat, bylo to o cirkuse.
2: Ano, cirkus je na světě.
1: Ano.
2: A také a potom už to přešlo právě do těch muzikálů. A zase musím podotknout, že jejich autorem je můj manžel, takže opravdu, protože je nejenom všestranný jako muzikant, ale také jsme rádi za to, že i jako textař, takže opravdu většinu potom písní dokázal otextovat. A v jednom případě dokonce, a to jsem ráda, že mohu zmínit, také s jeho tatínkem, kterému ještě takto velice děkuji, protože ty texty jsou samozřejmě moc krásné. Těch akcí, které pořádáme a které máme samozřejmě v běhu a jsou neustále a pořád pokračují dál a dál, ale rozvíjí se a je to další a další spolupráce s jinými institucemi, tak samozřejmě pořád pokračuje a věřím, že pokračovat bude.
0: Dalo by se sedět a povídat ještě hodně dlouho. Vy jste takovou krásnou ukázkou, že jak jsme začali, že jste malá základní umělecká škola, tak to není vůbec podstatné, protože ten záběr, který máte, je obrovský a vyrovná se i těm velkým školám, což je báječné, ale to je cítit z vás ten potenciál, to nadšení a radost, tak není se čemu divit. Máte to doma, tak to můžete společně probírat. A že jste tady taková jedna velká rodina, toho je mi důkazem i tady Karel, který tady s námi celou dobu sedí a usmívá se, takže cítíme se i bezpečně, kdyby hořela. Ne, teď už fakt žertu. Já myslím, že jsme se dostali tak nějak na závěr. Jsem moc ráda, že Barvínek po prázdninách startuje právě tady v Rousínově, protože to je opravdu starter. Věřím tomu, že se s vámi opět setkám na nějakém vystoupení nebo při nějaké příležitosti nebo třeba s vaší talentovanou komiksovou kreslířkou, což bych byla velmi ráda i představit posluchačům. Chtěla bych vám moc poděkovat a já už se s vámi, milí posluchači, milé děti, v tuto chvíli loučím. Loučím se s paní ředitelkou Hanou Dočkalovou a jejím manželem Radkem Dočkalem, vedoucím hudebního oboru. Moc mě těšilo. Děkuji za milé přijetí. Loučím se s Karlem Procházkou. Kajo, jsem moc ráda, že jsem tě poznala a doufám, že o tobě ještě uslyším.
3: Děkuji moc.
0: Taky moc děkuju. No a od mikrofonu s vámi všemi se loučí Tamara Suchánková a zase v příští základní umělecké škole naslyšenou.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu v 11 dopoledne. Princezny máme rádi v pohádkách, na jevišti i na filmovém plátně, ale jaké je to, když si je někdo opravdu zahraje? O své herecké zkušenosti se s námi podělí herečka Zuzka Černá, která prozradí, jaké je to obléknout šaty, nasadit korunku a stát se na chvíli pohádkovou hrdinkou. Příští týden v úterý 15. září v 17.10 se v Barvínku dozvíte, jaké princezny bývají, co je na jejich rolích nejtěžší a co nejhezčí, a nebudou chybět ani písničky a hravé povídání o pohádkách. K mikrofonu usedl Milan Šoba. Dnes máme sobotu 12. září. Svátek mají všechny Marie, Marušky, tak na ně nezapomeňte. Je to moc krásné jméno. Škoda, že se současným malým holčičkám, které se narodí, tolik nedává, jako se dávalo dříve, aspoň teda podle mého názoru. No a v církevním kalendáři je samozřejmě jména Panny Marie 12. září a také je tam připsán svatý Kvído. My si teď zahrajeme jednu písničku a po ní vám řeknu, co jsme pro vás připravili ve vysílání Radia Proglas až do 16. hodiny.

Tak a teď přichází tedy nabídka pořadu Radia Proglas do 16. hodiny, 4. hodiny odpolední, chcete-li. Krátce před 12. hodinou za malou chvíli to bude myšlenka na den Daniela Ženatého s názvem Pustit ke slovu, kterou jste mohli slyšet jednak před 6. Uslyšíte ji také před 6. večerní, ale mohli jste ji slyšet i v roce 2023. Ve 12 hodin vás pozveme k polední modlitbě. No a v dnešní hudební siestě 5 minut po 12. se vydáme za hudbou baroka a klasicismu. Uslyšíme koncert D-dur pro trubku a orchestr Georga Filipa Telemana, zazní také koncert B-dur pro hoboj, smyčce a basokontinuo Antonína Reichenauera. Georg Mifa bude zastoupen dvěma koncerty. Těšit se můžete na koncerto grosso číslo 1 D-mol s názvem Bona Nova a číslo 6 A-mol Quis Hic. Program doplní koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 19 Ludwiga van Beethovena a orchestrální trio opus 1 číslo 3 F-dur Jana Václava Antonína Stamice. Knihovničce ve 13.30 si představíme knihu Jak rozvracet církev rady zkušeného ďábla pro 21. století. Humorně laděné dílo Davida Nováka, kazatele, teologa a předsedy rady církve bratrské, je inspirováno dnes již klasickým dílem rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise. Autor se snaží s nadsázkou poukázat na aktuální problémy dnešních křesťanů. Publikaci napsal už před pár lety. V minulém roce se však kniha dočkala razantního přepracování a rozšíření, a to zejména o aktuální problémy, se kterými se čtenář může ztotožnit. Ve 13.45 to bude Filmána Talks, o filmu Dvě koruny si bude povídat Ondřej Koláček a Jan Peroud. Ve 14 hodin začne odpolední proud písní i s třemi bloky dnešku v kalendáři. No a po zprávách v 15 hodin Českého rozhlasu Plus to bude hudební pořad. Nové album písničkářky Květách se jmenuje Rozkousanej svět. Vedle osobních témat přináší také reflexy aktuálních událostí, včetně války v Palestíně a také příběh lidí z autorčina okolí. S mladou skladatelkou, která na festivalu Slunovrat získala cenu Radia Proglas za krásu slova, jsme hovořili také o tom, jak vznikají její texty, o rozdílech mezi sólovým vystupováním a koncertováním s kapelou nebo o významu hudebních ocenění. Reprízu pořadu Jak se vám líbí uvedeme 15 hodin a 5 minut. No a teď už je nejvyšší čas na myšlenku na den. Daniela Ženatého má tedy svoje slovo.

Podařilo se. Sice nám to chvíli trvalo, ale nakonec jsme s kamarádem vhodný termín k setkání našli. On pak naše společné hledání zhrnul do věty trochu oznamovací a také trochu tázací. Tak v pátek ve 2 u nás, jo? Chystal jsem se spíše jen tak ze zdvořilosti přitakat, že ano, platí pátek ve 2 u nich. Už jsem se nadechoval, abych to řekl, ale dříve, než jsem stačil vydat první hlásku, kamarád vyhrkl naléhavým hlasem, vždyť jsem ti říkal, že ve čtvrtek nemůžu, proto v pátek. Zneklidnil jsem. Proč to vůbec říká? Už jsme si to přece vyjasnili. V pátek ve 2 u nich. Mě teď tolik fakt nezajímá, kdy nemůže ani proč nemůže. Mě zajímá, na čem jsme se definitivně dohodli. Kamarád mé malé zneklidnění zpozoroval. Čekal bych, že se usměje a řekne jasně, promiň, že to zase připomínám, už asi stárnu, tak jo, ahoj, v pátek ve 2. Leč on si mé drobné zaváhání vyložil tak, že mě ještě ten čtvrtek přece jen vrtá hlavou. A tak začal znovu, hlasem naléhavějším vysvětlovat, že ale manželka fakt musí k zubaři a on kam si jinam, asi s autem do pneuservisu. Má nervozita narůstala. Tak už jsme se přece na něčem domluvili, tak co je mně k šípku po tom, co dělá ve čtvrtek on a jeho slavná rodina? V pátek ve 2 a tečka. No, zkrátím to. Už se s kamarádem nějaký čas známe, a tak jsme to nakonec zvládli bez kolize. Usmáli jsme se na sebe i potom v pátek ve 2 u něj doma. Ale bez tak mě vrtá hlavou, jak těžké to s námi má ten, kterému adresujeme své modlitby. Předpokládám, že naslouchá, co mu říkáme. A když už to ze sebe dostaneme, chce nám možná nějak odpovědět. A už se nadechuje, ale my tu chvíli ticha chápeme jako svůj nedostatek. Asi jsme mu to řekli nepřesně. A tak začneme znovu říkat to, co už jsme pověděli. Naléhavěji, podrobněji. A co on? Obrací oči v sloup? Nadechuje se k odpovědi, je ovšem dobře vychován a nechce nám skákat do řeči a tak čeká? Jak dlouho to ale vydrží? Nevím. Jen mě napadá, abychom pak nebrblali, že neodpovídá. Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

0: Na svátek jména Panny Marie vás na Radiu Proglas zveme k polední modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zjistoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Královno rodin,
2: oroduj za nás.
0: Svatý Kvido,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

12 hodin 4,5 minuty na Radiu Proglas začíná hudební siesta, která potrvá více než 80 minut i s průvodním slovem s téměř 90. Dnes nás budou čekat hned několik skladatelů, konkrétně 5 a navíc 6 děl, takže bude to velmi bohatá hudební siesta. Začneme koncertem D-dur pro trubku a orchestr Georga Filipa Telemana. Na trubku nám zahraje André Berná. No a slovenský komorní orchestr bude hrát pod vedením Bohdana Varchala.

Dozněl koncert D-dur pro trubku a orchestr Georga Filipa Telemana. Na trubku hrál André Berna, slovenský komorní orchestr hrál pod vedením Bohdana Varchala. To byla tedy úvodní skladba dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. No a my pokračujeme dál, čeká nás ještě 5 děl od dalších 4 různých autorů. Tím dalším dílem bude koncert B-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonína Reichenauera. Na barokní hoboj zahraje Louise Hauck. Muzika Florea pak bude hrát pod vedením Marka Štrincla.

Antonína Reichenauera. Na barokní hoboj hrála Louise Hauck, no a muzika Florea pak hrála pod vedením Marka Štrencla. 2/6, nebo chcete-li 1/3 hudební siesty za námi, ty 2/3, čili 4 skladby ze 6, ještě před námi. Georg Miffa, tak se jmenuje další autor, tentokrát Concerta Grossa číslo 1 D-moll s názvem Bona Nova. Nám ji zahraje muzika Eterna Bratislava, která bude hrát pod vedením Petra Zajíčka.

Doznělo koncerto Grosso číslo 1 D moll s podtitulem Bona Nova. Autorem byl Georg Miffa. Muzika Eterna Bratislava pak hrála pod vedením Petra Zajíčka. Stejní interpreti, tedy muzika Eterna Bratislava pod vedením Petra Zajíčka a stejný autor, tedy Georg Miffa. Tentokrát ale se přesuneme do druhé poloviny hudební siesty koncertem grosem číslo 6 a moll s názvem Quis hic, tedy chtěl tady. Bona nova znamená dobrá zpráva, ale to byste asi zvládli uhodnout. Takže teď tedy skladba s podtitulem Chtěl tady.

Tak to bylo koncerto Grosso číslo 6 a mol s podtitulem Quis hic, tedy chtěl tady. Autorem byl Georg Miffa a hrála nám muzika Eterna Bratislava pod vedením Petra Zajíčka. No a nás hudební si jistě čekají už jen dvě díla, ale za to poměrně dlouhá oproti těm předcházejícím. Úplně nejdelší z těch šesti dnešních děl hudební siesty bude nadcházející koncert pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 19 Ludwiga van Beethovena. Na klavír nám zahraje Mauricio Pollini. No a berlínskou filharmonii bude dirigovat Claudio Abbado.

I tento potlesk patřil do nahrávky koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur opus 19 Ludwiga van Beethovena. Solo na klavír měl Mauricio Pollini, hrála berlínská filharmonie, kterou dirigoval Claudio Abbado. No a nás čeká poslední část hudební siesty, kterým bude orchestrální trio opus 1 číslo 3 F-dur Jana Václava Antonína Stamice. Novozélandský komorní orchestr bude hrát pod vedením Donalda Armstronga.

Na závěr dnešní hudební siesty na Radiu Proglas doznělo orchestrální trio opus 1 číslo 3 F-dur Jana Václava Antonína Stamice. Novozélandský komorní orchestr hrál pod vedením Donalda Armstronga. 13 hodin 31,5 minuty.

Posloucháte vysílání Radia Proglas. Hezké odpoledne vám všem přeje Milan Šoba. Před malou chvíli skončila hudební siesta, kterou můžete poslouchat na našich vlnách každý den od pondělí až do neděle, vždy po 12. hodině. Ve všední dny je hodinková, no a o víkendech a svátcích pak téměř 90 minut. Teď už ale je nejvyšší čas na náš tradiční pořad o knihách. Já jen doplním, že se jedná o reprízu z června loňského roku.

0: Milí posluchači, u dalšího dílu knihovničky na Proglasu vás vítá Nikola Samcová. Tentokrát vám představím knihu, která nese kontroverzní název, ale nebojte, má tu své místo. Možná budete dokonce znát její předchůdce. Autor David Novák vydal u Paulínek knihu Jak rozvracet církev rady zkušeného ďábla pro 21. století. David Novák, původně elektrikář, po pádu totality kazatel církve bratrské. V současnosti vede sbor v Praze Stodůlkách a je rovněž předsedou rady církve bratrské. Na evangelikálním teologickém semináři vyučuje homiletiku, apologetiku a vedení. Publikuje v různých periodikách, má svůj podcast Víra ve vírech doby a je autorem 10 knih. Hlavu si čistí běháním a otužováním a s manželkou Danielou mají 2 dospělé syny. V roce 2020 vydal knihu Jak zničit církev rady zkušeného ďábla. Po 5 letech se však rozhodl dílo vydat znovu, zeditované a pod názvem Jak rozvracet církev rady zkušeného ďábla pro 21. století. Autor se v ní snaží s nadsázkou poukázat na aktuální problémy dnešních křesťanů. Rady zkušeného ďábla napsal již v roce 1942 britský spisovatel C.S. Lewis formou korespondence mezi vysloužilým pokušitelem s Marchrobem a jeho mladým učedníkem Tasemníkem ukázal boj mezi dobrem a zlem v lidském srdci v nové, netradiční perspektivě. Novákovo dílo v jeho původní verzi je o následujícím. Církev je pro zkušeného ďábla maluglora trnem v oku. V dopisech dává svému učedníkovi Bezejmenovi spoustu praktických rad, jak jeden sbor zlikvidovat. Jak se to učedníkovi daří, může čtenář sledovat v knížce, která je velmi čtivá, ba napínavá a zároveň se dotýká hlubin křesťanského života i praxe. Kniha nepostrádá vtip, mnohdy z ní ale mrazí. To, když čtenář v démonských návodech objeví vlastní zkušenost s problémy v církvi. Kateřina Lachmanová, redaktorka nakladatelství Paulínky, kde nová verze 20. června 2025 vyšla, o knize říká. Naštěstí netrvalo moc dlouho autora přesvědčit, že jeho kniha má hodně co říct i po letech, a to i mimo okruhy církve bratrské či evangelikálů. Ochotně přistoupil k razantnímu přepracování a rozšíření původní verze, přičemž se snažil zohlednit aktuální problémy, ale i různosti křesťanských akvárek i jejich typických úletů a nástrah, aby se každý mohl v něčem najít. Při četbě se člověk občas zasměje, jindy mu zatrne nebo se i naštve, ale každá trefa do černého se unese, ba dokonce i vítá, může-li pomoci k ozdravění. Naštěstí víme, že je tu nejen pokušitel a rozvraceč Božího díla, ale také jeho přemožitel, jehož láska a věrnost jsou silnější než smrt a jakékoliv rozkladné procesy. V nás i kolem nás. V čem je tato publikace jiná? Zeptala jsem se přímo autora.
1: Ve dvou věcech. Jedna věc, že jsme přece jenom s Katkou Lachmanovou změnili trošku terminologii, protože samozřejmě je to mířeno i do katolického prostředí. A oni ty výzvy a problémy, které řešíme, jsou velmi podobné, ale přece jenom i ta terminologie hraje prostě roli. No, tak my říkáme sbor, říkáte farnost třeba, říkáme kazatel, katolíci mají spíš kněz. Takže možná tam bylo trošku některé terminologické úpravy, ale ta druhá věc, že jsem to rozšířil a ty rady zkušeného ďábla jsem víc zaměřil i na útoky na duchovního. Předtím to bylo spíš jako na církev a teď je to ještě víc na ten, kdo církev vede, to znamená na duchovní, na kazatele nebo kněze nebo na ty, kdo jsou v čele. Takže to je potom nějaká ta poslední čtvrtina možná ještě. Tady to poslední bude rozšířenější, rozšířená verze. Když jsem to psal poprvé, tak to bylo někdy v době covidu a přece jenom člověk se za ty 3 roky pochopil, došly mu některé věci, tak možná ještě je to rafinovanější, ale jenom o trošku.
0: Máte už zkušenost z předchozího vydání a kniha má v celku i kontroverzní název. S jakými ohlasy jste se setkal?
1: Tak v začátku lidi byli překvapení někteří, protože samozřejmě to evokuje C.S. Lewise. A tak někteří se divili, jako se to není trošku drzost, jako to použít. Na druhou stranu ani C.S. Lewise, to není taky originální myšlenka. Ten rozměr prostě ďábla, který pokouší, tak s tím, že pracuje řada autorů. Napadá mě teďka třeba Goethe, nejznámější, nebo Dostojevský v Bratřích Karamazových, ty kapitole Velký inkvizitor. Jo, ale tak možná to bylo jeden rozměr. Druhá věc byla v zásadě, ty, kteří to četli, tak nakonec říkali, že to prostě skutečně je vidět, že se v církvi pohybují. No a říkali, že by se to měli přečíst všichni, kteří v té církvi nějakým způsobem pracují. No. Já jsem samozřejmě tím nechtěl jako církev ničit. Já doufám, že to lidi chápou jako nadsázku. Ale v zásadě prostě ten, kdo v církvi nějak se pohybuje, tak říkal, a ta zpětná vazba byla velmi pozitivní, že to prostě je o tom, co skutečně církev prožívá a co my jako ti, kteří církev tvoří, s čím zápasíme, na co si musíme dávat pozor.
0: A nyní si pro představu vyslechněte ukázku. Kapitola 23. Jak eliminovat působení ducha nepřítele. Cházko neschopná, kdyby snad někdy vaší nedbalostí došlo působení ducha až tak daleko, že nakažený uvidí své hříchy a mohl by je chtít začít vyznávat, snažte se za každou cenu zabránit pravému pokání. Výsledkem nesmí být upřímné vyznání hříchů nepříteli, ale zžíravý pocit viny a následný pocit znechucení ze sebe, pohrdání sebou. Bombardujte ho výčitkami svědomí a sebezatracováním. Ať si nakažený pomyslí, že je tak zkažený a zlý, že už mu není pomoci. Že o něj nepřítel jistě už nestojí. Podaří-li se vám takhle pokroutit pojetí pokání, je to opět majsterštyk z naší pekelné dílny. Vlastně tím s duchem jakoby spolupracujete, jen výsledky jsou o dost jiné, než by on chtěl. Vyžaduje to od vás pohotovost a inteligenci. V tom směru jsem u vás dvou dost skeptický. Ale obecně vzato jde o velmi účinnou a rozšířenou taktiku. Mnozí naši agenti si ji osvojili a běžně ji používají, takže se nám po světě potulují statisíce nakažených deprivantů obtížených pocity viny, kterých by se mohli snadno zbavit, kdyby jen s vírou kontaktovali nepřítelova syna, což naštěstí nevědí a raději mu jdou z očí. Působení ducha lze tedy šikovně zamezit tak, že nakaženým zabráníme v tom zpropadeném pokání. Kdykoliv se k naší velké radosti nerušeně bahní v hříchu, Duch svatý má omezené pole působnosti. A to i když nakažení dál čtou blábol, věnují se charitě a tváří se jako by nic. Některým to jde skvěle, třeba i po léta. Proto se je snažíme všemožně pokoušet a zároveň jim problematizovat pojem hřích a pokání. Když už jsme u toho, pod hříchem si nemusíte představovat hned vraždy, násilí, drogy, alkoholismus, nevěru, čarování a podobné peklulibé věci. Takových úlovků si sice u nás dole ceníme, ale jejich nevýhodou je, že jsou moc nápadné a nakažení se jich na první pohled děsí. Navíc mnohé z nich odsuzují i jejich zákony. Tahle naše pokušení fungují možná na lidi ve světě, ale nakažení ani nepotřebují ducha S, aby se jich varovali. Horší je, že nepřítelův duch jim ukazuje mnohem drobnější nuance v jejich chování, které se mu nelíbí, jako jsou zlé myšlenky, závist, pýcha, lhaní, neodpuštění, ješitnost a tak dále. Když jim posvítí do srdcí a nám se nedaří je zavčas zatemnit, jde mu o to, aby tuhle naši sedbu z jejich srdcí vytrhal, zatímco my se zase snažíme překroutit jeho působení a dusit je v nejasných pocitech viny. Někdy se nám podaří předem jejich srdce zatvrdit nebo zavčas instalovat solidní zatemnění, takže nakažení pak u sebe podobný plevel zcela ignorují a nechají ho bujet. Samozřejmě tím ducha zarmucují, jak se píše v blábolu, a k naší velké spokojenosti ochromují jeho působení. Ale to není ani zdaleka všechno, jak můžeme a musíme účinně zabraňovat infiltraci nepřítelova ducha. Velkým nebezpečím pro naše záměry je i to, že pokáním to nekončí. Nakaženým i jejich duchovním jde především o proměnu charakteru. Prý by se dokonce rádi podobali nepřítelovu synu. Číší z toho až neuvěřitelná drzost. Ještě aby nám tu běhali tisíce jemu podobných. Naštěstí je tato aspirace vzhledem k jejich naturelu naprosto absurdní. Ovšem někteří už pochopili, že i ohledně změny charakteru je duch opravdu mocným agentem. Nemusím snad zdůrazňovat, že nám jde o to, aby s ním v tomto směru moc nepočítali a snažili se změnit z vlastních sil. Řeklo by se, že nakažení budou z tohoto dárečku nepřítele úplně nadšení, když jim otevírá tolik možností, ale opět nesklamali. Je tak povzbudivé vidět, že v nich máme svou pátou kolonu. Pravda, v počátcích církve o ducha dost stály. Spoléhali se na něj a pořád ho volali na pomoc, až nám z toho hvízdalo v uších. Začínali být fakt nebezpeční. Časem se ale mezi nimi začaly dít věci, které nás moc potěšily a zároveň posílily naše opovržení vůči nim. Absolutně nechápeme, proč se s nimi nepřítel pořád tak babrá a proč o ně tolik usiluje, když je to jen banda hňupů a nevděčníků. Ale to vlastně platí i o vás dvou a taky se tu s vámi babrám. Pro dnešek stačilo. Váš Maluglor. Kniha Jak rozvracet církev rady zkušeného ďábla pro 21. století vyšla v nakladatelství Paulínky v červnu 2025. Od mikrofonu se loučí a u nějaké další knihovničky se opět naslyšenou těší Nikola Samcová.

S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu, tak jako dnes ve 13.30. Ta dnešní byla reprízou z roku 2025, konkrétně z června. Když se řekne Petra Klabouchová, většině čtenářů se dnes vybaví především Šumava. Ne ta turistická, zalitá sluncem, ale Šumava drsná, tajemná, plná zapomenutých příběhů, starých křivd a míst, kde minulost nikdy úplně neumřela. Přitom sama autorka začínala zcela jinak. Vystudovala žurnalistiku, pracovala v médiích a dnes se kromě psaní věnuje také hudebnímu průmyslu. Právě zkušenost novinářky je v jejich knihách znát. Její příběhy totiž nestojí jen na fantazii, ale velmi často na pečlivém pátrání v archivech, kronikách a skutečných historických událostech. V knihovničce příští sobotu 19. září o 13:30 odpoledne autorka pořadu Iva Horká představí její tvorbu a přidá také úryvek z románu Vona.

0: Po pořadu o knihách a jedné písničce vás 2,5 minuty po 14:45 odpoledne na Radiu Proglas zveme zase k pořadu o filmech.
1: Vítejte u Filmana Talks, u pořadu, ve kterém se snažíme přibližovat filmy tak, aby dokázali nás inspirovat k lepšímu, hlubšímu prožívání víry.
2: Filmana Talks, pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Dneska je tady se mnou Ondra, náš marketér a grafik. Já jsem Honza, jsem spoluzakladatel Filmany a rádi bychom vám dneska řekli něco o filmu Dvě koruny. Je to trošku paradox, protože je to o svatém Maximiliánovi Kolbem a Ondra není katolík, je to protestant a o to zajímavější možná ten rozhovor bude, protože se něco dozvíme o svatých z trošku jiné perspektivy.
3: Ano. Ono to možná trochu působí, že jsme vytáhli sirky a já jsem si vytáhl něco, co pro mě není úplně relevantní, ale překvapivě jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí pro mě osobně.
1: Ondra si tento film vybral sám, takže
3: tak.
1: Má co chtěl.
3: Ano.
1: Kdo to teda vlastně ten Maximilián Kolbe byl, nějak úplně krátce, zjednodušeně pro ty, kteří ho neznají?
3: V prvé řadě to je životopisný film, který popisuje kompletně celý jeho život.
1: Takže kdo to byl, tak ať se podívá na film.
3: Já přesně tak, ale zároveň bych možná řekl tu premisu toho filmu, která mě zaujala, a to je vlastně to, co roztočilo celý ten jeho životní příběh. A takže než otec Maximilián přijal jméno Maximilián, byl mladý kluk, malý klučina, tak při modlitbě se mu zjevila svatá Panna Marie a v tom vidění, které on viděl, tak mu byly nabídnuty dvě koruny. A on si měl vybrat jednu z nich, vybral si obě dvě. A to je zajímavá premisa, která mě osobně jako přitáhla, protože to už něco říká o tom člověku jako takovém.
1: A on se bylo to před Matrixem nebo po Matrixu?
3: To je velmi dobrá otázka. Byla červená a bílá, ne červená a modrá, to zdůraznil. Ale chtěl jsem říct, že vlastně tady tenhle ten okamžik, i když byl malý kluk, tak je to něco, co definovalo celý jeho život a předurčilo ho k ohromné službě, založení ohromného kláštera, počtu 750 mnichů, několika misijních aktivit a tak dále a tak dále. Takže to byl člověk s extrémně nabitým životopisem, jak bych tak řekl.
1: Dobrý CVčko. Takže o to se to jmenuje Dvě koruny, předpokládám podle této události. A to, že se vlastně zjevila Panna Maria, dala mu vybrat a jako determinoval ten jeho život. Jak to na tebe působí? Vlastně jako úplně zjevení ještě Panny Marie úplně jako neberete?
3: Toto je hodně takové ošemetné téma pro protestanta samozřejmě. A pro mě osobně ale rozhodně ne. Já vsadím se, že pro řadu mých bratrů a sester jako ani v nejmenším není nějaké spory nebo pochybnosti o té premise jako takové. Ale kdybych měl popsat ten svůj dojem z toho, ten svůj pocit, jaký jsem z toho měl, tak mě právě přišlo zajímavé to, že ta životní cesta toho otce Maximiliána je vlastně spojením takových dvou věcí. Je to jednak to jeho vlastní odhodlání, nějaké jeho předurčení, by se dalo říct, jeho osobnost, jeho hodnotový systém, který už by měl v sobě, když byl ten malý kluk, a potom to zjevení. Takže to mně přijde zajímavé, že vlastně, když Bůh s někým interaguje, nebo Panna Maria někoho k něčemu povolá, tak je to pravděpodobně jako vyvolání nějakých konkrétních vlastností toho daného člověka.
1: Kolbe byl známý nějakým jako moderním přístupem k evangelizaci. Mm-hmm. Je to něco, co čím vlastně se můžeme inspirovat i dneska, nebo jak k tomu přistupoval?
3: Já celou tu dobu, co jsem se díval na ten film, tak jsem samozřejmě myslel na to naše poslání, které jsme se rozhodli tak nějak křesťanstvu přinést. Je to takové zvláštní, protože my ve Filmaně jsme se setkali u celé řady křesťanů s velkým nadšením. Otec Maximilián byl považován za velmi výstředního, velkého podivína a pokaždé, když přišel za třeba někým výše postaveným z toho kláštera nebo z nějakého uskupení, protože má jako tenhle ten plán, tak mu bylo řečeno, a máš na to peníze, bratře? Nemám.
1: Myslím, že tohle ale přesně náš případ.
3: Trochu to tak na ně sice působilo, ale chtěl jsem jenom říct, že on byl rozhodně, si myslím, jako mnohem větší chudák, protože jeho nápady zněly skvěle vždycky na papíře. Potom byl ohromný problém jako proto vůbec jako natchnout ty ostatní, protože možná měli trochu zpátečnické myšlení. Ty sám si použil to slovo moderní, takže to rozhodně moderní bylo.
1: Uh-huh. A nějaký konkrétní věci, co jakoby on používal? Kázal bys vytáhnout?
3: A možná ta jedna z těch věcí, kterou on byl mimo jiné tak nějak jako nejznámější a která se mu potom stala později za druhé světové války osudná, byla ta, že se rozhodl vydávat časopis. Možná, že to jako v dnešní době jako nemusí znít jako taková velká výzva, ale pro někoho, kdo ani jako nemá tiskařský list a ani nemá prostředky distribuce, neexistuje žádné PPL-ko nebo neexistují prostě tady tyhle ty moderní vymoženosti. A on sám vlastně jako jediné, co má v hlavě, tak jsou nápady na články. tak to je jako docela velká výzva. Takže jeho možná takový jakoby velmi moderní způsob byl ne šířit evangelium pouhým slovem, mluveným slovem, ale tištěným slovem. Takže to bylo poměrně fascinující na tu dobu.
1: No, on byl vlastně fascinovaný obecně technikou a vědou, že jo?
3: Ano.
1: Je to něco, co mu jako teda pomáhalo v tom životě, nebo naopak jako brzdilo, nebo jak k tomu přistupoval? Že jako tady jeho vizionářství?
3: Ten film byl... On vlastně, jakoby ta forma, kterou ten film prezentoval jeho život, tak se skládala z takového střídání nějakých promluv od různých lidí, kteří ho studovali, tu jeho historii a tak dále. A potom takových dramatizovaných sekvencí. Ty dramatizované sekvence samozřejmě byly dramatizovány jako, aby byly jako, aby se tam dostalo zkrátka co nejvíc informací do toho jednoho krátkého bodu. Ale třeba v jedné z těch scén tam doslova bylo, že si jako z něho vyloženě jako utahovali ostatní řeholníci tam. Prostě říkají, jo, to je ten blázen, co by chtěl létat raketou do vesmíru. Přitom to je jakoby naprosto nemyslitelné v tehdejší době, že by někdo na něco takového jako byť pomyslel. Že myslím si, že ho to trochu limitovalo, protože mu to trochu kazilo prestiž v očích ostatních řeholníků.
1: No ale on teda jako kromě tady těch věcí, tak vlastně vyrazil i na misie, nebo byl vyslán na misie.
3: Ano, ano. Spíš se vyslal, bych řekl.
1: Spíš se vyslal.
3: Pokud je třeba specificky o to, o ty východní země, z našeho pohledu samozřejmě geografického, o Japonsko specificky, kde založil vlastně, založil takové misijní místo v městě Nagasaki, tak to si doslova jakoby musel úplně stejným způsobem jako s tím časopisem a obdobně vyhádat u představených církve se slovy nemáme peníze, pojedeme tam, nevíme, co budeme jíst, nemluvíme japonsky, nevíme vůbec co, jak budeme přijetí, ale šel do toho. Ale použil jakoby ten argument znova v té dramatizaci. Slyšel jsem boží hlas, Bůh po nás chce, abychom tam šli.
1: To je brutální jako důvěra, protože...
3: To je ohromná důvěra, ano.
1: Tam myslím, že se máme hodně co inspirovat a učit.
3: Opatrně.
1: Blázen pro Krista, bych řekl.
3: Jo, blázen pro Krista je takové hezké přirovnání. A on se k němu přiznal, což je jako ale důležité.
1: On teda jako hodně zdůrazňuje teda tu mariánskou úctu. Jaký to má jako tvar, nebo jak to na tebe působí? Co si z toho ty jako můžeš vzít?
3: Co jsem pochopil je, že on se teda vydal směrem, františkánským směrem. To znamená, že on zakládal svůj život na principech svatého Františka z Assisi, tak jak je sepsal a připravil pro ty řeholníky. To znamená, že to je to, co já jsem cítil, že se jakoby v tom jeho životním poslání odráží. A taky, co jsem pochopil, jako pro mě jako docela zajímavou věc, že třeba i v tom Japonsku tam za sebou zanechal jako svatyni Panenky Marie z Lourdes, přímo jako z místo, na které by mohli lidé chodit a uctívat. A současně tady tyhle ty věci, o kterých jsem teď mluvil, pro mě byly jakoby spojené v tom, že on jakoby celý ten jeho život byl jako protchnutý tou oddaností tomu jeho prvotnímu zážitku, který on zažil. To znamená, že se to odráželo ve všem potom, jakým způsobem jako jednal s ostatními a ve všem, co dělal a jak se rozhodoval. Mm-hmm.
1: A jak bys ten film asi doporučil, kdyby se měl doporučit jako spolubratrům? Že jsme si dali takový hec, že...
3: Jo. A řeknu jako zcela otevřeně a velmi stroze. Myslím si, že není lepšího způsobu, jak poznat pro možná moji církev neznámý třeba nějaký jev nebo nějakou neznámou okolnost, jako třeba může být zjevení Panenky Marie, nebo jaké je vůbec, jako, co to znamená jako být oddaný Paně Marii, nějak jinak, než prostřednictvím člověka, který objektivně dělal ohromné dobro. Uh-huh. A to vše to dobro dělal v tom poslání, které on jako by cítil a byl o něm jako bytostně každou molekulou svého těla přesvědčený. Takže z tohoto pohledu rozhodně ano, protože je to tam tak hezky ilustrované.
1: Uh-huh. A možná poslední věc. Uh-huh. Dokážeš si vzpomenout na nějaký moment, na nějakou myšlenku konkrétní z toho filmu, co tě jako zaujala? nebo oslovila, nebo tě nějak jako se tě dotkla?
3: Ono je ti možná z vaší církve, kteří znají mnohem blíž tady na tom příběh toho otce Maximiliána a o tom, jak nejenom jako začal působit, ale taky hlavně jak skončil. Skončil v koncentračním táboře v Osvětimi, kdy ho utírali hrádem a potom zavraždili nějakou chemickou látkou, kterou mu bodli do těla. Tohle byl ten moment. Ona je jako opravdu těžké vyzdvihnout kterýkoliv jiný. Nicméně jako v tom dnešním světě, ve kterém je možná pro citlivější křesťany i nevěřící tak málo naděje, tak si právě myslím, že je velice inspirativní vidět toho člověka, že se rozhodl opravdu jakoby v tom okamžiku v té Osvětimi vydat svůj život za život někoho jiného a taky poslouchat ty buď přeživší, nebo znova ty experty na historii, jak mluvili o tom, že on opravdu jenom výhradně šířil naději, když s kýmkoliv mluvil, tak prostě používali to slovo naděje, snažil se prostě těm lidem rozdávat to málo, co měl a tak dál. Takže pro mě jakoby inspirace v té nejhlubší temnotě šířit tu naději. Uh-huh. To je podle mě poslání křesťana.
1: Tak jo, moc děkuju. Zveme vás teda všechny ke sledování filmu Dvě koruny a budeme se těšit příště u dalšího dílu Filmanatox.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
0: Jen doplním, že právě skončený pořad byl reprízou z února.

Možná byste neuhodli, ale opravdu to byl Elton John a rok 1970, píseň All the way down to El Paso, tedy až dolů do El Pasa. No a tento zpěvák a tato píseň nás přenesly přes 14. hodinu, konkrétně máme 2 minuty po ní. Posloucháte vysílání Radia Proglas a hezké odpoledne vám přeje Milan Šoba. Prožíváme sobotu 12. září 2026. V katolické církvi se slaví jméno Panny Marie. Svátek zavedl papež Inocenc XI. Z díky za porážku Turků u Vídně 12. září 1683. Byl přesvědčen, že se udála na přímluvu Boží matky. Papež Jan Pavel II. Se v tento den před 22 lety modlil. Bdi Maria nad lidstvem v této hodině, poznamenané otřesnými výbuchy násilí. Bdi zvláště nad novými generacemi, které touží postavit budoucnost naděje pro všechny. Církev ukazuje i na svatého Kvida, patrona kostelníků. Narodil se v Belgii v rodině sedláka. Sloužil jako kostelník, pak se věnoval obchodu. Z dlouhých poutních cest do Jeruzaléma a Říma se vrátil těžce nemocný. Skonal 12. září 1012. U Kvidova hrobu se prý událo mnoho zázračných uzdravení. Belgičané se proto k němu obraceli jako ke svému ochránci. Jeho ostatky uchovávají v klášterním kostele v Anderlechtu. Mariím k svátku jen dobré. Hebrejské biblické jméno může znamenat milovaná Bohem, mořská hvězda, paní milostná, krásná, mirhou vonící.

0: Kdo by neznal píseň Saxána, zpívala Petra Černocká za doprovodu sboru Lubomíra Pánka a také Karla Vlacha s jeho orchestrem. Z pohádkového filmu Dívka na koštěti hudbu složil Angelo Michajlov a my jsme hráli z alba Hit Paráda 70. léta CD 1 K tanci, kde hrají a zpívají různí interpreti. 91 let se dnes dožívá francouzský kněz Guy Gilbert, přítel a zastánce lidí na okraji. Jeho knihy vyšly i v češtině. Zmiňme tři. Bratr vyvržených, Evangelium podle svatého Lotra, Srdce v ohni. S druhým to zvládneš, když hledáš jeho stranu krystalu. Takový pohled je nepřekonatelný. Nevidět v druhém cizince, ale spíš v něm vytušit pravdu, která ti chybí, povzbuzuje otec Gilbert. Úspěch v životě to znamená neustále žasnout, dokud se nám nezavřou oči.
1: 3. v pondělí bylo mi 15. Ten den po neděli jsem slavila stojkou, nohama vzhůru. To byl můj svět a nikdo rozumět mi nechtěl, prý jsem případ. 3. v pondělí jsem stopla svět. Když jsme se rozjeli, já začala vyprávět, kouknu za volant, jsem tam jen já.

charakteristický hlas Jitky Molavcové a píseň Formule 15. Sedmdesátiny slaví zpěvačka a skladatelka označovaná za nekorunovanou královnu slovenské populární hudby Marika Gombitová. 46. narozeniny slaví kněz a učitel, pastoralista, horolezec a cestovatel, skaut Josef Prokeš, duchovní správce v jihočeských Vodňanech a okolí, včetně Lomce. Poutní místo pro všechny hledající oživuje neuvěřitelně kreativním způsobem, vystihl dominikán Benedikt Mohelník. Svoji knižní prvotinu nazval pater Prokeš Pán se stará. Nastudoval ji v Proglasu, audiokniha vyšla v našem projektu Slyš.to. Patří do autorského kruhu Salve Reví pro teologii a duchovní život, kde publikoval třeba text Církev jako polní nemocnice. Před časem stál vedle architekta Josefa Pleskota za obnovu studentského kostela svaté rodiny v Českých Budějovicích. O té řekl: dílo mé očekávání splnilo, přesto pořád cítím jeho velikou křehkost. Ten kostel není jen z kamene, nýbrž z lidí, kteří tam chodí. To byl třetí vstup dnešku v kalendáři, který pro vás chystá Kateřina Vitouchová. Nachystala ještě dva bonusy do proudu písní, tak za malou chvíli je také uslyšíte.

Další zpěvák s charakteristickým hlasem Karel Hála, píseň Chci zapomenout za doprovodu Karla Vlacha s jeho orchestrem. Před 6 lety biskup Pavel Konzbul požehnal nový kostel v Brně na Lesné, postavený podle plánů architekta Marka Jana Štěpána. Byla to krásná slavnost spojená s nadějí. Farnosti přeji, aby nebyla jen společenstvím zabezpečujícím a nabízejícím, ale také pečujícím, jako byla patronka chrámu blahoslavená Restituta Kafková, napsal biskup.

No a další charakteristický hlas, tentokrát Petr Spálený, píseň Sylvie nemá čas, za doprovodu Jana Spáleného s jeho orchestrem. V premiéře loutkové hry Past na Hurvínka v Pardubicích před 55 lety poprvé vystoupila mániččina bábinka paní Kateřina Hovorková, to jenom, abyste věděli, že má také svoje příjmení, vznikla jako čtvrtá hlavní postava divadla, ženský protějšek Spejbla pro interpretku Helenu Štáchovou. Téhož dne, 12. září 1971, tedy to jsem ještě nebyl,

0: než která?
1: Než ta, co si vás musí vzít.
0: Snad obráceně.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Přece zákonitě nešťastná musí být.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: To tohle to může tvrdit.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Promiňte, ale já špatně rozumím.
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: Je to vaše poslední slovo?
1: Ta, co si vás musí vzít.
0: V tom případě?
1: Ta, co?
0: Nepočítejte s tím, že se v pátek dostavím.
2: Z alba Hvězdy nad Brnem, kde hrají a zpívají různí interpreti, jsme si zahráli tuto píseň s názvem Tento týden v pátek a slyšeli jste opět charakteristický hlas Jiřího Suchého a pak byste možná také uhodli sestry Eleftheriadu Ovi, tedy Marta a Tena. Jak já dobře vím, tak Eleftheriadu v řečtině znamená svoboda, takže česky by to byly sestry Svobodovy. No a doprovázela skupina Igora Vavrdy. Aktuální vydání katolického týdeníku představila Proglasu šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
3: Katolický týdeník s číslem 37 vítá v České republice nového apoštolského nuncia, zástupce svatého otce, který dorazil do České republiky minulý týden. Eugene Martin Nugent je původně Ir a projel už mnoho štací, nyní přijíždí z Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu. Tematickou dvoustranu věnujeme 150 let od narození Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele českého skautingu. Jak se jeho příběh propojuje s křesťanstvím a co znamená pro dnešní skauty a jaké heslo vede každého skauta, dočtete se na straně 4 a 5. V perspektivách se věnujeme také výročí 5 let od doby, kdy papež František navštívil Slovensko. Připomeneme, co tehdy na Slovensku řekl, protože se to týká hodně i nás, a co z jeho slov rezonuje do dneška. Pak si dovolím trošku zeširoka ocitovat jiného papeže. Říká a mluví, když mluví o prorocích špatných zpráv, ačkoliv hoří horlivostí pro náboženství, tvrdí, že naši dobu nelze s minulými staletími vůbec srovnávat a že je plně zkažená. Tak toto řekl papež, ale byl to už Jan 23. a tato slova

0: pronesl při zahájení druhého vatikánského koncilu, tedy v 60. letech. Ale jsou aktuální i dnes, že? Oskažené západní společnosti s oblibou píšou proruské a dezinformační weby s tím, že systém liberální demokracie je nutno nahradit jiným. A právě dějiny nás učí, jak je takové volání sirén nebezpečné a že už to tady několikrát bylo a dopadlo to vždy katastrofálně. Proto je tak důležité čerstvé prohlášení biskupské a papežské rady Justitia et Pax, neboli Spravedlnost a mír při České biskupské konference, které varuje před tím, aby zdrojem našich informací byly právě dezinformace. Pozornost i světských médií vyvolal první pastýřský list nového pražského arcibiskupa, který v novém vydání najdete rovněž přetištěný.
1: O jakých aktivitách katolický týdeník podle šéfredaktorky Koubové informuje, komu věnuje celostránkový rozhovor a kterou knihu hodnotí?
0: Vedle pestré palety kroužků, které děti začínají navštěvovat v novém školním roce, se rozbíhá také výuka náboženství, proto se tomuto tématu věnujeme v rubrice Doma. No a na rozhovorové stránce přinášíme rozhovor s paní ředitelkou Charity Jesení, která přijela do Bílé vody v době porevoluční, když tam ještě působily řeholnice ve velkém počtu, tam internované. Možná ještě ráda zapoutám kulturu. Informujeme o tom, že brzy začíná svatováclavský hudební festival v Moravskoslezském kraji a nač se můžeme těšit, ale i Templefest. A také přinášíme recenzi na krásnou knihu Píseň bratra Slunce. Je to knížka františkánského kněze, pedagoga a spisovatele Leclerca a je jako pohlazením po duši. Je doprovázena také fotografiemi dvou českých františkánů.
1: Zhrnula na Proglasu k obsahu letošního 37. čísla katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová a popřála čtenářům hodně radosti a inspirace při čtení.

0: Slavná skupina Nazaret, píseň Star, tedy hvězda. Nová příručka o lidské důstojnosti vyšla v projektu Královsky. Ten vzešel z redakce dětského časopisu Duha od Evy Muroňové a benediktína patera Tomáše Cyrila Havla.
1: V metodickém materiálu lze najít různé inspirace pro práci s tématem lidské důstojnosti, protože možná žijeme v době, kdy lidská důstojnost je vnímána jako skutečnost velmi zranitelná a křehká, proto je třeba ji chránit jako nedotknutelnou a je třeba si o ní také nějak víc přemýšlet. Té metodice jsou inspirace k tomu, jak s tím velmi jaksi složitým, ale bytostně každému člověku vlastním tématem pracovat s dětmi v mateřské škole nebo i se skupinou mládeže na základní škole, případně i s dospělými nebo třeba někde uspořádat nějakou výstavu, protože součástí té metodiky je i 12 fotografií a 4 nositele tohoto tématu, a to jsou řezby postav člověka, ale s královskou korunou a v křestním rouchu, které vytváří Ralf Knoblauch Jáhen v německém Bonnu, a ty jeho řezby jsou zhlédnutí na mnoha místech celé planety.
0: S umělcem se redaktoři Duhy seznámili pracovně a vydali se za ním za hranice, řekl nám dále Tomáš Cyril Havel.
1: My jsme díky osobnímu kontaktu právě s Ralfem Knoblauchem z redakce časopisu Duha vyrazili za ním do Bonnu a přivezli jsme v loňském roce 12 těch jeho řezeb, které ještě teďko do konce tohoto roku putují tady po naší republice a jsou různě k vidění a provázejí právě projekty k tématu lidské důstojnosti v hospicích, v základních školách, v mateřských školách, ve farnostech. Když se posluchači podívají na web královsky.eu, tak tam jsou tyhle ty projekty různě dokumentovány. A nám právě přišlo trochu líto s kolegyní Evou Muroňovou z redakce, že by jsme museli ty řezby vrátit a to téma najednou třeba by utichlo. Tak jsme pojali ideu poprosit ministerstvo školství o podporu vydání právě tohoto metodického materiálu. To se podařilo, takže ho teď máme k dispozici. A díky tomu je také zdarma. Posíláme ho v podstatě akorát za cenu poštovného, která bude aktuální podle počtu kusů té metodiky, kterou si případně někdo objedná.
0: Tolik od benediktina Tomáše Cyrila Havla, kněze a náboženského pedagoga, šéfredaktora časopisu Duha a spoluautora nové příručky a celého projektu Královsky. Sochy krále a nebo královny si mohou zájemci na čas v uvozovkách adoptovat a vytvořit program o důstojnosti člověka na míru svému prostředí.

vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl socha.

0: Mnozí by také asi podle zpěvu poznali Karla Zicha píseně Kdybych byl malířem za doprovodu Planet a TOCR, tedy jestli se nepletu tanečního orchestru Českého rozhlasu, dirigoval Josef Vobruba a jednalo se zároveň o skladbu Petra Habky. Jak na Proglasu informujeme, mnozí ředitelé soukromých a církevních škol se shodují, že případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného nebo úplný zánik. Reagují tak na pondělní vyjádření premiéra Andreje Babiše. Po jednání vlády řekl, že by ministr školství Robert Plaga mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poskytování peněz těmto školám ale vyplývá ze zákona. Plaga minulý týden sdělil, že mu v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí asi 6 miliard korun, mimo jiné právě na soukromé a církevní školy. O vyjádření jsme požádali Ondřeje Mrzílka, koordinátora církevního školství v pražské arcidiecézi a ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze.
1: Systém financování vlastně pro církevní školy počítá už s nějakým ročním zpožděním těch finančních prostředků. To znamená, my jsme financováni podle vlastně těch průměrů krajských normativů, konkrétně pro rok 27 to budou krajské normativy za rok 26, které se vyprůměrují a přiřadí se k těm jednotlivým hlukům vzdělávacích oborů a to budou peníze, které my dostaneme od ledna 2027. A tenhle ten rozpočet ale nepočítá s jakýmikoliv finančními změnami v roce 27. Ty se nám zase projeví až v roce 28. To znamená, už vlastně v této chvíli jsme s tím financováním maličko pozadu. To znamená, když se zvýší třeba mzdy v tom veřejném školství, tak my na ně ty peníze nedostaneme a už musíme sahat do nějakých rezerv. A to je důvod, proč třeba my ve škole vybíráme školné, abychom vlastně byli schopni udržet ty mzdy na nějaké srovnatelné úrovni, abychom vlastně byli schopni zaplatit veškeré ty mzdové a provozní náklady, které my ve škole máme.
0: Pokud by ze strany ministerstva došlo ke snížení státní dotace, nutně by to vyvolalo požadavek zvýšit školné, míní Ondřej Mrzílek.
1: Bylo by to skokové zvýšení školného, které by jako vlastně dosahalo v našem případě teď 16 tisíc, pokud by to bylo těch 15%, tak by to muselo být na nějakých 35 tisíc ročně, což by pro mnohé žáky, rodiče, rodiny byl zcela jistě problém, protože ty částky jakoby pro někoho mohly být vysoké. A je to hlavně také změna nějak jakoby uprostřed školního roku, protože my ty peníze dostáváme na kalendářní rok, nikoli na školní rok. Že by to prostě znamenalo nějakou komplikaci. A v našem případě, pokud bychom třeba dostali to snížení o 15%, bych to vztahl k té dotaci na rok 26, tak by to znamenalo výpadek 8 milionů, což vlastně my bychom nebyli schopni odučit v týdně 150 hodin, což je prostě nějaká pětina těch hodin, které my v rámci toho běžného rozvrhu odučíme. To znamená, ve své podstatě by celý tenhle ten proces byl likvidační, a znamenalo by to odliv žáků, kteří by se ale hlásili na veřejné školy. A je to tedy tak, že ta služba naše, co se týká církve v oblasti školství, tak už je tady několik desítek let. Stát s ní počítá, stát vlastně tuhle tu naší službu financuje. A pokud prostě by došlo k tomu přelivu do těch veřejných škol, tak prostě ty kapacity třeba konkrétně v Praze vůbec nejsou. A byla by tady celá řada, která by vlastně neměla ve škole žádné místo.
0: Zhrnul Proglasu koordinátor církevního školství v pražské arcidiecézi a ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze Ondřej Mrzílek.

0: Za doprovodu vokální skupiny ORO a Ostravského rozhlasového orchestru pod vedením a dirigováním Pavla Staňka zpívala Věra Špinarová píseň Jednoho dne se vrátíš a také známe hlas Věry Špinarové. Festival Meeting Brno získal bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. V Mnichově ji v úterý převzala delegace zástupců festivalu Veronika Smyslová, Petr Kalousek a David Macek. Ředitel Proglasu pater Martin Holík byl u toho.
1: Na státním zastupitelství Bavorské spolkové svobodné republiky se konal slavnostní akt, ve kterém byla udělována evropská medaile svobodné spolkové země Bavorsko různým osobnostem, které vykonaly něco nebo konají něco ve prospěch země i celé Evropy. No, já bych chtěl zmínit, že tady bylo vyznamenáno asi 10 lidí, třeba jedna paní rozvinula před lety aktivitu Most z papíru, což je nakladatelství, které spojuje německy hovořící a ukrajinsky hovořící spisovatele, spisovatelky a překlady a vydávají tam knihy. Nebo jeden pan inženýr velmi usiloval o zachování pohraničního a přeshraničního vláčku na Trojmezí, čili ve spolupráci s Českou republikou, takže je tam krásná kulturní výměna a letní turisté velmi oceňují ty přejezdy. Nebo tady byl vyznamenán arciopat Benediktinu, který je takovým stavitelem mostů mezi Bavorskem, Německem a celým světem. Bylo to takové nejrůznější i z oboru technických i uměleckých a řekl bych, že Meeting Brno tam byl takový jedinečný fenomén ve smyslu, že to je společenství lidí, kteří dělají něco dobrého a bez ohledu na to, jestli jsou věřící a jak jsou věřící a dělají dobrou věc. A je to taková směs i těch, kteří jsou za honorář a těch, kteří to dělají částečně dobrovolně nebo celá dobrovolně. A v tom je to pro mě teda také jedinečné.
0: Udělení evropské medaile v Bavorsku odkazuje k 11. ročníku festivalu, který byl koncem května v Brně. Konal se při něm i sudetoněmecký sněm s motem Život je setkávání. Martin Holík k tomu v telefonátu z Mnichova uvedl.
1: Toto německé setkání bylo jedním aktem, který jsme nikdy v životě nikdo nezažili, protože bylo poprvé v jiné zemi než ve vlastní zemi, tedy než v Německu, tedy než v Bavorsku. To také bylo tady při tom slavnostním aktu připomenuto a zazněla tam poměrně silná slova. Hlavní řečník uvedl, že nejenom, že vztahy dvou sousedních zemí musí stále nějakým způsobem vyvíjet a že se vyvíjí od roku 2010 velmi dynamicky a naděje plně, ale že to není vždycky jenom vztah, že vláda něco zařídí s druhou vládou, ale že je tam potřeba ten občanský prvek toho naplňování, že v tomto případě řekli bychom té deklarace německo-české. A to, že právě je tématem naplňování meetingu Brno, který vlastně pozval do Brna jako další možnost zviditelnění Bavorska a vůbec vztahu německých českých občanů na tomto poli meetingu Brno. Takže v Brně byly vlastně tři festivaly. Jeden byl Pouť smíření, druhý byl samotný Meeting Brno se svojí každoroční náplní už mnoha letou. A třetí bylo vlastně ten výjimečný akt toho, že ti sudečsko-němečtí spoluobčané, můžeme to tak říci, přijeli do Brna v počtu několika tisíc, aby tam prožili to, co jinak všechna léta prožívají spolu doma. Takže pro mě byl velmi silný právě už ten fakt, že se to mohlo konat. Celé to bylo velmi silné a vnímali jsme to jak skrze média, tak osobně.
0: Bavorský státní minister pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Erik Beiswenk při vyznamenání brněnské iniciativy v Mnichově podtrhl, že zbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem. A přesně to představuje Meeting Brno. Podle něj už 10 let posouvá kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií. Martin Holík, ředitel Proglasu, který je mediálním partnerem festivalu, po ceremonii z Mnichova doplnil.
1: Toto ocenění je vzácné tím, že je reakcí na iniciativu, která napřed vypadala jako poměrně nepatrná, malá. Potom se z toho vyvinulo vlastně i těmi politickými hrátkami a dalšími věcmi poměrně náročná aktivita. A rozhodně ta reakce, která je v těchto dnech z té německé strany, tak je velmi až jako dojemná. Ministr vnitra Dobrindt se vyjádřil předevčírem, že zažil v Brně zázrak. Další zástupci vysoce postavení německé vlády, už nejenom bavorské, také řekli, že to byl pro ně životní zážitek a že to bylo něco neuvěřitelného. A tahle ta medaile vlastně je takovým potvrzením tady těchto dojmů těchto lidí, u kterých by se mohlo říci, že ta veliká 90-milionová země má ještě spoustu jiných starostí a také jiných lidí k vyznamenání. Jestliže si toho takhle povšimli, tak si toho povšimla opravdu i celá Evropa. Konec konců i papež v potěšení zmínil aktivitu meetingu Brno a to je tedy opravdu velká radost, čili je to povzbuzení do další práce.
0: Tolik mnichovské postřehy Martina Holíka, kněze a ředitele Rádia Proglas. Další ročník meetingu Brno plánují pořadatelé na 3. až 13. června. Bude mít motto Síla hlasu.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí, vložit rozum celý.

0: z filmu Noc nad Karlštejně jsme si hráli z Alba o stejném názvu, kde hrají a zpívají různí interpreti. Tohle byla Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík za doprovodu orchestru Václava Zahradníka. Píseň měla název Ten, kdo nedumá.
1: V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas v DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.
0: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov ke hradu Sovinec. Vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s krajinou a řemesly. Zároveň obec představila plán na využití bývalé kaple svatého Františka Xaverského v Křížově. V následujících letech se má proměnit v galerii Jindřicha Štrajta, pojmenovanou po fotografovi, který právě v sobotu oslavil 80. narozeniny. Podle jiříkovské starostky Barbory Šiškové by se tam mohly konat malé koncerty, výstavy, workshopy nebo třeba letní škola fotografování. S novým využitím odsvěcené kaple souvisí také dar rodiny Štrajtových. Obci věnovala rodinný zvon, který pro ní v 90. letech odlilo zvonařství Dittrichová v Brodku u Přerova. Dlouho byl na Sovinci, kde světoznámý dokumentarista žije. Starostka Jiříkova Barbora Šišková nám stezku představila a popsala, co nabízí k vidění.
2: Jsme otevřeli novou naučnou stezku z odstavného parkoviště nad hradem Sovincem přímo do hradu. Ta stezka byla vybudována hlavně kvůli tomu, abychom odvedli návštěvníky hradu z takové nepřehledné, úzké a poměrně frekventované silnice. O tomhle plánu se vlastně diskutovalo spoustu let. Měli jsme několik variant, kudy by ti návštěvníci mohli bezpečně jít, ale ukázalo se, že vlastně jediná schůdná je tato varianta. Znamená to, že lidé parkují svoje auto a jdou přes louku a lesem po místní komunikaci dojdou přímo k náměstí, k kostelu svatého Augustina, který sousedí s hradem, takže se úplně vyhnou nějakým autům a silnici. Abychom návštěvníky ještě více nalákali používat tuhle tuto stezku, tak jsme ji pojali jako stezku naučnou. Říkáme jí stezka plná překvapení. Obsahuje taková zastavení, kde si návštěvníci, hlavně děti, mohou vyzkoušet třeba nějaká řemesla, která tady v kraji se dříve používala. Typicky můžou si vytvořit svoji břidlicovou střechu, svoji taky šindelovou střechu, potom je tam bylinková zahrádka, je tam včelí klád, mohou také poznávat sovy nebo zvuky různých dřev na dendrofonu. Je tam i takové malé dětské hřiště, pičí dráhou a prolézačkou. Všude po trase ještě jsou i lavičky a koše. Když návštěvníci se jdou tou loukou, tak se před nimi otevře krásný výhled na hrad Sovinec. Tam je vlastně umístěný fotopoint, kterým se můžou udělat i svoji fotografii vlastně s hradem za zády. Stezka se budovala necelé 2 roky a obec Jiříkov, pod kterou Sovinec spadá, na ní dostala dotaci z Moravskoslezského kraje a také z Evropské unie z programu IRO.
0: Přiblížila návštěvníkům obce Jiříkov její starostka Barbora Šišková. Oh, the streets of Rome are filled with rubble.

0: Píseň When I Paint My Masterpiece, tedy když kreslím nebo maluji své mistrovské dílo od Boba Dylana, už neuslyšíme celou. Blíží se 15. hodina. Na Radiu Proglas to budou zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich hudební pořad. V tuto chvíli se loučí Milan Šoba. Josef Javůrek mě pak po hudebním pořadu vystřídá.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Pátrání po přeživších povodní v Nepálu pokračuje. Ve fotbalové šancelize začalo brněnské derby, zbrojovka hraje s Artisem. Na dálnici D11 čekejte dlouhou kolonu Usadské ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V míně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura. Popsal to v našem vysílání přímo z Nepálu horolezec a geodet Jan Trávníček.
3: Turistický ruch je poměrně zásadní ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování cest, obnovování mostů.
1: Právě teď začíná na pražském Vyšehradě Den pro Ukrajinu. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a podle předsedy spolku Jana Heřmánka budou taky vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
4: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
1: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Desítky tisíc lidí míří tento víkend na jih Moravy na vinobraní. To znojemské letos nabízí program na 14 různých kulturních scénách v historickém centru. Slavnostní průvod před chvílí dorazil do svého cíle, tedy na Masarykovo náměstí, odkud se hlásí reportér Šimon Franc.
5: Král Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna už na hlavní pódium dorazili, stejně jako všech 400 účastníků tohoto průvodu, včetně trubačů, bubeníků, ale i velblouda. Družina na koních mezi lidi rozhazovala pamětní mince, z nichž ty zlaté můžou lidé vyměnit za stupenku na příští rok. Průvodem ale dnes vinobraní nekončí, lidé stále můžou ochutnat vína v historických Maashausech, odpoledne uslyší i koncerty známých českých interpretů a dnešní hlavní program zakončí po 10. hodině večer Ohňostroj nad městem. Ze Znojma Šimon Franc, Radiožurnál.
6: Sport. Třemi zápasy odstartovalo 8. kolo fotbalové šance ligy. Liberec přivítal Mladou Boleslav a na severu Čech je u toho reportér Karel Schamberger.
7: Polovina čtvrté minuty, Slovan Liberec, Mladá Boleslav 0-0. Teď míříme na brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
8: Ve čtvrté minutě utkání Zbrojovka Brno, Artis Brno 0-0. Bohemian z Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
9: Třetí minuta končí, Bohemiance Slovácko 0-0. Z Vršovického dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: V 18 hodin začne ve fotbalové lize ještě zápas pražské Sparty s Jabloncem a už od 16 hodin budou hrát čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v Modeně se Švédskem. Pořad s mikrofonem za sportem můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D11 u Sadské a omezení na D1 u Štěpánova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 33,5 kilometru odklízely následky dřívější hromadné nehody. Už se jede dvěma pruhy, kolona se postupně rozjíždí, z konce kolony je to teď stále na více než 20 minut, brzdí se teď na 26. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte pomalejší provoz. V levém pruhu jsou silničáři, sbírají odpadky a čistí vozovku s držením kolem 5 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je na 53. kilometru dopravní omezení, jede se jedním pruhem, je tam už jen kilometrová kolona. Opatrně dojíždějte, brzdí se teď v pravotočivé zatáčce na 52. kilometru, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z kilometru 55 počítejte s kolonou kvůli údržbě vozovky, zpoždění 15 minut. A v Praze v ulici k Barandovu se před Barandovským mostem srazila 4 auta a dodávka. Provoz je tam slabý, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: V dnešním magazínu Mezi námi zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: květách vlastním jménem Magdalena Fendrichová je česká písničkářka, zpěvačka a autorka, která ve své tvorbě spojuje osobní výpovědi, alternativní pop a výraznou básnickou obraznost. Její písně často reagují na současný svět a společenské dění, ale zároveň zůstávají intimní a založené na emocích, vztazích a hledání místa člověka v nejisté době. Květách je držitelkou ceny Anděl v kategorii objev roku a v roce 2026 obdržela cenu Proglasu za krásu slova. Přitom její texty nejsou krásné ve smyslu líbivé, jsou ale básnické ve smyslu už zmíněné obraznosti, jsou neklidné a zneklidňující a jsou angažované v tom nejlepším slova smyslu. Vlastně ve své generaci je podle mne Magdaléna jednou z nejzajímavějších autorek u nás a i proto jsme jí cenu udělili. Na festivalu Slunovrat, kde Květách cenu převzala, také vznikl rozhovor, který vám dnes nabízíme. Připravil jej a od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. Hrát si budeme z alba Rozkousaný svět, které vyšlo 4. září 2026. Některé písně z něj ale Květách zahrála už právě v červnu na Slunovratu v Opavě. Byly to mimo jiné dvě skladby s převzatými texty. Jednak titulní píseň Rozkousaný svět, kde je autorkou Diviška Rysová.
1: Tak ten jeden text z těch dvou, který nebyl můj, tak ten jsem našla u té své kamarádky v Brně v jejím pokoji. Když jsme tak prostě, já jsem byla u ní doma a ona tam má takovou hrozně starou rozladěnou kytaru, prostě s strašnýma strunama a měla tam pohozený ten text. A já jsem si to přečetla, říkala jsem si, wow, to je prostě neuvěřitelná báseň. A bylo v tom hrozně moc nějaký emoce a to většinou stačí k tomu, aby to člověka inspirovalo. No.
0: A ten druhý text je velmi drsný, jmenuje se Feťáci pocitů a autorkou je Monika Aranka.
1: No, ten byl drsnější, to je od ženy bezdomova Moniky a to mi ukazovala taky tato kamarádka, říkala, hele, Monika prostě tady napsala básničku, chceš si to přečíst? A říkám, jo, ukáž. No, taky prostě to na mě hodně zapůsobilo, no. Tak vlastně jsem to napsala v tom stejném pokoji a oboje to bylo strašně rychlý, takový spontánní, no.
2: Vy vlastně o těch textech teď, o těch převzatých, mluvíte jako o básních, o básničkách, vaše vlastní texty, považujete je za básně?
1: No, občas jsou to básně, ale spíš píšu text současně s hudbou. Nějak jsem to tak vždycky měla, výjimečně mám dřív text než hudbu, nebo opačně.
2: Měnilo se to nějak s těmi jednotlivými alby, nebo etapami tvorby?
1: No já fakt píšu třeba od svých 10 let, a když jsem byla malá, tak myslím, že jsem nad tím přemýšlela ještě mnohem méně než teď. A prostě to jsem psala jenom takové písničky o lásce, pořád, tak jako, nevím, v těch 12, jako co, nic jiného mě nenapadalo. A vlastně až později jsem nad tím začala nějak hloubš uvažovat, ale vlastně většinu, myslím si, že bylo i období, kdy jsem psala anglicky i česky, a tak postupně jsem se dopracovala k té češtině, že už fakt píšu vlastně jenom český texty, protože mám pak pocit, že jsem blíž k těm lidem, že se dokážou oni na to víc napojit. Je to pro ně osobnější, i když občas je to možná taky těžší.
0: My se k autorským textům Květách dostaneme za chvíli, ale teď si poslechneme už zmíněnou titulní píseň alba Rozkousaný svět.

0: kdy u Magdaleny Fendrichové nastal posun v textech od písniček o lásce ke společenským tématům.
1: Myslím si, že docela brzo. U nás doma se vždycky hodně řešily tyhle společenský témata a já myslím, že spousta lidí je takhle citlivých, jenom k tomu třeba nemají přístup k těm tématům. Jo. A já tím, že jsem fakt to nasákla prostě už od mala, tak a plus jsem chodila do kostela, teda jsem evangelička a samozřejmě v kostele se o těch věcech mluví. Prostě mluví se o tom, že máme být vnímaví vůči okolnímu světu, takže myslím, že v nějakých 14 už jsem psala takovýhle texty, no.
0: To mě zaujalo, protože témata a výrazy z křesťanského prostředí se v textech Květách opravdu objevují, a to často v nečekaných spojeních a kontrastech.
1: Já si myslím, že to je z části z tohodle, z té rodiny a z toho kostela. Já teda teď už tolik, nebo nechodím tolik do té naší, do toho našeho sboru. Občas zajdu k Martinovi, ale myslím si, že to částečně i o tom, že ta naše společnost, jakoby to křesťanství tam tak nějak pasivně jako je, jo, latentně ty motivy, ten prostě všude, kam jdete vlastně, jsou kříže, kostely, je to tady, jo. Lidi sice nejsou věřící, jsme jako, myslím, jedna z nejvíc ateistických zemí v Evropě, ale myslím si, že pro nás to křesťanství, máme ho nějak vzadu v hlavě a já to vnímám. A ty obrazy ve mně hodně zůstávají, no.

Zatímco na minulém albu Díky včely měla Květach mimořádně silné texty inspirované válkou na Ukrajině, na novince Rozkousanej svět se dotýká například tématu Palestiny a Gazy.

přiznat si, že ten Izrael je prostě dneska už fašistický stát. Jo, myslím si, že to pro ně je hrozně těžký vlastně. Je pravda, že taky třeba Havel, který pro spoustu lidí je vzor, tak byl prostě, byl podporovatelem Izraele. A chápu, že v té době se to ještě mohlo zdát, že to je v pořádku, jo, ale ono prostě, ta osadnická politika už v těch devadesátkách byla, myslím, dost rozvinutá, takže už tehdy byl Izrael dost problematický, ale samozřejmě celá, jakoby celá, celý ten konflikt je složitý pro lidi podle mě pochopit, jo? Protože tam je spousta historických souvislostí, ještě do toho prostě hází vidle ten jakoby holokaust, který je samozřejmě úplně strašný historický trauma. A je to hrozný, co se prostě tomu židovskému národu stalo. A pro lidi podle mě je hrozně těžký říct si, i přesto, že se jim tohle stalo, tak národ, ve kterým ten, teda stát, ve kterým ten židovský národ žije, prostě páchá něco takového. Ten stát samozřejmě nerovná se ty lidi, jako spousta židů žije v diaspoře a vůbec jakoby s tím nesouhlasí, nebo nemají s tím nic společného, ale jako asi je dobrý už si říct, tak jako je tady tohle historický trauma, ale děje se tady momentálně prostě vyvražďování nějakého národa, tak pojďme prostě se k tomu postavit.

0: pesničkářku Květach z nového alba Rozkousanej svět.
1: Nový album je hodně osobní. Je to o... myslím, je to o nějakým mým osobním rozvoji a jako vždycky asi budu to spojovat s tím okolním děním. Já jsem se vždycky cítila blbě za to, když jsem zpívala moc o sobě, protože jsem si říkala, je potřeba vlastně zpívat o tom, co se děje jiným lidem a tak. A to tam určitě je. Je tam třeba ta Monika, jakoby, která sama teda popisuje cizí příběh. A je tam ta moje nejlepší kamarádka Diviška a to je taky vlastně ta písnička Rozkousaný svět, která je stejnojmená s tím naším dalším albem, tak ta je o ní, ta není o mně. Takže jsou to příběhy třeba lidí kolem mě, ale pořád jsou pro mě hodně osobní, protože jsou to blízký lidi, jo. A já asi jsem už trošku unavená z toho, že mám pocit, že ta společnost se neubírá tím směrem, který by mě přišel jako nejen vlastně nejen férově, ale i jak logicky, jako já vlastně vůbec nechápu, co se to teď stalo za posledních pár let, jo. A já si potřebuji psát i o jiných věcech, než jenom o tom, že je někde válka a že lidi mají hlad. Ale furt to tam je a je to tam přítomný, ale zaměřuju se i na to v svoje blízké okolí, no.

0: Rozkousaný svět je třetí album, které Květach vydala. Přitom u generace Z, ke které patří, už není vydávání alb a vztah k nim zdaleka samozřejmostí. Jak to vnímá sama Květach?
1: Jo, myslím si, že ta mladší generace pode mnou už vůbec neřeší alba, nebo se možná k tomu budou vracet, ale je fakt, že teďka hodně frčí vydávat singly a nezaměřovat se na tuhle větší formu, ale tím, že my jsme na to album měli deadline a máme deadline do konce června a vlastně začali jsme s tím v únoru, takže jsme měli strašně málo času, kdy já jsem během toho dokončovala školu a ještě jsme hodně hráli, takže vlastně to bylo takové jako šibeniční termín a myslím si, že nám to hodně pomohlo právě v tom, že to album je kompaktní, že jak je to, já jsem ty věci psala v krátkém čase a pak jsme to zpracovávali v krátkém čase s kapelou, jo. Takže myslím, že to hodně drží pohromadě, takže já vlastně poprvé zažívám to, že album je vyloženě kompaktní útvar a mám z toho radost, no.
0: V Opavě na Slunovratu, kde vznikl tento rozhovor, vystoupila Květach sólově. Jindy hraje s kapelou. V čem je pro ní hlavní rozdíl?
1: Tak samozřejmě, co je jako zásadní rozdíl, je to, že za prvý člověk, když hraje solo, tak musí ten koncert utáhnout sám. Musím ty lidi, já jakoby zaujmout sama, musím mít pocit, že je to baví. A když jsme tam s kapelou, tak mám pocit, že tím, že tu energii přinášíme všichni, tak je to pro mě asi v něčem méně vyčerpávající. A zároveň v něčem ty solový koncerty jsou skvělý, že člověk se nemusí vázat na tu formu. Jo, písnička má dva refrény, dva bridge, tři sloky, ale já si to můžu natáhnout, zkrátit, jak chci. Zatímco s kapelou samozřejmě my jako to nějak umíme a já nemůžu prostě zapomenout na to, že tam oni jsou, ani nechci, že jo. Jo, takže to je tam ta možnost improvizace větší v těch solových koncertech. No.
2: Jak důležitá je pro vás komunikace s publikem, protože člověk se může zavřít do sebe, anebo naopak právě může využívat tu energii?
1: Snažím se vždycky s lidmi aspoň trochu mluvit. Snažím se informovat o tom, aspoň když mám pocit, že třeba mě nemusíš nic znát, kdo jsem, co dělám, nebo kdo jsme, co děláme. A snažím se nějak jakoby trochu vtáhnout, protože mám pocit, že občas jsou lidi taky v té introvertní fázi svojí, jako já, bejvám taky. Tak někdy je to víc interaktivní, někdy je to víc introvertní.
0: My si teď poslechneme další silnou angažovanou píseň s názvem Přesila, na které Květach spolupracovala s experimentálním rapovým duem Past.

přijdou. Snad. Všechen ten optimismus už je pryč. Žádný konec dějin, bro, skončily jen naše sny. Uzevřete průly v té krve, co z toho všeho teď plyne. Kladou nálože na přehrady, chtějí ti hlavu zaplavit. Byl covid, před ním nic, po něm všechno, teď je hit. Letí dron, hoří dům, kopu bunkr, já chci pryč. Koupil jsem dětskou plynovou masku, po nocích mapuju cesty. Brzo to praskne, nespy, něco se mění, cítím to v prst.

0: Naším hostem je písničkářka Květach, držitelka ceny Proglasu za krásu slova. Jak často píše nové písně?
1: Jako píšu furt. Píšu vlastně docela, myslím, často. Myslím, že každý dva týdny něco napíšu a mám rozhodně plodnější období a pak prázdnější období. Ono třeba teďka jsem strašně pracovala, takže potom člověk jako už nemá moc tu energii, jo. Fakt potřebujete aspoň chvíli klidu, abyste si na to sednul, abyste vlastně byl nějak uvolněný a měl možnost nějak kreativně pracovat, jo, což nevždycky je. Takže taky se to odvíjí od toho.
0: Jak už jsme si řekli, za album Díky včely Květach získala cenu Anděl a obdržela také cenu Proglasu za krásu slova. Jak je to pro ní důležité?
1: Je to určitě nějaký takový externí potvrzení toho, že prostě někdo vás ocení. Někdo, navíc to vybírá odborná porota, takže jsou to lidi, který já některý z nich dneska už znám a vím, že nebo vážím se jich a vím, že jsou skvělí hudebníci, nebo podle mě jsou. Ale jako k něčemu, no tak to je otázka, že jo? Ty, jako ty ceny, myslím si, že umění není o cenách a že je hrozně hezký dostat nějakou pochvalu, nějaké ocenění, ale rozhodně to člověk nesmí nikdy dělat proto, přizpůsobovat tomu to, co dělá. A já pořád jsem podle mě dost alternativní a dost angažovaná na to, aby ta hudba byla mainstream, takže bohužel myslím, že nějaký anděl tohle neudělá.
0: My si teď poslechneme zhudebněnou báseň Václava Hraběte Hledám tě.

0: Jakým způsobem Květach nejraději komunikuje se svými fanoušky?
1: Samozřejmě nejraději s nima komunikuju prostřednictvím té hudby, takže jsem nejraději, když oni si poslouchají ty songy a pak se třeba někde potkáme a bavíme se o tom. Ale já asi platforma, kterou používám ráda, je Instagram. Prostě je to takový, že tam člověk přidává ty storíčka, může se tam s lidma psát. TikTok není úplně moje věc, je to na mě moc rychlý, moc málo prostoru, smrkne se to fakt na hrozně jako, je to takový skoro, aby člověk zahrál půlku refrénu. Prostě nejlepší část písničky, nebo nejnašláplejší. Takže to není úplně můj oblíbený formát. A Facebook, tak to už zase je, mám pocit, trochu pro tu starší generaci. Tam mý kámoši už tam tolik nejsou. No.
0: My jsme si dnes hráli z alba Rozkousanej svět, které vyšlo 4. září 2026. Vyšlo jednak digitálně a také na vinilu.
1: No, shodli jsme se s labelem na tom, že vinyl je pro nás takový jakoby náš oblíbený formát, takže vydáváme vinyl a když tak se potom dodělají CDčka. No. A samozřejmě na všech platformách to bude dostupný.
0: To říká Magdalena Fendrichová neboli Květach, dnešní host pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Rozhovor vedl, pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk a střih měl na starosti Adam Jakab.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Na Radiu Proglas začíná pravidelné sobotní hudební listování. Pořad, který vám každý týden v 15 hodin a 50 minut přináší ty nejzajímavější novinky z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Společně projdeme aktuální nabídku od vysílaných i chystaných pořadů a nových alb. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme pozvánkou k poslechu dnešního vydání pořadu Slyšte lidé, ve kterém vám Milan Tesař v 19 hodin a 15 minut nabídne svůj osobní výlet za hudbou 90. let, zaměřený především na anglosaskou rockovou scénu. Od U2 a R.E.M. přes Midnight Oil a Manic Street Preachers. Až po méně známé nebo dnes pozapomenuté kapely. Na úvod si poslechneme skladbu One z repertoáru skupiny U2.

Poslouchali jsme píseň One z repertoáru skupiny U2. Pořad Slyšte lidé, ve kterém vám Milan Tesař nabídne svůj osobní výlet za hudbou 90. let, můžete poslouchat na vlnách Proglasu dnes v 19 hodin a 15 minut nebo zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Chorvatská zpěvačka Dunja Knebel, která v roce 2026 oslavila 80. narozeniny, se tradičním písním věnuje už více než 30 let a za tu dobu natočila 25 alb. V rozhovoru, který budeme vysílat 19. listopadu, vypráví o hledání zapomenutých lidových písní, o jejich putování mezi různými kulturami i o spolupráci s výrazně mladším hudebníkem Rokem Margetou. O tom, proč podle ní lidové písně nemají hranice a proč je důležitější emoce než jazyk. Z repertoáru Duny Knebel vybírám píseň Ryba.

příštím vydání týdeníku Slyšte lidé se Milan Tesař v letošním roce už po třetí vydá na hudební výlet do Brazílie a představí novinky z Alp i aktuální singly z platformy Brazil Calling. Zazní současná brazilská hudba od elektroniky a alternativního rocku přes sambu a písničkářství až po afrobrazilské rytmy. Vedle hudby pořad přibližuje také společenská a kulturní témata, která se v tvorbě brazilských umělců odrážejí, od sociální nerovnosti a kulturní identity přes tradici a generační dialog až po otázky lásky, paměti a vztahu člověka k přírodě. Zatímco více informací o interpretech se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, zaposlouchejme se do skladby a Bia Jala, brazilské zpěvačky, skladatelky a producentky Ellen Oléria.

Dozněla skladba Abia Yala brazilské zpěvačky, skladatelky a producentky Ellen Oléria. Na hudební výlet do Brazílie se v příštím vydání týdeníku Slyšte lidé už po třetí v letošním roce vydá Milan Tesař a představí novinky z alb i aktuální singly z platformy Brazil Calling. Více informací o pořadu se dočtete už teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Zpěvačka Dana Chytilová vydala album s názvem V mladé duši spoutaná. Nabízí na něm jednak výběr šansonů z repertoáru Hany Hegerové, jednak několik dalších skladeb v podobném stylu. Rozhovor s Danou Chytilovou uvedeme v premiéře 22. září. Z nového alba V mladé duši spoutaná pouštím skladbu Čerešne.

viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne.

pre ne. Ako tie čerešne, budete červené.

Skupina Budoár Staré dámy v čele se zpěvačkou Martou Kovářovou vydává nové album s názvem V úplně pitomé době. Představíme si ho v pořadu, jak se vám líbí v prosinci, ale více informací najdete už teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V úplně pitomé době je sedmé album brněnské skupiny, která od svého vzniku v roce 1998 staví na výrazné osobnosti zpěvačky a kytaristky Marty Kovářové. Obrazozvorných textech a hravém spojování alternativního roku, kytar, rytmiky a elektroniky. Nová deska se tematicky pohybuje mezi každodenností a nadčasovostí a vrací se k věcem, které člověka provázejí běžným životem, k práci, péči, zahlcení, angažovanosti, ale také k absurditě. My si teď poslechneme píseň z předchozího alba s názvem Climate Lament.

Kvalita, originalita a schopnost hudebníků nabídnout něco, co může být zajímavé i v širším mezinárodním kontextu. Na těchto pilířích staví dramaturgie World Music Festivalu Bratislava, který se bude konat od 17. do 20. září. V rozhovoru v pořadu Jak se vám líbí o festivalu hovořila jeho programová ředitelka Jarmila Vlčková a podrobnosti naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V letošním programu se potkávají hudebníci z Arménie, Itálie, Indie, Koreje, Norska, Bulharska a Slovenska. Vlčková v rozhovoru popsala způsob, jakým spolu s kolegy sleduje domácí i zahraniční scénu a vyhledává hudebníky, kteří mohou přinést nový pohled na tradiční hudbu. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Nazany a Broji, arménského autora z 18. století Bachtasara Tpira. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek.

0: Olomoucké arcibiskupství získalo do svého vlastnictví dva cenné předměty spjaté se jmény významných olomouckých biskupů. Jedná se o pergamenovou listinu z roku 1893, která tehdejšímu arcibiskupu Teodoru Kónovi dovoluje užívat šlechtický znak. Druhým artefaktem je pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Předměty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková, když se svým vnukem vyklízela pozůstalost po svém bratrovi Zdeňku Mahelkovi. Tento týden je v Olomouci předala arcibiskupu Josefu Nuzíkovi.
1: Na vrácení listiny mého předchůdce, arcibiskupa Teodora Kóna, který mu povoloval tehdejší vídeňská vláda užívání knížecího a biskupského erbu, je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří. A za to patří velké poděkování a je to takový příklad do celé společnosti.

0: V Jihomoravském kraji probíhají do konce měsíce nominace na cenu Křesadlo. Přihlásit je možné jednotlivce od 15 let i skupiny. Komu přesně je cena určená, přibližuje ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřina Petrášová.
1: Oceňujeme dobrovolníky a dobrovolnice, tedy lidi, kteří pomáhají ve svém volném čase zdarma a nějakým způsobem nabízejí nějakou pomocnou ruku buď osobám nebo třeba v rámci organizací.
0: Například loni dostala křesadlo brněnská řeholnice Edita Lenka Navrátilová z kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje, a to za dobrovolnickou službu potřebným v posledních letech v rámci hnutí Mary's Meals. Odborná porota se podle ředitelky Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřiny Petrášové každoročně setkává s množstvím různých lidských příběhů.
1: My máme každý rok velmi emoční chvíle právě na tom slavnostním večeru, kde vidíme vlastně všechny ty nominované dobrovolníky a dobrovolnice na jednom pódiu. A každý rok je specifický a jiný. Na jednom místě můžete potkat 25-letou studentku, která pomáhá v nějakém přírodním prostředí s ochranou nějakého krajinného území. A zároveň tam můžete mít paní, která ve svých 80 letech je schopná ještě pomáhat v hospici. A to jsou na tom právě ty chvíle, které ukazují, jak pestré to dobrovolnictví může být.
0: Kromě hlavní komise rozhodne v říjnu o jednom z oceněných, také veřejnost v internetovém hlasování o takzvanou divokou kartu. Slavnostní předání cen proběhne 11. prosince v brněnském divadle Radost. Nominační formulář i podrobnosti najdou zájemci na webu ankety Křesadlo.

0: Nejstarší filmový festival na světě a jeden z nejprestižnějších končí v italských Benátkách. V hlavní soutěži o Zlatého lva a další ceny posuzovala mezinárodní porota 83. ročníku celkem 21 filmů. Vítěze vyhlásí večer při slavnostním ceremoniálu. V nestatutární festivalové porotě Světové katolické asociace pro komunikaci Signis letos pracovala i česká filmová teoretička a novinářka Barbora Cihelková z deníku Právo. Tento týden po druhé ji vítám ve vysílání Proglasu. Dobré odpoledne do Benátek.
1: Dobré odpoledne, zdravím posluchače z Benátek, dobrý den.
0: Filmy se i profesně zabýváte a máte zkušenosti z ekumenických porot velkých festivalů. Jak jste vnímala úroveň benátské přehlídky a filmů, které uvedla?
1: Tak já musím říct, že jsme i s kolegy byli z těch 21 filmů skutečně nadšení. A nebyla jsem nikdy na Berlinále ani v Cannes, byly to i moje první Benátky. A opravdu jsem viděla, že pověst toho festivalu nelže. Ten výběr je vynikající, je to velice prestižní přehlídka, takže ta úroveň tomu odpovídá. A s kolegy byly skutečně chvíle, kdy jsme si říkali, že kdybychom vybrali kterýkoliv z těch filmů, tak nesáhneme vedle, protože byly skutečně vynikající.
0: Jaká kritéria jste sledovali v mezinárodní porotě katolické oborové organizace Signis a který film jste vzhledem k ním rozhodli ocenit? Čím vás přesvědčil?
1: My nehledáme film, který by byl primárně náboženský. Chceme film, který má určitý duchovní přesah. Zároveň nám záleží na tom, aby byl skutečně umělecky hodnotný. Sledujeme ve filmech etické či morální konflikty, společenské problémy současné doby, zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění a lidská důstojnost. Takže nakonec po dlouhém váhání, protože to bylo opravdu těžké, tak jsme nakonec vybrali film Hirokazu Koredy, Look Back se jmenuje, a vypráví o dvou dívkách, sleduje jejich zhruba 13 let trvající přátelství, ty dívky tvoří mangu a nakonec se jejich cesty rozejdou a jedna z těch dívek se dostane do takové existenciální krize, kdy uvažuje o své odpovědnosti, uvažuje také o odvaze a hledá cestu ze svých výčitek svědomí. Nakonec dojde ke smíření, takže to se nám právě velmi líbilo, že ten film nabízí určitou naději a východisko. Zároveň je to taková naděje, která není laciná, ten film nebyl explicitní. Museli jsme v něm ty významy trošku hledat. Zároveň byl esteticky velmi půvabný, střídali se v něm japonská roční období a ty filmové obrazy byly skutečně krásné, takže tohle už samo o sobě nabízí určitý spirituální přesah. A sám Koreda film označil jako cestu ze své vlastní krize. Byl to film skutečně emocionálně silný, ale nedali jsme mu cenu proto, že by nás dojímal, ale protože to byl skutečně velice kvalitní film o smíření a o cestě z existenciální krize a o tom, že nám může přinést útěchu také umění a tvorba.
0: Které další filmy z letošní benátské přehlídky byste nám a také našim posluchačům doporučila?
1: Tak těch filmů je celá řada, které nás zaujaly. Určitě bych doporučila, co si myslím, že půjde téměř jistě do české distribuce, do českých kin, tak to je film s Penelope Cruz a Javierem Bardemem. Je to film Bunkr Floriana Cellera a vypráví příběh manželského páru. Ten muž je architekt a má přijmout takovou kontroverzní zakázku na postavení bunkru pro velmi bohatého člověka, který se v tom bunkru hodlá skrýt před nějakou případnou světovou katastrofou, ať už ekologickou, nebo před nějakým hrozícím válečným konfliktem. A Javier Bardem v podání toho architekta se svou manželkou Penelope Cruz vedou takové morální debaty existenciální o tom, vlastně jaká práce je přijatelná a jaká ne. A ta manželka mu připomíná, že vždy chtěl stavět nemocnice a knihovny a další důležité budovy a že tahle ta zakázka je přeci kontroverzní a že bohatí lidé se nemají skrývat v takovýchto těžkých situacích a naopak oni mají být ti, kteří mají poskytovat nějakou podporu těm chudším a nezavírat se do bunkru. Nebudu prozrazovat, jak to dopadne, ať určitě diváci přijdou spíš do kina. A ještě nás velmi zaujal film Woman Unknown od vlastně jediné ženské režisérky v soutěži Mael Tuki, dánsko-egyptské režisérky, a ten film vypráví o ženě, která se snaží přežít období druhé světové války. V té době přijímá nějaké kompromisy, chová se možná způsobem, na který by nemusela být úplně pyšná, ale zároveň ten film nastavuje otázku, jestli je morální tuto ženu soudit, jestli v tom světě ovládaném muži nebyla spíš jen jakousi hračkou a objektem vlastně těch objektem a obětí té války a té dané situace. Možná bych ještě vyzdvihla jeden film, a to je A Good Little Soldier, což je film, který ocenila také porota Interfilm, která tam působila na festivalu spolu s námi, a je to protestantská porota. A tento film vypráví příběh ženy, která pracuje v korporátu a také vlastně, přestože je dobrý člověk, tak deformovaná tím prostředím se začne chovat způsobem, který není eticky možná úplně v pořádku.
0: S jakými převládajícími dojmy budete odjíždět z festivalových Benátek?
1: Tak já se přiznávám, že v tuto chvíli je to hlavně únava, protože opravdu jsme v 7 ráno vždycky začínali poradou s kolegy, která byla sice podnětná, ale byli jsme velmi unavení. V 9 ráno už běžel první film a poslední film většinou končil tak nějak po 10, takže pokud ještě chtěl mít člověk čas třeba i na nějaký společenský život a občas se taky najíst, tak jsme se s kolegy shodli, že teď jsme opravdu hodně unavení, ale určitě na to budeme vzpomínat na jako obrovský umělecký zážitek a zároveň lidský zážitek, protože bylo opravdu velice zajímavé se setkávat se stejně naladěnými lidmi v porotě a moci se s nimi bavit o tak krásných věcech, jako jsou filmy. Takže tohle považujeme za velké požehnání a odjíždíme s velkou vděčností.
0: Uzavírá na Proglasu Barbora Cihelková, filmová teoretička a novinářka v porotě Světové katolické asociace pro komunikaci Cygnis na filmovém festivalu v Benátkách. Díky za rozhovory pro Proglas, přejeme krásný slavnostní večer a šťastnou cestu domů.
1: Děkuji, naslyšenou.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Součástí celostátní knihovnické konference v Jihlavě bylo slavnostní vyhlášení ocenění Bibliotheca Inspirans. Cenu každoročně uděluje nadace OSF a letos vyzdvihla 10 knihoven z celé republiky za jejich mimořádné aktivity na podporu demokracie a občanské společnosti. Jakým způsobem dnes knihovny demokratické principy posilují, vysvětlila programu manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF Halka Jaklová.
1: Knihovny už ze své podstaty fungují jako demokratické instituce, protože jsou otevřené a přístupné všem, například poskytují bezplatný vstup a zpřístupňují ověřené informace. Hodně knihoven se taky snaží o bezbariérovost. Většina z nich poskytuje bezpečný prostor pro všechny. Také se aktivně začleňují různé zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou menšiny, migranti nebo seniori, nebo děti, případně třeba rodiče. Dělají to třeba formou pořádání společných workshopů nebo besed pro skupiny třeba migrantů a Čechů dohromady nebo spoustou dalších forem. Knihovny také vzdělávají například v různých demokratických kompetencích, jako jsou třeba znalosti z fungování voleb a volebního systému nebo občanská práva. Také podporují kritické myšlení. Řekla bych také, že propojují různé bubliny pomocí třeba debat nebo výstav. V neposlední řadě zapojují občany do veřejného dění i do rozhodování formou nějakých participativních aktivit v místě nebo formou pořádání komunitních aktivit.
0: Halka Jaklová představila některé z 10 institucí, které si z Jihlavy odvezly ocenění.
1: Co se týče těch konkrétních projektů, tak namátkou bych vzpomněla třeba pobočku městské knihovny v Praze Jezerka, která byla oceněna za participativní plánování spolu s veřejností o budoucím programu a prostorovém využití knihovny. Nebo městská knihovna Tábor, oceněná za projekty dílny demokracie a není nám to jedno, které otevírají pálivá společenská témata a vytvářejí tak bezpečný prostor pro dialog různých komunit. Jako třetí příklad bych namátkou uvedla městskou knihovnu Letovice, ta zase pořádá zážitkovou hru Demohráč, která probíhá formou LARP a simuluje období před druhou světovou válkou a učí mladé rozpoznávat propagandu a politické ovlivňování. Je to z období Výmarské republiky.
0: Z tichých půjčoven se podle Jaklové stávají živá centra setkávání.
1: Dnešním trendem je opravdu nová role knihoven jakožto komunitních a vzdělávacích center. A my jako nadace OSF tuto roli významně podporujeme, protože si myslíme, že právě přispívá k demokracii. Myslím si, že ne všechny knihovny v České republice jsou ještě s touto rolí úplně ztotožněné. Co vidím, tak trend je, že jich stále přibývá. A je to vlastně jako hlavní trend mezi knihovnickými profesionály. Co se týče veřejnosti, tak si myslím, že tam, kde knihovny akce pořádají, hodně záleží kromě atraktivity toho obsahu také na propagaci té akce, což se pak odrazí v návštěvnosti. Ale obecně si myslím, že knihovny mají ve společnosti i v tom místě, kde knihovna působí, obecně velkou míru důvěry a lidé se rádi do těch akcí zapojují. Důležité ty akce jsou obzvlášť v malých obcích. Knihovna je mnohdy jediným místem, kde se pořádají nějaké komunitní akce nebo vzdělávací akce tohoto typu.
0: Dodává na Proglasu Halka Jaklová, manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF.
2: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Je za 5-5, při poslechu stejnojmenného pořadu vás zdraví Petr Vizina, tentokrát z amerického Bostonu. Jsem v jezuitské komunitě Petra Fábera a mým hostem a zároveň hostitelem je jezuita Samuel Privara. Samuel, já vám moc krát děkuju.
3: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
2: Ono to samozřejmě v rádiu není vidět, ale tady je před námi takový idylický rajský obrázek. Ptáci jsou slyšet, veverky, které tady běhají po trávníku, nejsou vidět. Jezuitská kolej, člověk si představí leccos. Co je před námi vlastně, jak to vypadá?
3: Je to tady vlastně komunita zhruba 70 jezuitů a jak vidíte, je to takové malé město ve městě, protože se nacházíme v takovém nitrobloku, kde se nachází zhruba 8 domečků. V každém z těch domečků žije 8 až 10 lidí. A on to početně malinko nevychází s tím, co jsem řekl, z toho důvodu, že jeden z domečků slouží pro hosty, kde máme několik pokojů právě pro takové případy, jako jste vy, když někdo z našich přátel přijde a potřebuje ubytování. Takže nachází se tady zhruba těch 70 jezuitů a působí většina z nich buď na místní Boston College, anebo na Harvardu, případně v jiných zaměstnáních a povolání.
2: Já, když jsem tady někoho potkal, tak jsem se říkal schválně, jestli bych poznal, že to je jezuita. Vy sám, jak se na člověku dá poznat, že je jezuita?
3: No, těžko, ale chce. Jako, je pravda, že jezuité nenosí žádné zvláštní oblečení, to znamená, pokud jako koukáte jenom směrem na venek, tak to většinou neznat. Ale pokud víte, na co máte koukat, tak už se to dá nějakým způsobem poznat. No.
2: Poraďte mi, na co koukáte vy. Vy jste říkal, tak navenek to vidět není, neboť nemáme řeholní hábit, ale?
3: Ale určitý způsob chování, občas u některých jezuitů vidět a také někteří spolubratři nedbají úplně na oblečení, takže je úplně běžné, že doma uvidíte jezuitu, jak chodí v teplácích a podobně, takže to asi úplně běžný Američan, když ani to není úplně pravda, ale některé znaky tam jsou.
2: Vy jste to nakousl, co znamená být jezuita v Americe? Já vím, že jezuité mají svůj vlastní jako portál webový s pravodajským Dnes Amerika, pak mají podcast Jezuitical. To jsou velmi dobré novinářsky, nesmírně kvalitní věci. Co to je být jezuita v Americe? Jakou to mají funkci jezuiti?
3: Nevím, jestli jsem schopný vlastně na tuhle otázku odpovědět z toho důvodu, že jezuité se tady věnují enormní škále různých aktivit. Nicméně tradičně oblast vzdělání je taková priorita jezuitská. Ve Spojených státech univerzity typu právě Boston College nebo Georgetown nebo univerzita v Kalifornii jsou vlastně jezuitské univerzity, které v průběhu let nebo desetiletí častokrát nějakým způsobem přišli o ten jedinečný jezuitský charakter, ale jezuité jsou s ním a minimálně zpět. A pak máme několik desítek škol, hlavně to, co se nazývá ve Spojených státech high school, tedy nějakého středního vzdělání. Takže oblast vzdělávání je určitě takovou privilegovanou oblastí. Nicméně v posledních letech se tady rozvinula také činnost služby uprchlíkům, takže různé centra pomoci, hlavně na té jižní hranici Spojených států, taky fungují, co by jezuitská činnost.
2: Čili my teďka stojíme na tom, čemu Američani říkají porch, nebo takový tam ta předzahrádka, koukáme se do zeleně. Půjdeme dovnitř, protože tady docela fouká. A by vám bylo dobře rozumět, protože to bude nesmírně důležité, co říkáte. Půjdeme do jednoho z těch dřevěných domků, které jsou tu v klasickém stylu. Já doufám, že to nebude cítit mě, ale člověk by čekal v domě, kde žijí samí chlapy, že tady bude trošku nepořádku. Tady je až překvapivý pořádek. Je to nějaká jezuitská vlastnost?
3: To nevím, jestli je jezuitská vlastnost. Spíš ne.
4: Já jsem měl možnost za svůj jezuitský život žít v různých komunitách, v různých zemích a asi bych řekl, že jezuité nejsou žádná výjimka v tom slova smyslu, že vždycky záleží, jaká skupina nebo partie lidí se sejde, jaká je místní kultura. No, dá se říct, že tady myslím, že ta kultura si hodně dá záležet na to, na tom, aby všechno bylo hezké, čisté, pořádné, takže není to asi úplně jezuitama.
2: Úvod tedy máme za sebou, je za 5-5, tak pořád se takhle jmenuje, abych vám to Samuel vysvětlil. Mm-hmm. Samuel je ročník 1984, vystudoval kybernetiku na ČVUT, má doktorát z robotiky, ještě jeden inženýrský titul z Vysoké školy ekonomické a samozřejmě studoval filozofii a teologii. Podle toho, co na vás vidím, tak se mi zdá, že, a my se k tomu ještě dostaneme, co by tak byly ty jezuitské atributy, že pro jezuitu je důležité, aby byl vzdělaný a aby hodně cestoval. Pletu se?
4: Je zajímavá formulace, pro jezuitu je důležité. Nemyslím si, že cestování je nějaký aspekt jezuity, který by byl důležitý. Spíše takovým tím hlavním aspektem je schopnost hledat a nacházet Boha ve všech věcech. A tohle je taková orientace, která často vede k tomu, že to hledání, to cestování nějakým způsobem vyžaduje nebo předpokládá. Takže si myslím, že ta logika je jako malinko obrácená. No a co se týče toho vzdělání, tak bych to viděl podobně. Jo? Zase bych negeneralizoval, nezobecňoval v tom slova smyslu, že všichni jezuité musí a jsme vzdělání. Je pravda, že ta tradice vzdělání v jezuitu je zvláště silná, nicméně, tak jak v každé lidské skupině a organizaci máme celé spektrum různých vlastností a typologií.
2: Z toho, že zmiňujete to hledání, ne že hledání, ale nacházení Boha ve všech věcech, to je důležité, jezuitské motto, řekněme, pocházející od Ignáce z Loyoly, je to tak? Co to pro vás znamená nacházet Boha ve všech věcech? My se ještě dostaneme zpátky k tomu cestování.
4: Co pro mě znamená tedy nacházet Boha ve všech věcech? Znamená to jakoby schopnost být v přítomnosti tam, kde jsem, tam, kde se nacházím a ptát se, hledat a nacházet Boha právě v tom, kde jsem a co dělám. Protože křesťané věří, že Bůh není jenom nějaká abstraktní bytost někde mimo náš svět, stejně tak není nějaká identita nebo splynutí s tímhle světem, ale je aktivní a přítomný v tomhle světě. A my lidé máme tu možnost, tu jeho přítomnost nacházet ve všem tom, co děláme. A to je vlastně asi to, co dává té naše činnosti smysl.
2: No dobře, tak pojďme nejdřív z obecného do konkrétního. Tak v obecném smyslu, teď jsme ve Spojených státech, tady na stole leží New York Times, to jsou slavné noviny, a ty jsou plné vlastně toho, co dělá současná americká administrativa za prezidenta Trumpa, a taky je to pro vás vlastně jako velké téma, ano. Jako pro jezuitu. Tak jak se v tom, kde v tom nacházet Boha, v tom, co se děje dneska na té širší škále toho, co se děje ve Spojených státech?
4: Ano. Tak vy jste to už vlastně naznačil, že ta situace rozhodně není lehká. Je velmi komplikovaná pro všechny lidi, nebo pro většinu lidí tady. A ta schopnost nacházet Boha ve všem spočívá například v tom, že co by křesťan lidově řečil, nehodím do toho vidle. Že snažím se nějakým způsobem ptát se, hledat a nacházet i v těch konkrétních, velice těžkých situacích pro nejenom uprchlíky, ale běžné lidi, kde je tady Bůh, co mi chce tou danou situaci říct a co já mohu udělat, co já mohu v té konkrétní, velice těžké situaci udělat, odpovědět.
2: Samozřejmě, tak já odhaduji z toho, jak reaguje papež a Vatikán na to, co se v Americe děje. Papež připomíná velmi často důstojnost a práva migrantů. Že migrant prostě není člověk nižší kategorie. Pak je to samozřejmě velké téma kulturních bojů a zápasu o identitu, to jsou vlastně Američané, jak má vypadat vzdělání a vzdělání je pro vás důležité. Tak co si myslíte, že teďka to palčivé křesťanské téma ve Spojených státech?
4: Tak vy ste vymenoval vlastne spousty tých témat, to určite je pravda. Neviem, zda som schopný vybrať jedno jedinkaté téma, ale ja bych to zase jenom velice obecne nazval pravil boj o tú lidskú důstojnost. Ať už má jakoukoliv podobu, to není jenom takové to prvoplánové videnie, a tady sú uprchlíci, je im potřeba pomoci. Ale opravdu boj o lidskou důstojnost v těch nejrůznějších formách. Protože spousta lidí, a tady v Americe, protože je to země velká, jsou to miliony nebo desítky milionů lidí, mají problémy s běžnými nákupy, mají problémy s pojištěním, mají problémy, když nějakým způsobem mají zdravotní problém. Ano, všichni víme, že člověk a důstojnost záleží i od těchto materiálních věcí. Nesmí být to pouze materiálno, ale je to podmíněno těma materiálnými.
2: Čili říkáte, jakkoliv jsou Spojené státy vnímány jako velmi bohatá země a hegemon stále ještě, tak uvnitř Spojených států vidíme taky dost chudoby. Vidíme taky sociální potíže.
4: Ono je strašně důležité si uvědomit jednu věc, že Spojené státy podle statistik jsou bez pochyby číslo jedna na světě ohledně bohatství a tak dále. Nicméně, když se podíváme na základní ekonomické ukazatele, tak růst mediánu, například mzdového mediánu, tak někdy od konce 90. let, tak se v podstatě nemění. Jinak řečeno, Amerika jako země zaznamenala ohromný růst bohatství, měřený například pomocí hrubého domácího produktu. Nicméně spousta lidí to nepociťuje. Jinak řečeno, ty nůžky mezi určitým procentem populace, která velmi profituje z toho systému a velkou částí obyvatelstva, která vlastně zůstala na velice podobné ekonomické úrovni, jaká byla před 25-30 lety, tak tohle je jeden z důvodů, neříkám, že jediný, ale jeden z důvodů i posledních výsledků amerických voleb a situace, v jaké se nacházíme.
2: Jsem ale, když se tady člověk půjde po Bostonu projít, vypadá všechno nesmírně idylicky, jsou to ty nízké dřevěné domky, ty klasické vilky, tak vidíme, že o ně pečují velmi často lidé tmavší pleti, velmi často ti dělníci spolu mluví španělsky. A čili ta jedno z hlavních témat těch nedávných prezidentských voleb a současné americké politiky je, jak zacházet s migranty. Tak jak to vidíte vy jako z pohledu jezuity, křesťana? Co se vlastně děje? Je řešením nějak zpřísnit ta migrační nebo imigrační pravidla? Nebo jde o to svalit na někoho vinu? Že nám prostě, to známe i z Česka. Migranti nám kradou práci, pozor na ně.
4: Tak to je ohromně komplexní téma a my určitě nedokážeme tady nějakým způsobem odpovědět na všechny ty otázky. To asi se jenom dotkneme a naznačíme některé. Vy jste vlastně naznačili jednu ohromně důležitou věc, že jsou sektory ekonomiky, typicky zemědělství, americké zemědělství, americký stavební průmysl, ale nejenom stavební průmysl, i spousta takového toho klasického průmyslu je v podstatě naprosto závislá na imigrantech. Teď nemusíme mluvit o ilegálních imigrantech, ale na imigrantech obecně. Konec konců, ale nebavme se o tom, že imigranti jsou v podstatě jenom zdroj levné pracovné síly. Spojené státy jsou země, která vlastně vznikla z imigrantů a díky imigrantům. A americká společnost do velké míry za své bohatství vlastně vděčí tomu, že tady imigrují lidé z celého světa velice vzdělaní a nějakým způsobem se podílejí na té ohromné kreativitě a tvorbě nových nápadů a myšlenek. Takže myslím si, že tohle je důležité zmínit, že imigrant a imigrace ve Spojených státech neznamená jenom a pouze levná pracovní síla, ale naopak i opačný extrém nebo okraj toho spektra, kde opravdu imigranti tvoří mnohokrát jádro té inteligence a americké schopnosti generace nových myšlenek. No a co se týče těch dalších záležitostí, to asi by bylo na další povídání.
2: No, spíš mi jde o to, že když člověk přijde z Česka, tak slovo imigrant nebo migrant má spíš negativní, pejorativní nádech, když to v Americe prostě, která je založená na tom, že sem byli lidé od jak živa přicházejí za lepším, ano. To nemá tenhle ten pejorativní nádech.
4: Ano.
2: To jsem tím myslel.
4: Ano. S tím se dá naprosto souhlasit. Ta americká společnost je nastavená úplně jiným způsobem. Stejně tak nějakým způsobem slovo národ v Evropě a ve Spojených státech má úplně jiný význam. Tady to není úplně spojeno s těma prvkama, co...
2: Toho evropského nacionalismu, toho obrození národu. No, stále jsme u nacházení Boha ve všech věcech. Teď mi řekněte, čemu se tady věnujete vy? Vy už jste tady rok, jestli se nepletu. Jak tady nacházíte Boha ve svých věcech? Co vlastně děláte?
4: To je velice pěkná otázka a malinko otázka na tělo. Já jsem byl tady vyslán po několika letech práce v akademické farnosti v Praze a po velké aktivitě a činnosti v oblasti dávání duchovních cvičení tady na další studia. Což vlastně z určitého hlediska se může zdát, a někdy to tak opravdu je, obtížnější nebo těžší v tom slova smyslu praktického hledání a nacházení Boha ve všech věcech. Protože chtě nechtě, člověk musí v vozovkách to vysedět, musí x těch hodin číst a americké studium a vzdělávání je založeno hodně na čtení, méně na poslouchání nějakých přednášek, hodně na dialogu, na analýze a pak nějakým způsobem sdílení toho, co se pročetlo, zanalýzalo, rozmyslelo. Takže to nacházení Boha ve všech věcech znamená častokrát úplně běžnou a běžné hledání motivace. Proč vlastně sedět 6, 8, 10, 15 hodin denně dát nějakýma knížkama, textama, proč přemýšlet ty věci, jaký je teoretický výsledek a možná ani ne tak výsledek, ale co to studium jako takové mi dává a nejenom mě, ale jak může obohatit tu moji práci s lidma, a tak dále. Takže v tomhle slova smysl.
2: Teď narážíte na téma, které je podle mě obecné a palčivé, a to je to, jaký je vlastně smysl studia a smysl vzdělávání. A když vy říkáte, že stopil jsem poslán na studia, tak si člověk řekne, no ti jezuiti nevědí, co by. Oni pošlou člověka, který má dva inženýrské tituly, jeden doktorský a ještě ho pošlou, aby se vzdělával. No, tak ty, kdyby jim ten člověk řekl, já už jsem do školy chodil spoustu let. Já už bych radši něco dělal, než se dělal v učebně. Mm-hmm. To tak není ve vašem případě, ale...
4: Tak částečně to tak není, částečně to tak je. V tom slova smyslu je pravda, že na první dobrou už člověk by si opravdu mohl říct, už těch let v školních lavicích bylo až. A určitě to tak je. A na druhou stranu, pokud se člověk podívá na takzvané větší dobro, co může z toho vzejít, a právě to souvisí s tím hledáním Boha ve všem, tak pak nachází tu větší vnitřní motivaci, že to studium není samoučelné, není to jenom plnění nějakých tabulek nebo nahánění nějakých titulů nebo něco podobného, ale tam pořád ten smysl a cíl, jak to může pomoci té práci, té pastoraci, tomu vztahu s lidmi. A to myslím, že byla primární motivace.
2: A co tedy studujete, jak to bude pomáhat v vaší budoucí práci?
4: Jak jsem zmínil před chvílinkou, tak jsem se věnoval hodně duchovnímu doprovázení. A to je vlastně oblast, tak jako asi každá pomáhající, která je závislá na celoživotním vzdělávání. Není to rozhodně něco, co člověk načte z knížky a pak má na celý život vystaráno. Musí se dovzdělávat celý život a samozřejmě ty zkušenosti tak to vzdělání doplňují. Takže já jsem tady byl vyslán právě s cílem doplnit vzdělání v oblasti duchovního doprovázení a několik dalších věcí, co s tím souvisí. S tím, že v Čechách nemáme úplně rozvinutou školu takzvané supervize duchovního doprovázení. Teď supervize v duchovním doprovázení není úplně ekvivalentní supervizi v terapii, kde vlastně supervizor je nějaký pejorativně řečeno kontrolor toho terapeuta. Tady je to spíše o takovém rozvoji s cílem pomoci tomu doprovázenému člověku. Takže jeden z takových cílů toho mého studia tady je, jakým způsobem je možné a bylo mi možné rozšířit to vzdělávání v Čechách nebo v České republice v oblasti jak duchovního doprovázání jako takového, ve vzdělávání v téhle oblasti, protože máme velký nedostatek duchovních doprovázejících, a také jakým způsobem těmhle lidem pomoci, aby tu svoji práci dělali lépe.
0: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
2: Posloucháte pořad Za 5.5, tentokrát z amerického Pustnu. Mým hostem a taky hostitelem je Samuel Privar, jezuita. A teď se bavíme o duchovním doprovázním. Samuel, vy v tom žijete a pravděpodobně vám to přijde jako termín úplně bezproblémové. Můžeme vlastně zmínit, my sedíme na takovém místě, kde se děje duchovní doprovázení. Já s tím proti vám, jsou to dvě protilehlá křesla.
3: Ano.
2: Co to je pro vás duchovní doprovázení? Byste to definoval, protože já mám dojem, že součástí jako nějaké kněžské formace v Česku to není být duchovní doprovázení.
4: Je to tak, máte naprostou pravdu, když mnoho lidí si automaticky spojuje pojem duchovního doprovázení právě s nějakým kněžským nebo řeholním povoláním. Ale duchovní doprovázející v úvozovkách může být kdokoliv. Kdokoliv v tom slova smyslu, že ani kněžské, ani řeholní povolání vůbec není pomýkl. Naopak v současné době v západním světě se spíš upřednostňuje nebo je populární, co by osoba duchovního doprovázejícího laik, žena. To podstatné není ani pohlaví, ani nějakým způsobem zaměstnání nebo povolání v tomhle slova smyslu, ale zda člověk nějakým způsobem má dar nebo charisma toho duchovního doprovázení. To znamená, duchovní doprovázení v první řadě je dar. Křesťané věří, že každý člověk dostal Ducha Svatého nějaký zvláštní, speciální dar. No a právě duchovní doprovázení v první řadě je dar. Nicméně, tak jak vše v křesťanství je vždycky postkolická spolupráce, tak to není jenom něco kouzelného, něco, co nám bylo dáno a teď vlastně já s tím nic nemusím dělat, buď to mám, nebo to nemám.
2: Promiňte, vy ten dar máte?
4: Hned se k tomu dostanu, jak se to dá zjistit. A tenhle dar je potřeba doplnit vzdělání. Takže vlastně duchovní doprovázení je dar, charisma, ale zároveň něco, co je potřeba rozvinout pomocí vzdělávání. A je to pomoc jednoho člověka druhému lépe nacházet a vidět právě Boha v tom, co dělá. Ne v nějaké modlitbě pouze, ne v nějaké limitované oblasti života, rozhodně nejenom v duchovní oblasti, ale ve všem, abych byl schopen vidět Boha, ať už jsem manžel, manželka, přítel, svobodný člověk, dělník, vysokoškolský vzdělaný pracovník v nějaké oblasti, ve všech oblastech svého života. Na té otázce, jak se to charisma pozná, on to většina člověk pozná dávno předtím, než se o tyhle věci začne zajímat. V tom slova smyslu, že lidé ho vyhledávají například s tím, že se mu svěřují, že se s ním dobře povídá. Teď nemyslím takové to pivní povídání, ale povídání o životě, o životních problémech. Takže když člověk intuitivně nějakým způsobem vycítí u druhého, hele, ten člověk jako má schopnost poslouchat, má dar taky k tomu možná něco říct, ale především pozorně naslouchat, co ten druhý říká. No a pak je to potřeba doplnit.
2: A vy jste byl vždycky ten typ, za kterým druzí chodili se svěřit. Protože tam já bych namítl, nebo já bych to, možná bych se doptával dál, takže většinou mají dar naslouchání ti, kdo méně mluví. To nejsou povídání, a to jsou taky diskrétní, že vy víte, že vás nezradí a nebudou trpat, jak se říká nějak tak lidově. Za vámi lidi chodili, je to vaše přirozené bytí, že prostě rád posloucháte příběhy druhů?
4: Ano, jsem přesvědčen o tom, že ano, ještě dávno předtím, než jsem se stal jezuitou, nebo když jsem vůbec uvažoval o takové možnosti, tak vždycky jsem nějakým způsobem rád naslouchal příběhům lidí. A vy jste vlastně zmínil určité jakoby elementy důležité, to znamená diskrétnost. A to člověk asi tak vytuší, že když se někomu svěřím, tak velice rychle se v té skupině přátel nebo známých rozšíří. Hele, za ním nechoď, on není důvěryhodný. Já jsem prostě měl něco, řekl jsem mu to nebo jí to, ale prostě neudržel to. Jo? Takže vlastně podle mě ta diskrétnost jako jedna ze zásadních věcí se velice rychle uvěří nebo naopak prověří.
2: Není to tak, že věřící lidé hledají u kněží spíš něco, čemu by se dal nazvat pastorační rada? Podívejte, mám tenhle ten problém, pane faráři nebo bratře, tak pomozte mi to nějak vyřešit, dejte mi nějaký biblický citát, který tam mám uplatňovat, nebo nějaký způsob, jak ten svůj problém vyřešit. Není to častější?
4: A vy jste teď úplně, jak se říká, kápnul božskou. Protože ve Spojených státech například se velice striktně rozlišuje mezi takzvaným counselingem, což je
2: poradenství,
4: to poradenství české, že jo? Terapii, kde vlastně spíše zaměřený na tu psychologickou oblast a duchovním doprovázení. A v Čechách tohle rozlišení tak striktně nemáme tu tradici. A z toho důvodu ano, spousta věřících očekává v podstatě od duchovního doprovázení to, co tady v Americe se očekává spíš od toho poradenství nebo counseling. To znamená, pane faráři nebo otče nebo kdokoliv, mám nějaký problém, zkuste ho vyřešit. A duchovní doprovázení vůbec není o řešení nebo primárně není o řešení problému, ale je to o prohlubování mé schopnosti vidět Boha ve všech věcech. A mé schopnosti nebo prohlubování vztahu. Takže to vlastně vztahová záležitost. A ono je zajímavé, že vlastně prohlubováním vztahu se spousta těch problémů řeší. Teď to samozřejmě neznamená, že duchovní doprovázení by mělo nahradit terapii v žádném případě. To jsou jakoby různé věci, které se ale mohou doplňovat. Takže běžně se stává, tady je to jako velice běžné, že jeden člověk současně chodí i na terapii, i na duchovní doprovázení, a což se může vzájemně velice pěkně doplňovat.
2: Jste člověk, který, já si to takhle představuju, má rád exaktní pojmenování věcí, koneckonců jste kybernetik, tam musíte pracovat s přesnými daty a tak. Tak já si říkám, jestli jako duchovní doprovázit, jaké máte zkušenosti s lidmi, kteří jsou technicky založení, u nás v Česku se tomu říká takové inženýrské myšlení. Jako, tady je cesta, tady je cíl, prostě všechno se dá spočítat, ke všemu se dá dojít jednoduchou nějakou řadou příčin a důsledků. A pak jsou lidé, kteří jsou takový, řekněme, mističtější, volnější v tom uvažování, muzičtější, umělecky založení. Jsou vám bližší ti technicky založení lidé? Jak je to vlastně ve vašem případě?
4: To je pěkná otázka.

0: řekněme, zkušenost, co funguje, co ne, ale pořád je to o tom, že vlastně ti dva nějakým způsobem spolu naslouchají, kam je ten duch vede, kde je ta Boží přítomnost.
1: Hmm. Jejich ale naladění je jaksi jenom vedlejší.
0: Přesně tak. Hmm. Na druhou stranu jsme lidé a tím pádem máme různé povahy, charaktery, schopnosti, kontext, vzdělání a určitě jsou lidé, kteří si jakoby sednou lépe, jsou lidi, kteří si sednou hůře. A jedna z takových z mého pohledu jakoby nejtěžších věcí v tom duchovním doprovázení je, a to z mého pohledu také ovlivňuje zralost a zkušenosti toho duchovního doprovázejícího, schopnost naladit se a přizpůsobit se typu člověka, který není úplně z té mé krevní skupiny. Jo, takže například pro, byste to nazval takového jakoby volnějšího člověka, mističtějšího,
1: rozevlátého,
0: je někdy mnohem těžší mluvit s někým, kdo má takovéto přirozeně technické vyjádřování a opačí. Ale je to možné. Je to možné se to naučit a je možné v tom zrát a růst.
1: My stále kroužíme okolo toho motta nacházet Boha ve všech věcech. Jehož autorem, myslím tedy, je
0: svatý Ignác.
1: Když půjdu odsud kilometr do kampusu, tam je socha svatého Ignáce. A říkám si, já vím velmi málo o svatém Ignácovi, ale vždycky si říkám, řídím se jednou jeho koučkou, že v časech duchovní neútěchy nemám dělat žádná vážná rozhodnutí. To jsem si od Ignáce vzal. Když je mi mizerně, tak nemám udělat nic, čeho bych pak mohl litovat.
0: Ano.
1: A říkám si, že tohle je velmi jako povrchní a velmi málo. Tak vy jste v tom samozřejmě daleko určitě zběhalejší. Jak se dá ta ignaciánská spiritualita, něco, co pěstujete po staletí, vtělit a praktikovat v tom duchovním doprovázení?
0: Mm-hmm. To je vlastně skvělá otázka z toho důvodu, že takovým jádrem duchovního doprovázení je takzvané duchovní rozlišování. A i když svatý Ignác rozhodně není autorem, který to duchovní rozlišování vynašel, a ta tradice křesťanská je, že pochází, můžeme vystupovat k svatému Pavlovi, tak svatý Ignác je člověkem, který to duchovní rozlišování systematizoval. Takže vytvořil zase nějaký v uvozovkách návod, jak systematicky na to. Takže jako, jak jsem říkal, tak vlastně duchovní doprovázení je nějaké společné hledání té Boží přítomnosti v tom člověku nebo v životě člověka. Duchovní rozlišování je ta technika, ten způsob, jak nacházet ty Boží stopy v mém životě. A právě tam ta ignaciánská spiritualita hraje určitě významnou roli, protože ignaciánská spiritualita je ta, která systematizovala duchovní rozlišování.
1: Máte tu jen tedy, že když se mluví o tom, že existují určité hodnoty z minula, které nějakým způsobem stále jsou aktuální a dají se živě praktikovat, tak to by byla ta ignaciánská spiritualita?
0: Určitě ignaciánská spiritualita využívá takové hodnoty. Ano, určitě.
1: Jo. Hleďte, a když jste tedy duchovní doprovázející, je to spojené s mlčením, je to spojené taky se schopností naslouchat. Jak důležitá je křesťanská meditace pro vás, nebo meditace obecně?
0: Aha. Tak vlastně, a pokud to doprovázení má být o vztahu a o hledání, tak vztah, jak víme z jiných oblastí života, tak je vlastně o naše praxi. Není to prostě o tom, co napíšeme na papír, není to o nějakých vznešených teoriích, ale je to o praxi. No a stejně tak v té oblasti toho duchovního doprovázení praxe je velmi důležitá. To, co je důležité, je, že vlastně díky tomu rozlišování můžeme spolu s tím člověkem, který je doprovázen, hledat, co je ta jeho praxe. To znamená, není tady předepsána ani forma, ani struktura, ani čas, ani nic podobného. Je to extrémně flexibilní v tom slova smyslu, že jsou lidé, kteří by některé aktivity, které dělají, vůbec nenazvali ani meditací, ani modlitbou, ale pro mě jsou extrémně důležité, protože právě skrze ně mohou nacházet velmi netradičním způsobem Boha v jejich životě. To znamená, jsou lidi například umělecky nadaní, nebo lidé, co milují přírodu, nebo něco podobného, tak právě v duchovním doprovázení hledáme, co je toto jejich, co je to, co jim dává život, šťávu,

0: ním pomáha, aby ten život opravdu stál za to. Takže tá meditácia, nebo modlitba, nebo hledanie prítomnosti môže mít veľmi, veľmi rôznorodé hodnoty.
1: To ale mení naši zažitou predstavu o tom, co to je náboženství, že to znamená chodit ano. Do kostela, tam stačí něco, co si člověk odnáší domů a pak se to snaží nějak zavést do života.
0: Ano, a s tím se vlastně malinko vracíme k tomu, co jste řekl před několika minutama ohledně těch farářů nebo kněží, protože duchovní doprovázení vlastně vyžaduje po tom člověku, pokud náhodou je také farářem nebo knězem nebo řeholníkem, aby nezapomněl, Američané tomu říkají, jaký klobouk má zrovna nasazen, nebo český, v jaké roli vystupuje. Protože ten člověk duchovní doprovázející, pokud doprovází, v tom okamžiku není ani knězem, ani spovědníkem, ani morálním soudcem, ani ničím podobným, ale opravdu duchovním doprovázejícím. To znamená, není tam z pozice nějaké autority, není tam z pozice strážce nějakých pravidel nebo formálního náboženství, ale opravdu stojí na straně toho hledajícího, toho doprovázeného člověka a pomáhá mu jeho způsobem hledat Boha v jeho životě.
1: To by mohla být taková revoluce v duchovním životě.
0: Je to tak, duchovní doprovázení se vlastně stává v posledních letech, na západě možná desetiletích, extrémně populární. A zrovna teď, jak zažíváme v posledních několika letech takzvanou synodální reformu církve, tak duchovní doprovázení hraje a ještě bude hrát klíčovou roli v zavádění synodální transformace nebo reform církve. Ano.
1: Samozřejmě, my máme ještě 10 minut, které já bych stejně rád věnoval té příležitosti, že tady sedím zrovna s vámi. Ve vašich rozhovorech nebo ve vašem životopise je, že váš tatínek byl spíš technického zaměření, maminka lékařka, jestli se nebudu. Hrál jste hokej, byl jste sportovec mladiství až do zranění kolene, ale nikde se moc nepíše. O vašem povolání jezuity se říká, že jste prostě už byl ten kvalifikovaný člověk, který má firmu a perfektní akademickou dráhu. A pak se říká, že ještě k tomu smyslu by potřeboval něco vyššího a k jezuitům. Ale já vůbec nevím, kde je počátek vašeho života, jak se říká v těch náboženských kruzích, toho života s Bohem. Jestli jste z nějaké věřící rodiny a pak už to šlo jako vlastně samo, jenom jste to prohluboval, nebo jestli jste z prostředí, které, v kterém náboženství vůbec nehraje žádnou roli, a to vlastně nevím. Rád se to dozvím.
0: Já jsem tedy hrával ten lední hokej a pokud člověk má podobnou zkušenost se sportem, tak tuší, že to prostředí není úplně věřící nebo nábožensky orientované. Navíc pocházím z prostředí, kde statisticky náboženství hrálo spíše minoritní roli.
1: Přestože je to slovenské.
0: Přestože je to slovenské prostředí, ale tak, jak v České republice, tak i na Slovensku potřeba rozlišovat geograficky, o co se jedná. Vlastně ten západ, já jsem tedy z Trenčína původem, což je vlastně město, kde byla od v podstatě konce druhé světové války umístěna armáda. Takže nějakým způsobem ta religiozita je úplně jiná než to, co člověk si představí, když se řekne Slovensko. Takže je to velký rozdíl mezi západem a východem. No a tak, jak asi většina lidí v tom věku dospívání a tak, tak hledá tu svoji cestu životem. No a ta moje začala skutečně až poté, myslím teď taková ta hlubší religiozita nebo hledání, poté, co jsem právě vystudoval, měl tu firmu a vynořily se teď otázky po tom hlubším smyslu života a poštěstilo se mi, nebo život mě zavál do Asie a později Jižní Ameriky, kde vlastně jsem se setkal s úplně jiným světem, jiným typem života a proti Švýcarsku, kde jsem v té době žil, ohromné chudobě. A vlastně byl jsem konfrontován s těma klasickýma otázkama, co s tím, co člověk může s tím dělat a co s tím má dělat a jaký je můj postoj, jaké moje role v životě. Takže to byly otázky, které nějakým způsobem mě zaměstnávaly několik let A nenacházel jsem a nebyl jsem schopný na ně nacházet odpověď právě z toho důvodu, že nebyl jsem naučen, nebyl jsem vychovan, neměl jsem zvyk žít v nějakém katolickém prostředí nebo katolické
1: skupině,
0: katolické kultuře v určitém slova smyslu. A tím pádem jsem hledal odpovědi takovým stylem, na jaký jsem byl zvyklý. To znamená sám a v knížkách.
1: Samuele, když bych viděl ten váš příběh jako film, tak si řeknu, tak dobře, je to skoro jako bohatý mládenec v evangeliu, ten člověk všechno má, pak zjistí, že existují nějaké hodnoty, které ho přitahují ještě víc, no dobře, tak založí nadační fond, bude financovat aktivity, které mu jsou sympatické, ale vy jste neuvěřitelný radikál. Vy jste mohl být bohatý mládenec a teď jste vlastně člověk, který patří ke komunitě, to, co vydělá, odezdává komunitě. Kdy si vysvětlujete počátek tohohle radikalismu vlastně?
0: Vy jste tam vlastně naznačili jednu věc, která byla i v mém případě. Vy jste zmínil, člověk může všechny tyhle věci řešit nějakým nadačním fondem a podobně. Tak v prvním kroku to byla i má cesta. Jenomže člověk po nějaké době, nebo já alespoň po nějaké době jsem zjistil, že to není něco, co mě vnitřně uspokojuje, že to není něco, co pokládám za smysluplné. Je to jakoby takové, nebo v mém případě to bylo jakoby uspokojení té aktuální potřeby, nebo dalo by se možná říct hlasu svědomí. Ale nebylo to něco, co bych já mohl označit za to, co mi dává smysl na pozbytek života. Takže když jsem aktivně začal hledat, v čem by to mohlo spočívat, tak právě když jsem narazil na takzvané redukce v Jižní Americe. A když jsem se tedy ptal, co to bylo, kdo tam byl činný a aktivní, a bylo mi odpovězeno, že jezuité. Když jsem byl schopný vidět po tolika staletích efekt její práce, tak jsem si říkal, tahle skupina lidí je něčím zajímavá. A pak, jak jsem je začal poznávat, tak jsem nabyl přesvědčení, že ano, tohle by byla možnost mé cesty. Tohle je jedna z možností. Takže nebyl to radikalismus ve smyslu večer něco a ráno něco jiného, ale postupem času to bylo takové poznávání toho druhého. V tomhle případě ten druhý nebyl jedna osoba nebo jeden člověk, ale to byl řád. Byl to tedy řád katolické církve, jezuité, kteří se ukázali pro mě, pro moji cestu, jako to, co pokládám za smysluplné.
1: My jsme se bavili o tom, jak plodný může být, plodná může být tradice ignaciánská pro duchovní doprovázení a pro duchovní život lidí dneska. Tak co to znamená pro vás dneska, že jste jezuita? Sedíte proti mě v civilu, v tričku, nepoznal bych, že jste kněz, jezuita. Co to pro vás znamená být jezuita v tom 21. století? Notabene v Bosnu, v Americe.
0: Ano. A já budu malinko nudný. Já se asi vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku. Být jezuitou znamená pro mě opravdu hledat a nacházet Boha ve všech věcech. A teď, co to znamená pro mě konkrétně? No, znamená to přijít do Ameriky a ptát se, Bože, co mohu tady udělat? Příští rok jsem byl poslán do Madridu, do Španělska, a opět budu čelit úplně stejné otázce. Bože, kde jsi? A co znamená hledat, nacházet tě tady? Co znamená kráčet v svých stopách? Takže je to na jednu stranu nudné, protože to není žádné sexy heslo. Na druhou stranu je to vlastně něco ohromně osvobozujícího, protože v jakékoliv situaci se snažím vidět to, co mohu reálně udělat v té situaci, v tom okamžiku.
1: Do mě zaráží, že to považujete za nutné. Nacházet Boha ve všech věcech mi připadá vlastně šíleně dobrodružné pořekadlo a motto. A mně to vlastně připadá spolu neuvěřitelné pořekadlo, protože to úplně převrací naši představu Boha, že Bůh je někde, že za ním musíte dojít, nějak se chovat a on se k vám bude potom chovat nápodobně. Ale nacházet Boha ve všech věcech vůbec není nutné.
0: To heslo určitě není nutné, já jsem spíš myslel, že já bych byl nudný v tom slova smyslu, že si opakuju ze začátku našeho rozhovoru, ale určitě máte pravdu a on to myslím, že vidět ze života každého jezuitu je to vlastně neuvěřitelné dobrodružství, protože se upíšete životu, kde neustále hledáte znovu a znovu nové a nové možnosti a jako každý křesťan ty možnosti jsou zakotveny v naději. V naději, že už jsme byli zachránění, spasení, vykoupení, nazvíme to jak celé tradičním jazykem. A co to teď znamená? Co já mohu udělat pro to, aby jsem nějakým způsobem na tuhle ohromnou naději odpověděl? Jak realizovat tu naději konkrétně v mém životě? U někoho to může být jiným způsobem, u druhého úplně jiným způsobem.
1: Konstatuje Samuel Privara, jezuita, velmi laskavý hostitel a také host dnešního pořadu za 5-5. Samuel, mockrát děkuji.
0: Já taky děkuji.
1: A vám děkuji za poslech, mějte se moc hezky a přeju vám příjemný poslech pořadu Na proglasu. Zdraví vás Petr Vizina.

0: jasna, svoje srce si verne straž, si nekonečne vzacna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý, nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

dali zvířata z mraků táhnou. Tam, kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám.

mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: Tam, kam jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit. Neptá se, nečeká naše tma.

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Krátce před 18:00 večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den, kterou pro vás napsal Daniel Ženatý a nese název Pustit ke slovu.

Podařilo se. Sice nám to chvíli trvalo, ale nakonec jsme s kamarádem vhodný termín k setkání našli. On pak naše společné hledání zhrnul do věty trochu oznamovací a také trochu tázací. Tak v pátek ve 2 u nás, jo? Chystal jsem se spíše jen tak ze zdvořilosti přitakat, že ano, platí pátek ve 2 u nich. Už jsem se nadechoval, abych to řekl, ale dříve, než jsem stačil vydat první hlásku, kamarád vyhrkl naléhavým hlasem, vždyť jsem ti říkal, že ve čtvrtek nemůžu, proto v pátek. Zneklidnil jsem. Proč to vůbec říká? Už jsme si to přece vyjasnili. V pátek ve 2 u nich. Mě teď tolik fakt nezajímá, kdy nemůže ani proč nemůže. Mě zajímá, na čem jsme se definitivně dohodli. Kamarád mé malé zneklidnění zpozoroval. Čekal bych, že se usměje a řekne jasně, promiň, že to zase připomínám, už asi stárnu, tak jo, ahoj, v pátek ve 2. Leč on si mé drobné zaváhání vyložil tak, že mě ještě ten čtvrtek přece jen vrtá hlavou. A tak začal znovu, hlasem naléhavějším vysvětlovat, že ale manželka fakt musí k zubaři a on kam si jinam, asi s autem do pneuservisu. Má nervozita narůstala. Tak už jsme se přece na něčem domluvili, tak co je mně k šípku po tom, co dělá ve čtvrtek on a jeho slavná rodina? V pátek ve 2 a tečka. No, zkrátím to. Už se s kamarádem nějaký čas známe, a tak jsme to nakonec zvládli bez kolize. Usmáli jsme se na sebe i potom v pátek ve 2 u něj doma. Ale bez tak mě vrtá hlavou, jak těžké to s námi má ten, kterému adresujeme své modlitby. Předpokládám, že naslouchá, co mu říkáme. A když už to ze sebe dostaneme, chce nám možná nějak odpovědět. A už se nadechuje, ale my tu chvíli ticha chápeme jako svůj nedostatek. Asi jsme mu to řekli nepřesně. A tak začneme znovu říkat to, co už jsme pověděli. Naléhavěji, podrobněji. A co on? Obrací oči v sloup? Nadechuje se k odpovědi, je ovšem dobře vychován a nechce nám skákat do řeči a tak čeká? Jak dlouho to ale vydrží? Nevím. Jen mě napadá, abychom pak nebrblali, že neodpovídá. Pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec slavný a spolu se mnou se bude modlit
1: Tomáš Moštěk.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Na 150 nových biskupů z 5 kontinentů se tento týden účastnilo formačního kurzu, který pro ně v Římě pořádala Vatikánská dikasteria pro evangelizaci a pro biskupy. Pane, požehnej jim v jejich službě a provázej je svou milostí. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Ještě dodám úmysl. Prosme o boží pokoj do srdcí lidí, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Íránu či Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Prosme za oběti a všechny válkou strádající. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Festival Meeting Brno tento týden získal zahraniční ocenění, bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Prosme, pane, pomáhej nám i nadále budovat mezi národy vzájemné porozumění a úctu. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Tento týden se v Praze konalo vyhlášení vítězů ceny Gratias Tibi, která vyzdvihuje mladé lidi za občanskou angažovanost, veřejně prospěšné aktivity a snahu měnit věci k lepšímu. Prosme, aby v nás jejich příklad probouzel zájem o svět kolem a ochotu nést odpovědnost za společné dobro. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za politiky, aby odpovědně spravovali náš společný majetek a nezatěžovali život a potřeby příštích generací. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas

0: plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchrani nás z pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, porodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Začíná 219. kolo Folklorní sedmičky, naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem vás zdraví tradiční dvojice, hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka. Přejeme klidný a ničím nerušený poslech. Pozdrav míří k našim pravidelným i mimořádným posluchačům u všech druhů rozhlasového příjmu. Zároveň děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si našli či najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. To lze například prostřednictvím SMS, a to od skončení dnešního pořadu až, pozor, do čtvrtku 8. října do 12. hodiny polední. Příští kolo sedmičky bude totiž nesoutěžní. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech i z Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Nejsnažší hlasování je pomocí SMS, číslo telefonní hudební redakce je 736 510 850, po případě z formuláře webových stránek Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu Proglasu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Ostatně možnosti hlasování vám zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola tedy postoupí nejméně 3 po 3 rovnosti hlasů i více písní. Takže je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujal výlet k Domažlicům za Konrádyho dudáckou muzikou a jedním z jejich největších hitů polku s názvem Nevolickém houdoli jste dál neposlali. Na Chodsku ovšem zůstaneme i tentokrát, ovšem opět z populární písní Haty svatý Vavřenečku. Hraje domažlická dudácká muzika, zpívá nositel slavného chodského příjmení Kamil Jindřich.

0: Vzpomínce na nedávno zemřelou výjimečnou zpěvačku lidových písní z Oravy, Darinu Laščiakovou a její dvě písně z Mijavy za doprovodu Olunu vaše hlasy k postupu bohužel nestačily. Přesto zůstaneme na Slovensku alespoň volbou písně. Na novinkové pozici totiž paní Laščiakovou vystřídá muzika folklorního souboru Půčík z Brna, který se zaměřuje na lidové písně ze Slovenska a z moravsko-slovenského pomezí. Půčík byl založen v roce 1991 a slaví tedy v letošním roce půlkulaté výročí, které si připomněl koncertem na letošním ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Brně. V podání Půčíku a jeho solisty Vojty Konečného uslyšíme Sadu z Podpolania.
1: Už je mitra, aj po mitre, už má láska.

Naopak postup uhájila a o třetí postupovou pozici se dělí cymbálová muzika Bukovinka, která od roku 1995 působí v Bystřici pod Hostýnem. U vás posluchačů uspěla svatební sada z alba Sloboda Sloboda, a to písně Sama Sujá, paní matko sama, v úpravě Kateřiny Kovaříkové. Hraje Bukovinka, zpívá dívčí sbor Jaderničky.

Postupovou pozici i nadále drží také cymbálová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským a se svou novinkou již třetí písní v hitparádě míří do zlatého výběru folklorní sedmičky. Předchozí písňovou sadu s incipitem Jadolina Dolina v podání solisty Tomáše Pánka tak střídá milostná táhlice Čí to pachole noci chodí. Ať se vám líbí.

Muzika souboru Dileň z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchu v Českém lese, se stále drží na postupové pozici. Pouze milostnou táhlici, když jsem šel od svý milý Haničky, v podání Dalibora Bárty, která minule zazněla už po třetí, střídá milostný popivek Co jsem řek, zpívá opět Dalibor Bárta.

Na druhém místě přičiněním vašich hlasů postoupila sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbalové muziky z Milotic. Ostatně není jedinou zpěváckou osobností svého rodu. Výjimečným zpěvákem, solistou a primášem strážnického Danaje je její muž Jan Gajda. Ale nyní nám potřetí zaspívá jeho žena Lenka.

na slavnostní fanfáru a zcela upřímné blahopřání. Naprosto zaslouženě a suverénně se novým členem Zlatého výběru folklorní sedmičky stává Martin Čambal. Jedinečný interpret tradičních horňáckých balad i písní završil svou cestu naší hitparádou dalším vítězstvím s žertovnou sedláckou Za horama prší déšť. Majiteli nezaměnitelného hlasu gratulujeme i za vás, posluchače, kteří jste pro něj vytrvale hlasovali. Přejeme mu hodně zdraví a stálé potěšení z muziky.

Samozřejmě vítěze vystřídá další novinka, bude to uherskohradištský Kunovjan, muzika s více než půlstoletou tradicí, pojmenovaná podle místa svého založení někdejší bašty moravského leteckého průmyslu Kunovic. Od 80. let je však soubor usazený v Hradišti. Představí se nám solistka Kamila Machová se sadou tanečních písní Oj na Trenčanském mostku. Pokud se vám líbí, pošlete jí hlas.

Právě dozněla nabídka 219. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to domažlická dudácká muzika z písní Haty svatý Vavřenečku,

0: Další kolo Folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 26. září a bude tentokrát nesoutěžní. Představí se nám totiž jako obvykle touto dobou výběrová Folklorní sedmička Gala s písněmi, které v uplynulém roce u vás budovaly nejvýrazněji. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 8. října do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný, takřka podzimní víkend s příjemným počasím. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Před malou chvílí bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A taky už vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

Dnes musí Lucka s Lidkou znovu do Starého mlýna a vůbec se jim nechce, co když tam opravdu straší. Uslyšíte, koho potkali a taky, kdo je zachrání.

0: Krištofovi se to nějak nezdálo. Když mu Lucie hned v pondělí u školy povídala o kočkách ve stodole Čertova mlýna a jak je ty potvůrky vylekali, až si Lída dokonce myslela, že mají v patách zločince, vůbec se nesmál. Kde pak kočky? To jenom vaše rodina vidí ve všem nějakou kočku, protože sami jednu máte. A ostatní vám lezou po balkóně. Zatím bude vězet něco docela jiného. A mělo by se to tam co nejdřív prozkoumat. Krištof je mužčinu. Tak to o něm říká teta Marie. Především tenkrát, když syn něco vyvede. Kdy tam půjdete? Že bych jako šel s vámi.
1: Musíme do klubovny nejpozději zítra. Až do čtvrtka máme službu u křečku my dvě,
0: odpoví Lucie. Tak já se pro vás, nebo pro tebe, víš co, zítra zastavím po škole, jo? Teď bylo úterý a Lucie s Lidkou Bartošovou, zachumlané v čepicích a prošívaných bundách, čekali na zahradě u morčátek, která spokojeně pobíhala a povrkávala v ohrádce na promrzlém trávníku. Čekali, kdy se na plotě objeví Krištof Kalina. Ale stále nic. Lidka už má řeči. Pod mě by se mi tam teda nechtělo, to ti povím. Radši už pojďme. Slezla z houpačky a dýchá si na červené prsty. Lucie si vždycky myslela, že Krištof nepatří mezi takové lidi, co jeden den něco řeknou a druhý den o tom nic nevědí.
1: To je divné. Možná se mu něco stalo. Ještě u nich pro jistotu zazvoníme.
0: Kamarádky nastrkali morčata do bedínky a šly. Ani loučit se nemuseli, kromě babičky, která si u sebe něco plete. Dosud nebyl nikdo doma. Ani Barborka s maminkou se dnes ještě nevrátili. A u Kalinů také nikdo nebyl. Lucie s Lidkou tlačili střídavě na zvonek u zahradní branky a přece se, kromě velmi mrzuté paní v okně sousedního domu, žádný neukázal. Dospělí jsou jistě v práci. Ale kde vězí Krištof? Letos do družiny nechodí a vyučování mu skončilo už v jednu. Ten je teda pěknej. Někdy si jezdí na kole a na nás mu vůbec nezáleží. Je to ulhanec. Pohoršuje se Lída. Ne, tomu Lucie nechce věřit. Ulhanec Krištof přece není. Ale mohlo se stát, že zapomněl. Co vlastně říkal, když je přijde?
1: Povídal, že se po škole asi zastaví.
0: Asi. To jsi měla říct hned. Nemuseli jsme zbytečně tak dlouho čekat. Zatmíme jako předevčírem. Uvidíš. Lucie uznala, že má Lída pravdu. Vždyť se s Krištofem skutečně nedomluvili najisto. Dneska byla popletena ona, ne Bartošová. A ke všemu už jsou nejmín 4 hodiny. A před 5. se v listopadu stmívá. Že si na to zpropadené asi nevzpomněla dřív. Kamarádky pospíchaly, až se jim za patami prášilo. Vlastně cákalo, protože po nočním dešti byly cesty za sídlištěm samé bláto. Pádili, klopítali, přeskakovali kaluže, dělali, co mohli. A přece se kalný listopadový den nezadržitelně propadal do šera. V klubovně nebylo už vůbec vidět. Hned museli rozsvítit.
1: Tady je zima, chudáčci křečci.
0: Lucie vytahovala jednoho křečíka za druhým a dýchala na ně. Ale nevypadali, že to potřebují. Byli veselí a hráli. Kukajda se jí jako obvykle dobývala do rukávu a bedrník zase pod čepici, do těch měkkých, dlouhých vlásků, které se mu náramně zamlouvaly. Už 2x ho z nich museli ještěrky vytahovat, opatrně, aby mu nezlomili nožičku. Je už skoro úplná tma a ty si hraješ, napomínala Lidka Lucii, jak velká. Měla strach, do té černé kočičí stodoly by nešla ani za 100 korun, ani za 1000.
1: Já bych tam nešla, ani kdybych měla baterku.
0: Kamarádky obsloužily křečky, zalily květináče, zhasly, malým klíčkem zamkli klubovnu, velkým klíčem celý Čertův mlýn. Po vratech do stodoly se raději moc neohlíželi, co nejrychleji se běhli na cestu. A tam uviděli něco děsného, něco takového, že vykřikli. kousek před nimi se vynořila z kroviska ohnivá koule a šklebí se hranatou tlamou, rudou jako dvířka od kamen, svítí vyvalenýma očima a celé to zjevení se kolébá a vznáší, uklání se a otáčí. Lucie se chytla Lidky, ta se drží Lucie. Ale všechno to trvalo jen okamžik. Od čertova mlýna vyrozilo cosi velkého a tmavého. Řítí se to přímo na strašidlo a štěká to. Ozval se zoufalý klukovský výkřik. Měli tam psa, Krištofe, honem pryč! Hned poté se strašidlo, teď už jen vydlabaná dýně se svíčkou uvnitř připevněná na tyči, dalo na zmatený útěk. To byli kluci! Krištof Kalina a ještě někdo s ním!
1: Rošťáci, nebýt pejska, mohli jsme z toho mít smrt.
0: Pejsek se vítězně vracel. Ječící strašidla zahnal, jedno mimochodem trochu povalil do bláta, daleko však za nimi neběžel.
1: Ten je krásný, podívej, jde rovnou k nám, jako by nám patřil.
0: Děvčata hladí zvíře po hrnaté hlavě, po drsném hrbetě.
2: Malino, ty jsi krásný, hodný, malý.
1: Hodný.
0: Maličký, hodný pejsek. Byl vysoký, svalnatý hafan, kolohnát na dlouhých nohách s kratičkou černou a rezavou srstí a s tenkým ocáskem, kterým radostně mlel. Ale je hubený, chudáček, někomu se asi zaběhl, to on šramotil ve stodole.
1: A ty kroky v sobotu, jak jsme se báli ohlédnout, to byl taky on. Už tenkrát šel za námi, bylo mu asi smutno a měl hlad.
0: Teď už mu smutno nebude a nebude mít hlad. Lucie ho totiž neopustí. Lidka taky ne, ale co ta by s ním v paneláku?
1: Vezmu ho k nám, na ulici ho nechat nemůžem,
0: rozhodla Lucka.

Uf, tak to dobře dopadlo a Lucince se splnil další sen. Potkala dalšího čtyřnohého kamaráda. Ale co na to řeknou rodiče, to uslyšíte zítra. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dnešní pohádka už je u konce, ale já bych vás teď, děti, rád pozval ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj Pane, je za mnou další den. Děkuji za něj. Bylo v něm spousta radosti a milých lidí a dobrých setkání. Díky za to, že nejsem sám, ale mám kolem sebe lidi, o které se mohu opřít. Chci tě taky prosit o požehnání pro všechny, kdo dnes začali společnou cestu životem. Ochraňuj je a žehnej jim. Amen. A mně už nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám krásnou dobrou noc. Ale ještě než zavřete oči, tak posílám písničku.

Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Začíná pořad Slyšte lidé a v něm se dnes budeme věnovat hudbě z 90. let minulého století. Zvu vás do času magnetofonových kazet, do doby, kdy jsme si oblíbené písně nahrávali z rádia, případně v půjčovnách a knihovnách půjčovali špatně dostupná CDčka a přehrávali si je právě na kazety. Půjde o vzpomínku velmi osobní, protože hudba zejména první poloviny 90. let mě hodně formovala a dodnes pro mne představuje víc než nostalgii. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost tedy budu vybírat své oblíbené písně z té doby, s tím, že snad potěší i vás. Tentokrát se soustředím především na anglosaskou rockovou scénu, ale budu se vedle opravdových legend snažit vybírat i dnes pozapomenuté kapely. Ale jednou legendou začnou vlastně asi nejslavnější z kapel z dnešního pořadu, skupinou, která zrovna letos slaví 50 let existence a dodnes vydává nové písně. Jde o irské U2, kteří se na začátku 90. let zvukově výrazně proměnili. Po vážném, rozmáchlém roku Alp, The Joshua Tree a Rattle and Hum hledali na desce Achtung Baby z roku 1991 nový jazyk. Skladba Mysterious Ways, kterou jsem vybral, stojí především na výrazném basovém groovu, tanečním rytmu a nezvykle funkové kytaře hudebníka The Edge. Právě její tanečnost dobře předznamenává cestu, kterou U2 během 90. let pokračovali přes album Zúropa až k desce Pop. Mimochodem U2 prý pracovali na skladbě s pracovním názvem Sick Puppy, která se nakonec rozpadla do dvou různých písní, do pomalého hitu One a právě do svižnějšího Mysterious Ways. Ústřední postavou textu je tajemná žena, která může být současně milenkou, můzou i jakousi duchovní silou. Název navíc připomíná tradiční křesťanskou formulaci o Bohu, který působí Mysterious Ways, tedy nevyspytatelnými cestami.

To byly tedy U2 se skladbou Mysterious Ways z mého dodnes velmi oblíbeného alba Achtung Baby. U2 jsou pro mne dodnes součástí velké trojky kapel, které jsem v 90. let hodně poslouchal a ke kterým se dodnes rád vracím. Druhou z nich jsou R.E.M. a třetí australští Midnight Oil. Jejich největší úspěchy jsou spojené s deskou Diesel and Dust z roku 1987. Já sám jsem je objevil s neméně silným albem Blue Sky Mining z roku 1990. A do tohoto pořadu jsem vybral album Earth and Sun and Moon z roku 1993 a píseň True Ganini. Je to skladba o australské identitě, ale její název odkazuje ke konkrétní ženě. Truganini byla žena z jihovýchodní Tasmánie, která zemřela v roce 1876. Midnight Oil ji použili jako symbol tragického osudu původních obyvatel Tasmánie po evropské kolonizaci. Píseň ale není jen historickou připomínkou. Vedle Truganini zmiňuje také malíře Alberta Namajiru a otevírá otázky australské národní identity, monarchie a vztahu k původním obyvatelům. Album produkoval Nick Lowney společně s kapelou a oproti některým předchozím nahrávkám se Midnight Oil snažili zbavit části studiových technologií a zachytit syrovější, téměř koncertní zvuk. Dobová recenze označovala právě Truganini za příklad tohoto nového, méně útočného stylu kapely. Píseň mimochodem vyvolala určitý spor, protože samotní Midnight Oil označili Truganini za poslední přeživší tasmánskou domorodou obyvatelku a za poslední příslušnici svého národa. Toto tvrzení je dnes považováno za mýtus. Proti formulaci protestovalo přímo Tasmanian Aboriginal Center a zpěvák Peter Garrett se za chybu později omluvil.

Dozněla píseň True Ganiny od skupiny Midnight Oil, která se vždy angažovala v boji za práva původních obyvatel Austrálie. V jiném slova smyslu angažovaná byla píseň Runaway Train, jinak ne příliš známé skupiny Soul Asylum. V jejím videoklipu se totiž objevovaly fotografie pohřešovaných dětí se jmény a daty jejich zmizení. Údajně se díky této písni povedlo více než 20 takových dětí najít. Přitom v různých zemích se vysílaly různé verze klipu s jinými fotografiemi. Píseň původně nebyla vůbec o uprchlých dětech. Dave Pirner ji napsal poměrně rychle, údajně během jediného sezení. Text vycházel především z jeho vlastních pocitů deprese, beznaděje a ztráty kontroly. Runaway Train je metafora člověka, který neví, kam směřuje a nedokáže zastavit. Pirner později říkal, že byl překvapený, jak silně na píseň lidé reagovali. Její spojení s pohřešovanými dětmi vzniklo až dodatečně prostřednictvím videoklipu.

Budeme pokračovat v linii angažovaných písní. Jako další to bude velšská skupina Manic Street Preachers a skladba If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Nicky Wire napsal text v Barceloně v době, kdy četl knihu Hold Katalánsku od George Orwella, která vychází z autorovy zkušenosti z války. Důležitým hudebním inspiračním zdrojem byly také The Clash a jejich píseň Spanish Bombs. Kapela původně chtěla vydat pouze B stranu některého ze singlů, ale nakonec se z písně stal první singl alba This Is My Truth, Tell Me Yours a také vůbec první singl Manic Street Preachers, který se dostal na první místo britské hitparády. Název skladby pochází z propagandistického plakátu ze španělské občanské války. Republikánská strana se v něm snažila přesvědčit zahraniční veřejnost, aby neignorovala bombardování španělských měst. Na plakátu byla fotografie dítěte zabitého při bombardování a varování, že pokud svět toto násilí toleruje, jeho vlastní děti mohou být další.

dohrála ukázka z alba This Is My Truth, Tell Me Yours, velšské skupiny Manic Street Preachers z roku 1998. Zajímavý a rozhodně ne radostný příběh se skrývá v písni Driving with the Brakes On skotské skupiny Del Amitri. Muž jede se ženou do nemocnice, ona se rozhodla pro ukončení těhotenství a on ví, že tomu nemůže zabránit, i když by rád. Aranžma je zpočátku velmi komorní, ale postupně se přidávají další nástroje a vokály a skladba nabývá na intenzitě. Autor Justin Curry sděluje téma textu jen v náznacích a je na posluchači, aby si celý příběh poskládal. Nejde tedy o obhajobu ani odsouzení skutku, ale o portrét vztahu v okamžiku, kdy se dva lidé ocitnou před rozhodnutím, jehož důsledky už nejdou vzít zpět.

Kdybych si měl vzít jedno album z 90. let na pustý ostrov, žhavým adeptem by byla deska Automatic for the People od skupiny R.E.M. z roku 1992. Album je to mimořádně melancholické, zabývá se mimo jiné stárnutím, smrtí, ztrátou, změnou a nejistotou. Píseň Find the River tento oblouk uzavírá obrazem cesty, silnice, řeka a nakonec oceán. Michael Stipe později řekl, že při psaní alba byl silně ovlivněn tématem smrti, ale zároveň chtěl, aby v něm byla i naděje. Text je postavený na velmi jednoduchém pohybu, řeka teče k oceánu a člověk se snaží najít vlastní cestu. Silnice, voda a proud vytvářejí několik paralelních obrazů cesty životem. Zajímavé je, že závěr už není tak rezignovaný jako některé předchozí části písně. Proto se skladba dá číst zároveň jako melancholická i překvapivě nadějná. Zajímavé je i to, že R.E.M. píseň nahráli jako demo, ale nakonec ji neupravovali a přímo tuto syrovou verzi použili.

Zatímco písně Ariem máme spojené s charakteristickým hlasem Michaela Stipa, v kapele The Beautiful South, dnes bohužel pozapomenuté, se vystřídalo několik zpěvaček. Briana Corrigan, kterou budeme poslouchat, mě nadchla svým křehkým a jakoby trochu nejistým hlasem. The Beautiful South byli známí tím, že i z bolestných, tragických nebo groteskních situací uměli udělat velmi líbivou a vlastně hřejivou píseň. To je vlastně ironie přítomná i u mé oblíbené skladby Bell Bottom Tear, která pojednává o nevěře a trapnosti, ale něžným způsobem. Píseň vyšla v roce 1992 na albu 0898.

Z 90. let vybírám písně, které pro mne osobně byly velkými hity, i když ne vždy šlo o hity největší. Podobně tomu bylo u skladby You're the One for Me, Fatty, britského zpěváka Morrisseyho z jeho alba Your Arsenal z roku 1992. Název je slovní hříčka a odkaz na starou soulovou píseň. Morrissey převzal konstrukci názvu ze skladby You Are the One for Me, Bobby, americké dívčí skupiny The Marvelettes z roku 1968. Místo jména Bobby ovšem přichází poněkud provokativní Fatty, tedy něco jako tlusťochu. Fatty údajně nebyla konkrétní žena, přestože videoklip takový příběh vytváří. Klip režiséra Tima Broda zobrazuje Morrisseyho jako štíhlého muže, který tráví den s výrazně obézní ženou. Samotná píseň ale podle dostupných pramenů nemá potvrzenou konkrétní ženskou předlohu. Existují různé spekulace o tom, komu nebo čemu Fatty odkazuje.

To byla tedy ukázka z alba Your Arsenal zpěváka Morrisseyho. Kontrast mezi temným textem a veselou hudbou můžeme zaznamenat u skladby Little Miss Can't Be Wrong americké skupiny Spin Doctors. Píseň zní lehce, hravě a téměř bezstarostně, ale vypráví o velmi nepříjemném vztahu a o člověku, který má nad někým moc. Posluchače mohl zmást i bláznivý videoklip, podle kterého by se píseň jevila také jako velmi bezstarostná. Zpěvák Chris Barron ji však napsal o své nevlastní matce, se kterou žil od 9 do 18 let. Popsal ji jako velmi obtížného člověka a později vysvětloval, že píseň je vlastně o zkušenosti dítěte, které je vydáno na milost dospělému tyranovi.

Frustrace je tématem písně Born of Frustration britské skupiny James. Zpěvák Tim Booth ji však nechtěl psát jako jednoduchou, naštvanou rockovou skladbu. Text začíná pocitem, že člověk nedokáže naplnit všechny své touhy a postupně se dostává k otázce, jak se s vlastními omezeními vyrovnat. Booth tehdy říkal, že se snaží psát spíš pozitivně, ale nevěří v tvorbu jednoduše šťastných písní. S touto písní se také změnil styl kapely, kterou si lidé spojovali s manchesterskou alternativní scénou a s hity jako Sit Down. Born of Frustration měla na tu dobu poměrně bombastický zvuk. Zajímavé je, že v Americe byla skladba v hitparádě úspěšnější než doma v Británii. Dostala se až na 5. místo hitparády.

Už jsem říkal, že kdybych si měl vzít jedno album na pustý ostrov, bylo by to možná Automatic for the People od R.E.M. Druhým adeptem by bylo album The Beast Inside od skupiny Inspire Carpets, jedné z mých vůbec nejoblíbenějších. A v rámci této desky mám velmi rád skladbu Sleep Well Tonight, která sice nevyšla jako single, nepatří k nejtypičtějším písním této kapely, ale podle mě má mimořádnou sílu. Text má politický základ. Klávesista Clint Boone později vysvětlil, že píseň byla inspirována dvěma protijadernými aktivisty, které potkal během pobytu ve Washingtonu. Tito lidé zasvětili svůj život protestům a žili ve stanu před Bílým domem. V textu se potkávají intimní postavy a velká témata. Objevují se v něm jména Annie a Tommy, motivy světla, parku, lásky a oddanosti, ale také narážka na situace, v nichž srdce člověka znamená méně než televizor. Píseň tak působí jako směs milostného nebo osobního příběhu a společenského komentáře. Zajímavé je, že její refrén není klasickým protestním sloganem, spíš přináší příslib, že pro lidi v parku nikdy úplně nezahasne světlo. Hudebně má skladba blízko zvuku 60. let, například kapele Velvet Underground. Přitom Inspiral Carpets jsou spojováni s manchesterskou scénou 80. a 90. let, ze které později vzešla například skupina Oasis. A právě písní Sleep Well Tonight se s vámi dnes rozloučím. Pořad Slyšte lidé tentokrát nebyl o novinkách. Milan Tesař pro vás vybíral své oblíbené skladby z 90. let a odhaloval někdy i pro sebe jejich příběhy. Budu rád za vaše reakce. O zvuk se staral Šimon Vítek. Tady jsou na závěr Inspiral Carpets z alba The Beast Inside.

0: V Česku je měsíc dobročinné závěti. Chce dárce a dárkyně podpořit v tom, aby sepsali poslední vůli, aby pamatovali na prospěšné organizace. Jenom za prvních 10 let kampaně dárci ve svých testamentech odkázali na dobročinnost na 400 milionů korun. Kdo po vás bude dědit? Jak vůbec napsat závěť? A koho můžete v závěti vynechat? Tak i tyhle otázky položím svému dnešnímu hostu. Ze studia Charitóku zdraví Naděžda Hávová. A zdravím také bývalého dlouholetého prezidenta notářské komory, pana doktora Martina Foukala. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Když nenapíšu, pane doktore, závěť, kdo po mně bude dědit?
1: Tak zákon na to pamatuje. Máme dokonce 6 dědických tříd podle zákona o posloupnosti, ale to nejběžnější asi, co všichni známe, tak jsou to samozřejmě děti a manžel. První dědické třídě, v druhé dědické třídě, pokud nejsou děti, tak je to manžel, potom jsou to sourozenci, rodiče a další. Ale to bychom zacházeli do příliš velké šíře. Asi to nejběžnější, ten nejběžnější model je v každé rodině, že jsou rodiče, děti, případně manželé, sourozenci. V tomto rámci se asi dá, můžeme pohybovat. Když napíšu závěť, můžu určit samozřejmě, kdo bude dědit, ale musím brát ohled na to, jestli mám děti. Děti jako nepominutelné dědice, kteří mají nárok na svůj zákonný povinný díl. A pokud závěť nenapíšu, pak se dědí podle té zákonné dědické posloupnosti.
0: Je to zákonná dědická posloupnost. Většina lidí to ví. Když zemřu, zdědí po mně majetek moji nejbližší. Jak moc jsou závěti běžné v Česku?
1: Za tu moji dlouholetou kariéru musím říct, že to má strašně rapidní, rychlý vzestup. Zájem veřejnosti o sepsání závěti stoupá. Vemte si to, že na prvním místě každý se snaží vytvořit nějaký majetek. Jako mladý člověk se chce obklopit samozřejmě nějakým pohodlím a chce být úspěšný a vidět vše přes ten majetek. Tím se jakoby měří ta úspěšnost. Málo kdy si uvědomí, že ta úspěšnost někdy spočívá v něčem jiném, jaké mám vztahy třeba. Jenomže během toho života, jak zejména od těch 90. let plynou léta a ta generace úspěšných, tak dospívá do věku, kdy myslí na pořízení pro případ smrti, na závěť a také na ty vztahy. Tak mám takový dojem, jak najednou mají toho majetku relativně více. Všimněte si, nepíšou závěti nemajetní, protože nemají důvod, ale ti, kteří chtějí s tím majetkem nějak, aby bylo naloženo podle jejich úmyslu, tak sepisují závěti a ty jsou často velmi složité a komplikované a proto ten zájem je a navštěvují o to více notáře, někdy se poradí s advokátem, někdy se o to pokoušejí sami, ale já jim to moc nedoporučuji.
0: No a kdo dostane majetek lidí, kteří nemají příbuzné a kteří nenapíšou závěť? Propadá to státu?
1: Tak jako poslední dědic podle nového občanského zákoníku je to stát, předtím to byla takzvaná automrť, připadlo to státu, dneska stát je v roli dědice, je to prakticky ale totéž a je to pravda, že to potom připadne státu a stát potom s tím nakládá v rámci svých možností, respektive úřad pro zastupování státu vyhlašuje dražby a snaží se nějakým způsobem ten majetek zpeněžit a pak ten výtěžek zřejmě jde do státního rozpočtu. A je to škoda.
0: No, to jsem se chtěla zeptat. Zkuste z vlastní zkušenosti říct, proč to tedy nenechat plavat? Proč raději něco někomu odkázat a nenechat i menší majetek propadnout státu?
1: Já si myslím, že těch lidí, kteří jsou v takové situaci, že nemají skutečně žádné zákonné dědice, těch není příliš, těch je málo. A mají-li takový majetek, který, jak se říká, stojí za zmínku. Ale případy takové jsou. A já skutečně neznám tu motivaci, proč se lidé nezamyslí nad tím, jak by bylo smysluplné, aby ten majetek byl využit po jejich smrti a nechají to, jak říkáte, plavat. Ale je to naprostá výjimka. Vím, že zástupci státu, kteří se účastní pozůstalostních řízení až v té poslední instanci, takže do těch notářských kanceláří chodí, že my je známe a spolupracuje se s nimi, myslím, velice dobře, ale je to zřídka kdy. Není to časté.
0: Stát získává také pozůstalost tu, kterou dědicové odmítnou?
1: Tak to je až v té poslední instanci, když všichni dědici postupně od těch dětí, vnoučat a dalších potom sourozenci a tak dále, protože to je velmi košaté potom, že jo, samozřejmě, tak až dospěje se do té poslední, do toho posledního stádia, do toho posledního stupně zákonné dědické posloupnosti, pak tedy to skutečně nastupuje jako dědic stát.
0: Jak dlouho trvá, než se notář dopátrá až k tomu poslednímu stupni, k tomu poslednímu člověku, kterému dědictví by mělo nebo mohlo připadnout?
1: Někdy to je velmi složité, protože právě v těchto komplikovaných rodinných vztazích se často stává, že ten člověk, některý z nich v tom širokém portfoliu dědiců potenciálních, tak se nachází někde v Austrálii, v zahraničí, nebo je velmi, velmi těžko dostupný a tam potom nastupují různé procesní způsoby, jak nahradit vyjádření toho potenciálního dědice nějakými vyhláškami a podobně, ohledně neznámého dědice, neznámého pobytu nebo podobně, čili se to velmi, velmi prodlužuje a komplikuje. Ale nakonec se to vždycky nakonec dotáhne, přestože to může trvat několik dlouhých let.
0: Dědí se i dluhy?
1: Pokud si nevyhradí dědici výhradu soupisu, tak majetku, tak samozřejmě dnes podle zákonné právní úpravy se dědí nebo přecházejí na dědice i dluhy. Na to je potřeba upozornit. A proto by bylo dobře, aby notář, a ten to vždycky udělá, jako soudní komisař v této roli, on vystupuje jako soudce tady, tak aby upozornil na tuto možnost.
0: Můžu zdědit jenom majetek a dluhů se zříct?
1: No to nejde, to jako takhle by to bylo hezké, kdyby to šlo, ale vždycky je potřeba si uvědomit, že nastupuju já jako dědic do práv a povinností toho, kdo zemřel, tedy toho zůstavitele.
0: Zkuste mi říct, co bych tedy měla udělat, když už mám v rodině komplikované vztahy, mám nějaký majetek a nemusí být vysoký, je to prostě standardní majetek, který mě udržuje v tom pohodlí a dělá mi ze života radost. Ale co bych měla udělat, jak bych si ve vlastní rodině měla srovnat všechny vztahy, tak abych potom nemusela komplikovaně s notářem sepisovat komplikovaný odkaz?
1: Řekla jste slovo odkaz, k tomu se pak musíme dostat, abychom to vysvětlili, co to je, jaký je rozdíl mezi odkazem a dědictvím, ale ty vztahy složité. Já bych řekl tak, jak postupuji já, nebo jsem postupoval při své praxi, kterou už dneska nevykonávám aktivně, takže snažil jsem se vždycky poradit v tom smyslu, aby pokud to jde, ta autorita rodina, která vlastní ten majetek, tak aby se známila ty ostatní s tím, že zaprvé je to jeho naprosté svobodné právo rozhodovat o svém majetku. Že ho může v uvozovkách rozdat komukoliv a nemusí brát ohled na ty děti za života. A po smrti, že má přání, aby to bylo rozděleno tak, ty si vezmeš garáž, ty si vezmeš dům, ty si vezmeš bytovou jednotku třeba nebo starožitnosti nebo podobně. A ty děti by s tím, když budou rozumní, tak budou to akceptovat. A v podstatě se nemusí ani psát závěť, pokud jsou ty vztahy takové, že ta autorita, ten rodič, prostě řekne, takhle si to přeju. Ale pro jistotu já to napíšu do závěti. Takhle, jak jsem se rozhodl. Je to nejlepší. Prostě když o tom ty děti vědí předem. Ale když víme, že je tam mezi nimi napětí a třeba jsou tam děti z prvního manželství, z druhého manželství, tak už je to velmi komplikované, tak pak opravdu radím, zajděte si k tomu notáři a proberte to s ním. Setkal jsem se několikrát s takovými unáhlenými rozhodnutími nebo projevy, že jsem rozhodnutý udělat to tak a tak, třeba podevřou se dveře náhle a přijde tam razantní člověk a řekne, já chci vidět toho svého syna. Jo? On mě udělal to a to. A teď toho člověka musíte posadit a v klidu s ním popovídat a rozebrat, jaké jsou povinnosti nebo jaké jsou zákonné předpoklady pro platné vydědění a také, jaký je nárok, toho, ten povinný díl, jak je vysoký, toho dědice v kontextu s dalšími potenciálními dědici. A potom se to všechno otočí a najednou ten člověk si uvědomí, když s ním

0: naznačí doma svým dětem, co v té závěti je. A teď se ty vztahy v rodině natolik zkomplikují, protože dědicové začnou diskutovat o tom, jestli každý dostane spravedlivý díl. Stává se, že i dědicové přijdou za notářem a začnou ho přesvědčovat o tom, že tatínek se třeba zmýlil?
1: Tak tady je jedna důležitá informace pro všechny. Závěť je absolutně důvěrný dokument. O tom se nemá mluvit.
0: Existuje něco jako notářské tajemství?
1: V tomhle určitě je, ale takhle je tady povinnost mlčenlivosti ze zákona. Je to jedna ze základních povinností notáře, kterou obsahuje to i samotný slib při jmenování do funkce notářem. Takže povinnost mlčenlivosti, ta je tady na prvním místě. A takže bych doporučoval, aby o sepsání závěti, aby to zůstalo jako důvěrná věc, aby se s tím nikdo nikde nesvěřoval. A já bych k tomu řekl, že lidé můžou tímto způsobem ale také vydírat ty druhé. Jako napíšu závěť a řeknu, pokud ty se o mě nebudeš starat, já ji změním. A já ti tady ukážu, že jo? A to jsem se s tím taky setkal. Jo? Že tady někdo psal postupně závěti. Byl to člověk, který byl víceméně sám, měl někde, pak se ukázalo, že má potomka, ale byl sám a měl dům, který byl asi zajímavým motivem pro jiné, kteří se kolem něho seskupovali, kolem toho pána, který nakonec chodil sepisovat postupně ty závěti, vždycky s nějakým člověkem, kterého označil jako dědice, a on se o něj nějakou dobu staral. A když polevil, tak si našel jinou oběť zase a přišel s další a s další.
0: Je to zvláštní motivační nástroj.
1: No, takže jenom, abyste věděla, že ano, závěť může působit i takto opačně, ale bylo by dobře vědět. Za prvé, že notáři mají tady povinnost mlčenlivosti, že originál toho notářského zápisu obsahující závěť je uložený a absolutně nedostupný pro nikoho jiného, nežli pro samotného pořizovatele závěti, že nemusí si odnášet od toho notáře ani opis té závěti. To je na bázi dobrovolnosti. Takže opravdu je to chráněno, aby když si neodnese opis tam odsud, tak se k tomu obsahu nikdo nedostane. Takže je to zcela důvěrná věc a neměl by to člověk nikde vytrubovat, jak se říká lidově.
0: Je dobré, aby u sepisování závěti byl vůbec nějaký právník, notář, advokát nebo nějaký svědek, anebo to není vůbec nutné?
1: Tak ten náš právní řád je v tomto směru velice pestrý a liberální. Takže ta nejběžnější forma, nejjednodušší, ale taky ne úplně bezpečná je sednu si a napíšu závěť. Můžu ji napsat sám, beze svědků, bez ověření podpisu, protože, jak jsem říkal před chviličkou, je to důvěrná věc, tak proč bych s tím chodil na poštu nebo někam si nechat ověřovat podpis, protože bych jsem tím pádem dal na vědomí, co je obsahem té závěti. Tak to ne. Takže to je první forma, která je nejsnažší, ale jak jsem naznačil, není to úplně bezpečné, tady bych doporučoval opravdu nějakou odbornou radu. Pokud to není jedna věta, jako nemám děti a dědicem ustanovuji pana Vomáčku, protože se o mě stará, tak je to pak jednoduchý, jako dědicem veškerého majetku. Tak tam není, jako co by na tom se mělo řešit. Ale pokud se jedná o trošičku složitější vztahy, což většinou bývá, tak opravdu doporučuji, aby se obrátili na notáře. Je pravdou, že vám může taky v tomto směru pomoct a poradit advokát. Ale ten nemá pravomoc sepsat to ve formě veřejné listiny, ten to napíše jako soukromou listinou a je to totéž, jako když si to napíšete sami pozor na počítači. A v případě, že to nenapíšete vlastní ruku a napíšete to na počítači, nebo to napíše advokát, to je totéž, tak tam musí být dva svědci, kteří podepíší, že u toho projevu vůle zůstavitele byli, že ten obsah souhlasí s projevem vůle toho zůstavitele. Takže tohle je trošku komplikované, protože v tom dědickém řízení potom vystupují tito svědci, aby dokázali, že byli u toho, jsou vyzváni notářem, aby se k tomu vyjádřili.

0: vyjádřili, takže tady vznikají někdy pochybnosti, jestli to skutečně to, co je napsáno na tom počítači, jestli je opravdu projevem vůle a jestli tam byli u toho a tak dále. Je to trošku komplikovanější, proto bych skutečně plédoval za to, buďte rozumní a nešetřete na nesprávném místě a vydejte se za notářem.
1: Pane doktore, my jsme se sešli spolu tady proto, že je měsíc dobročinné závěti. Já už jsem říkala, že chce dárce a dárkyně podpořit v rozhodování, v tom, aby sepsali poslední vůli a aby pamatovali na charitativní a prospěšné organizace. Je to dobrý směr?
0: Já si myslím, že mnoho lidí, když se setká s nějakým dobrým skutkem, ať už ze strany konkrétní fyzické osoby nebo instituce, tak že ho napadne, že by měl na to pamatovat a nějakým způsobem se, jak se říká, odvděčit. Mnoho lidí to dělá průběžně za života, což se mi líbí, protože mají to, jak se říká, ohlídané a vědí přesně, komu ty peníze nebo nějaký majetek dávají. Ale na druhou stranu samozřejmě ne každý za života chce se zbavovat majetku a říká si to až jednou, až po smrti. A pak je dobré, aby to bylo obsaženo v té závěti. Stává se to, není to naprosto jaksi něco výjimečného, stává se to, ale tam je potřeba zase využít té odbornosti ze strany notáře, aby ta osoba, která je obmyšlená, tak aby byla označena správně, když je to právnická osoba, tak aby tam byl správný název, správné sídlo, identifikační číslo té organizace a tak dále. Jo, a samozřejmě je vhodné tam připsat i ten účel, třeba na výzkum, já nevím, léčby rakoviny nebo jiných nemocí, nebo je to konkrétně na koupi toho a toho. Jo. Ale tady se dostávám k tomu, co jsem naznačil, rozdíl mezi tím, kdo je dědicem a kdo je odkazovníkem. Chcete to vysvětlit?
1: Chci.
0: V té závěti na začátku našeho rozhovoru jsme si říkali, máme tady zákonné dědice, to je podle té dědické posobnosti, pak dědice, které určujeme závětí, a pak můžeme určit osobu jako takzvaného odkazovníka a to jeho postavení, toho odkazovníka, má jednu velkou výhodu. Neodpovídá, vy jste se na to dneska ptá, neodpovídá za dluhy. Takže mám nějaké portfolio majetku a já si řeknu, to a to chci, aby dostala paní redaktorka nebo paní lékařka nebo kdokoliv prostě, nebo ta a ta instituce. Takže to je například, vezmu obraz, chci, aby připadl galerii, nebo klavír, aby připadl nějakému muzeu třeba, nebo podobně, že jo. Tak to můžu jako udělat. A ustanovuji, nebo přikazuji, aby ten a ten dědic jako odkaz vydal ten a ten majetek té a té instituci, nebo tomu a tomu, nebo vyplatil tu a tu částku, ty a ty peníze z toho nabitého dědictví. A ten člověk, ten nabyvatel, stojí jaksi mimo to dědické řízení, ale pouze je informován o tom, že mu náleží nějaký majetek, který v tom dědickém řízení figuruje. Takže to je, bych řekl, velký rozdíl mezi postavením dědice a postavením odkazovníka. Druhá možnost je zahrnout tuto právnickou osobu či fyzickou osobu mezi okruh dědiců. Dostáváme se do té kolize, kde máme případně kolizi mezi těmi nepominutelnými dědici, což jsou děti, a případně tím volným zbývajícím podílem, který může připadnout na toho potenciálního závětního dědice. Takže tady je potřeba si uvědomit, že dostávám toho člověka nebo instituci do stejné role jako ostatní dědice a je účastníkem toho dědického řízení. Takže úplně jiné. Úplně je to něco jiného.
1: Zkuste mi říct, nepřidělám, když to vztahnu, všechno dobře dopadne, věci jsou jednoznačné, nijak komplikované. Nepřidělám charitativní organizaci nebo jakékoliv jiné dobročinné organizaci spíš starosti, když jí třeba odkážu garáž, byt, dům. Není to svým způsobem danajský dar? Neměli by lidé myslet i na to, co chtějí odkázat? Jestli to vůbec pomůže?
0: No, máte pravdu, že to může být dvousečná záležitost, protože ne každý majetek je lehce využitelný bez dalších nákladů, anebo lehce speněžitelný, takže máte pravdu, že tohle by si člověk měl uvědomovat, že to může být dědický dar a zase ta instituce má právo, ale stejně jako ten dědic, ten v případě dědictví to odmítnout. Takže, což se může stát, ale nestává se to zpravidla. Ale máte pravdu, že ta praktičnost využití toho, co by mělo z toho majetku zůstavitele připadnout na ty dobročinné účely, tak by to mělo pokud možno opravdu splňovat ten úmysl, aby to naplnilo vlastně tu dobročinnost a ne, aby to přineslo zbytečné náklady a komplikace.
1: Chci darovat. Kdy přichází ta chvíle, kdybych se nad tím měla začít zamýšlet víc, kdybych měla začít přemýšlet o způsobu, jak a komu darovat? Můžu už teď?
0: Tak můžete kdykoliv. Já už jsem na začátku řekl,
1: a není to brzo?
0: Je v tom trošičku, no pozor, jako, aby si to diváci nepopletli trošku. Darovat za života můžu kdykoliv, cokoliv.
1: Odkázat.
0: Ale sepsat závěť, v níž pamatuji na to, aby někomu něco připadlo pro ty dobročinné účely, tak to samozřejmě, to je v pořádku, ale můžu to sepsat kdykoliv. To akorát musíte si všichni uvědomit, že závěť můžu kdykoliv změnit, nebo se může změnit úplně moje portfolio toho majetku. Můžu zjistit, nebo že prostě některé věci potřebuji ufinancovat a třeba náklady na svoji léčbu nebo na jakékoliv investice a že se některého majetku během svého života můžu vzdát, mohu ho darovat, prodat, zpeněžit a pak tam v té závěti zůstává jakési prázdné místo potom. Že jo? Takže jestliže odkážu někomu byt, který už nemám, tak samozřejmě tam není nic.
1: Mm-hmm. No. Stává se, že pozůstalí vedou třeba o dědictví spory s nadacemi, kterým právě je to dědictví v závěti odkázáno? Mluvili jsme o těch neopominutelných, tam, kde nejsou vztahy až tak úplně krystalicky čisté a jednoznačné.
0: Pokud je napsaná dobře závěť, tak si myslím, že takovéto spory, že se jim dá vyhnout, takže v podstatě neexistují. Já jsem nikdy nebyl jako v postavení soudce, který by tyto konflikty řešil, nebo spory o tu pozůstalost následně, ale já jsem se s tím nesetkal, že by se nějaká dobročinná organizace nebo nějaký ústav, který by měl nabít majetek, že by se s těmi dědici soudil. To ale asi opravdu záleží na tom, jak kvalitně je ta závěť napsaná.
1: Mm-hmm. Takže je lepší je skutečně psát s notářem. Není to drahé?
0: Drahé to není. Máme proto notářský tarif, je to vyhláška Ministerstva spravedlnosti, která určuje pevnou cenu. A ta cena je jednotná. Je úplně jedno, jestli máte majetek v řádech miliard anebo také se jedná o pár desítek či stovek tisíc, je to jedno. Je to jedna cena a je to proto, aby ta služba byla pro všechny dostupná stejně. Když je to komplikované, notář si může tu odměnu pod předchozím odsouhlasení tím účastníkem navýšit maximálně o 100%. Takže když se budeme bavit o částce, tak je to řádově v řádech tisíců, nikoli v desetitisíců nebo statisíců.
1: Proč bych měla nad svým majetkem uvažovat, když jsem ještě naživu a když jsem při síle?
0: No snad právě proto. Protože člověk, který má bystrý rozum a bystrou hlavu a cítí se dobře, tak by si měl říct, ale kdyby se mnou něco stalo ze dne na den, tak by bylo dobře, kdyby bylo jasno v těch majetkových vztazích. Víte, lidé na ten majetek často jsou navázáni tak významně a výrazně, že tak to jako nechtějí přemýšlet. Já si myslím, že to je škoda. Zkušenosti ze zahraničí jsou takové, že lidé na to myslí. A dokonce to považují za velkou chloubu, čest, že se určitá část majetku, který je výsledkem jejich životního díla, jejich práce, takže se použije na dobré účely.
1: Ještě se zkusím zeptat na jednu věc. Co kdybych za chvilku napsala závěť, pane doktore, jsem ještě při síle v nějaké životní situaci, pak bych zapomněla, že jsem tu závěť napsala, uběhne 20-40 let, já už ale budu úplně v jiné životní situaci. Můžu mít víc majetku, můžu mít méně majetku. Budu mít najednou jiné děti, jiného muže. Budou jiné okolnosti. A teď budu mít 40 nebo 50 let starou závěť, se kterou se setkají moji potenciální dědicové. Co s tím?
0: To je překvapení. Ona platí. A platí prostě. To je smůla, že jste zapomněla, ale ta závěť prostě pokud má všechny parametry podle zákona, i přesto, že byla napsaná podle ještě starého občanského zákoníku, tak bude brána v potaz a bude se dědit podle závěti. Ještě vám řeknu jednu důležitou věc. Bavil jsem se s vámi už o tom na to téma té důvěrnosti. Jo? Jenom naznačím, že v souvislosti s tím, co jste taky naznačoval jako riziko, že ten zůstavitel o té závěti někde se zmíní, že ji napsal, že ji má, tak byl jeden příběh, zase ho řeknu ve zkratce jenom a budu to spíš parafrázovat, že někdo tušil, že byla napsána závěť a že chtěl vědět, jaký to má obsah a jestli se na něj pamatuje nebo ne, tak tu dotyčnou osobu označil za zneužitou pro postupnou ztrátu způsobilosti k právnímu jednání a podal trestní oznámení na domnělého nebo neznámého pachatele, který chtěl zneužít tu závěť, ale ten člověk ještě, myslím, ten zůstavitel ještě pořád byl naživu. Ale prostě se chtěl dostat k obsahu té závěti. A soud nařídil dokonce tomu notáři, který u něhož ta závěť byla uložena, že ji má vydat tom orgánům činným v trestním řízení. A to by byla právě ta, to by byl ten průlom. Prostě došlo to až tak daleko, až to došlo k ústavnímu soudu a ten řekl, notář postupuje správně, nesmí za života zůstavitele tu závěť vůbec nikomu ani soudu vydat. Takže opravdu ta ochrana je maximální.
1: Je vaše práce dobrodružná, pane doktore, když vás tak poslouchám?
0: Ta práce je nádherná a dobrodružná. Každý člověk vám přináší svůj životní příběh a důležité je získat jeho důvěru. Těm lidem se opravdu věnovat. A když získáte jejich důvěru, máte jistotu, že se k vám budou vracet a vy máte hřivý pocit, že jste jim mohl pomoct.
1: Já doufám, že se ještě spolu někdy setkáme, takhle třeba ve studiu a že se ke mně vrátíte a budeme třeba v tématu pokračovat. My jsme mluvili dnes především o závětích právě proto, že 13. září odstartoval měsíc dobročinné závěti. Třeba jsme dali několik dobrých rad. Já si vážím toho, že jste navštívil dnešní Charitalk, že jste byl mým hostem. Dlouholetý prezident notářské komory Martin Foukal. Mějte se moc hezky, pane doktore, ať se vám daří.
0: Děkuju za pozvání, podotýkám už emeritní, čestný prezident.
1: I tak jsem s vámi ráda mluvila. A Nadežda Hávová se těší zase příště.

V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas v DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vás zvu k modlitbě večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří.

0: A dnes máme vigílii 24. neděle v mezidobí. Je čtvrtý týden žaltáře, všechny texty strana 1258 v novějším vydání, 1258 nebo 1132 ve starším vydání, 1132. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou z neděle na straně 795 v novějším vydání, 795 nebo 705 ve starším vydání, 705. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Světlo jsi oblažující, Kriste, slávy jas mající, od Otce věčného, od Boha nesmrtelného, nebeského a svatého, věčně blaženého.
1: Denní námahu nesouce, došli jsme k západu slunce, hle, večer začíná. Otci, Synu, Duchu sláva, Bohu jedinému chvála, ať nyní zaznívá.
0: Sluší se po všechny časy chválit tebe všemi hlasy, Kriste, Synu Boží. Ty nám věčný život dáváš, proto se ti celý svět náš klaní u podnoží.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj.
0: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.
1: Už stojí naše nohy v tvých branách, Jeruzaléme.
0: Jeruzalém je vystavěn jako město, spojené v jeden celek.
1: Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
0: Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, ať jsou v bezpečí, kdo tě milují.
0: Ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích.
1: Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě.
0: Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Vyprošujte Jeruzalému pokoj. Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána.
0: Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas.
1: Tvůj sluch ať je nakloněn k mé snažné prosbě.
0: Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?
1: Ale u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit.
0: Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo.
1: Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.
0: Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina.
1: Neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
0: On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Od časného rána až do noční tmy čeká má duše na Pána. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi. Aleluja. Máme něco velmi spolehlivého, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na světlo, které svítí na temném místě. Pokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci, buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v písmu není ponecháno soukromému výkladu.

0: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě.
1: Ať je chváleno Hospodinovo jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Od východu slunce až do jeho západu, ať je chváleno Hospodinovo jméno. Ježíš řekl Petrovi, neříkám ti, že máš odpustit nejvíc 7krát, ale třeba 77krát.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá Bohu, mém spasiteli, nebo zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ježíš řekl Petrovi, neříkám ti, že máš odpustit nejvíc 7krát, ale třeba 77krát. V Kristu se všichni radují a doufají v něho. Prosme ho.
1: Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás. Ty jsi věrný svědek a prvorozený z mrtvých, svou krví si nás obmyl od našich hříchů.
0: Dej, ať vždy pamatujeme na tvé divy.
1: Dej těm, které jsi povolal za hlasatele evangelia,
0: ať jsou horlivými a věrnými rozdavateli tajemství tvého království.
1: Králi pokoje, ať se stoupí tvůj duch na ty, kdo řídí národy,
0: aby se zastávali chudých a ubohých.
1: Pomáhej těm, kdo trpí kvůli svému rodu, barvě, postavení, řeči nebo náboženství,
0: ať dosáhnou svých práv a uznání své důstojnosti.
1: Všem, kdo zemřeli v přátelství s tebou,
0: dej účast na blaženosti s panou Marií a všemi svými svatými.
1: Pane, pohlédni na nás a vyslyš nás.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi všechno stvořil a všechno řídíš. Ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme tři skladby. První dvě napsal Wolfgang Amadeus Mozart. Nesou název flétnový kvartet C-dur a sonáta F-dur pro housle a klavír. Na klavír hraje Norbert Heller, na housle Gabriela Demeterová. Třetí skladbou je smyčcový kvartet D-dur. Autorem je Ignác Josef Plejel. Hraje soubor Janáček kvartet. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme nejprve vyslechli dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Nesly název flétnový kvartet C-dur a sonáta F-dur pro housle a klavír. Na klavír hrál Norbert Heller, na housle Gabriela Demeterová. Na závěr to byl smyčcový kvartet D-dur. Autorem této skladby je Ignác Josef Plejel. Hrál soubor Janáček kvartet.
1: Milí posluchači, s malou nabídkou pořadu k redakce klasické hudby se nyní hlásí od mikrofonu Štěpán Grafe. Příští týden si připomeneme svátek svaté Ludmily. Proto v zítřejším večerním koncertě vážné a duchovní hudby uvedeme velkolepé oratorium Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Zazní legendární nahrávka Českého filharmonického sboru za doprovodu Pražského symfonického orchestru, který diriguje Václav Smetáček. Pěvecká sóla přednesou sopranistka Eva Zikmundová, altistka Věra Soukupová, tenoristé Beno Blachut a Vladimír Krejčík a basista Richard Novák. Páteční oktáva v 16 hodin bude dalším pořadem z volného cyklu věnovaného českým a moravským symfonickým orchestrům. Tentokrát představíme uměleckou činnost Filharmonie Hradec Králové. Jejíž historie sahá do roku 1978, kdy byla založena a začala působit pod názvem Orchestr města Hradce Králové. V oktávě se seznámíte s její historií a s aktuální činností a chystanými koncerty. Závěrem připomenu, že oktávu můžete poslouchat také zpětně v našem audioarchivu nebo v podcastu na Spotify či YouTube. Plejáda hostů, významných umělců, interpretů, dramaturgů a osobností z hudebního světa je opravdu bohatá a tak je z čeho vybírat. Přeji vám krásný čas s klasikou na Proglasu.

0: kde představí nějaké pořady. Třídenní program festivalu United je kromě hudebního programu také plný workshopů a přednášek a jedním z nich byl i workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět, který vedl Michal Soukup. Michala Soukupa jsem si teď na chvíli vzala stranou a budeme si spolu o investování povídat. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Děkuji za pozvání a krásný den všem posluchačům.
0: Festival United je křesťanský festival, kde jsou často otvírána témata týkající se víry nebo vztahů. A investování je téma, které bych tady úplně nečekala. Jak souvisí investování nebo chceme-li finanční gramotnost s křesťanským životem?
1: Tato otázka má vlastně dvě roviny, jak se na ní dá odpovědět. První rovina je ta, že když bychom pořádně četli Bibli, tak se v Bibli o penězích a o majetku mluví násobně častěji než o spasení nebo o Duchu svatým. Takže očividně i Pán Bůh cítil za důležitý, aby nám o tom tématu pověděl, dal nám nějaký rady a vlastně Bible samotná ukazuje některé zajímavé principy k investování a o tom, jak se máme o peníze starat a jak se o ně ale starat nemáme, že se nám nesmí stát Bohem, že pořád je to jenom svěřená část jim, aby my jsme s těmi penězi něco mohli udělat, něco dobrého pro ostatní nebo pro sebe. A ta druhá rovina zní, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a jenom Biblí se člověk nenají a vzhledem k tomu, že investování je dneska opravdu masivně dostupné doslova každému i díky aplikacím do mobilu, tak se s tím mladí lidé potkávají a věřím, že je dobré a moudré jim vlastně upozornit na to, co jsou dobré principy a na co si mají dát pozor. Mm-hmm.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu, jak vůbec chápat peníze, finance, jak k tomu přistupovat. Ale teď bych vás poprosila, jestli se můžete posluchačům představit, jak dlouho už se investování věnujete a jakou vazbu máte s festivalem United.
1: Tak, já se věnuju investování od roku 2008, to znamená, je to 18 let, nepřetržitě, ať už na profesní rovině, anebo na té svojí soukromé rovině, kde se učím porozumět tím principům a mechanismům, které investování nebo celá ta džungle investiční vlastně jako nabízí. A s festivalem United se znám popravdě tak, že mě někdo, a do dneška nevím, kdo doporučil, že na tohle téma bych mohl být vhodný řečník. Jednak tím, že jsem upřímně věřící, aktuálně pracuji v Křesťanské akademii mladých, takže mám i blízko vlastně k mladé generaci a věřím tomu, snad doufám, že umím to té mladé generaci předat tak, aby to bylo srozumitelné a užitečné. Mm-hmm.
0: Takže pokolikáte už vás tady účastníci mohou potkat na festivalu?
1: Myslím si, že to je po třetí.
0: Mm-hmm. Pojďme se teda teďka pustit do toho, k čemu jsou nám vlastně peníze. Co to vůbec je, jak k ním můžeme přistupovat?
1: Je moc dobrá otázka. Peníze jsou zdroj. Nikdy by neměly být cílem. A ten zdroj znamená, že když mám peníze, můžu si koupit dům nebo auto, nebo můžu třeba zafinancovat a sponzorovat festival jako United. To znamená, k penězům bychom měli mít takový vztah, že jsou zdrojem a naopak nejsou cílem, protože ve chvíli, kdy se stanou cílem, tak velmi snadno se můžou stát i Bohem.
0: K čemu teda vůbec je pak to investování? Je to nějaký systém, jak zbohatnout, nebo je to, jak třeba ochránit naše finanční prostředky, aby je nepohltila inflace?
1: Zase má ta odpověď dvě roviny. První je ta křesťanská, byly nám Bohem svěřeny zdroje a Ježíš říkal to podobenství o třech služebnicích, kde pochválil toho, který mu z 10 hřiven vyrobil další 10 a vynadal tomu, který tu jednu zakopal a doslova mu vynadal, že měl tu hřivnu aspoň dát penězoměncům, aby vynesla úrok. Takže z toho křesťanského pohledu vnímám osobně peníze jako zdroj, který mi Pán Bůh svěřil, aby dělali něco dobrého, ať už pro mě, pro moji rodinu, pro moji církev, pro církev obecně, nebo i pro moji komunitu. Když třeba budu chtít spolu s ostatními sousedy postavit na sídlišti dětské hřiště, tak můžu prostě použít své peníze k něčemu dobrému. A pak ta druhá rovina, čistě praktická, žijeme ve světě, kde investování je nejenom běžné, ale i důležité. Součástí investiční hry, kterou si mohli posluchači zahrát na letošním Unitedu, na mém workshopu, tak vlastně byla i možnost investovat přes spořící účet a ta investice byla na konci hry v plusu. Jenomže když jsme spočetli inflaci za tu dobu, tak byla hluboko v mínusu. A vlastně investování, rozumné investování, je nutnost, jak nenechat peníze, které jsme vydělali prací, vlastně znehodnotit inflací.
0: Takže teď teda předpokládejme, že nám to nějak dává smysl, že peníze nejsou jen o tom, že vyděláváme nějak zaměstnání a pak je teda třeba buď to šetříme doma v kasičce, anebo je teda dáme na nějaký ten spořící účet. Předpokládejme, že se chceme o ty prostředky nějak postarat. Tak jaké jsou možnosti? Já vím, že je jich obrovská spousta, tak jestli bychom teď tady mohli představit ty nejzákladnější možnosti.
1: Tak na krátkodobé rezervy je dobrý spořící účet. Když odejde pračka, tak šáhnu na spořící účet, vytáhnu 12-15 tisíc, koupím si pračku a postupně, třeba nějakou měsíční úložkou, tu rezervu na tom spořícím účtu zase zpátky obnovím. Ta rezerva by měla být zhruba alespoň 3 až 6 měsíčních nutných výdajů domácnosti, aby když přijde nějaká nečekaná událost, tak aby rodina mohla šáhnout do těch rezerv. Pak jsou střednědobé rezervy. Tam je dobré, aby ty investice byly směřované do něčeho, co má takzvaně malou volatilitu, neboli kolísavost. A ještě jednodušeji, jak moc rychle jde ta investice do plusu nebo do mínusu. Takže když je nízká volatilita, tak třeba výnos je od 2 do 5%. Když je vysoká volatilita, tak je od minus 30 do plus 30. Takže na ty středně dobré investice je fajn použít třeba nějakou formu dluhopisového nebo realitního fondu, kde ten výnos je velmi často jako v plusu, ale malý procenta nebo menší. A na ty dlouhodobé investice se nemusíme bát zažít i nějaký jakože složitější období na burze a můžou být zajímavý smíšený nebo akciový fondy.
0: Takže vy jste teda zmínil dluhopisy, reality, spořící účet, nějaký fondy, podílový fondy. Jak tomu můžeme rozumět? Těch fondů je obrovské množství. Máme fondy v bankách, které nabízí jako bankovní produkt. Pak máme fondy, které nabízí nebankovní instituce. Co byste třeba doporučil, nebo jak se v tom zorientovat?
1: No, to je otázka za milion, protože v České republice, někdo to spočítal, si můžete koupit 10 000 různých fondů. A tím, jak jsou nám dostupné vlastně i mobilní aplikace, kde můžeme investovat přes platformy, které nemají sídlo v Evropské unii, tak tohle číslo je dneska poměrně ještě větší. Takže je na 10 000 a možná i více jako způsobů, kam všude se dá investovat. Zjednodušeně řečeno, můžete vybrat buď to konkrétní akci, kterou si koupíte v Česku, třeba akcie ČEZu. A tu máte, a když ČEZ vydělává a jeho hodnota roste, tak vy vyděláváte, když se něco stane, levná elektřina, najednou dojde jaderný palivo nebo něco, co ohrozí to hospodaření ČEZu, tak vy proděláváte. A je to konkrétní akcie. A když takových akcí bude hodně, tak vy, abyste si je všechny koupila, tak byste musela investovat třeba 20 tisíc. Ale vy máte jenom tu svoji pětistovku, kterou chcete investovat. A od toho existují ty podílové fondy, ať už otevřené podílové fondy, nebo dneska jsou hodně moderní ETF fondy, třeba se k tomu někdy dostaneme to vysvětlit. Takže to jsou prostě podílové fondy, kdy vy si kupujete podíl v tom fondu a ten fond za vaše peníze a dalších tisíců dalších lidí má velký balík peněz a díky tomu může koupit mnoho různých vlastně akcí, mnoho různých firem a díky tomu takzvaně diverzifikuje nebo rozkládá to riziko. Když jedna z těch firem špatně hospodaří a její akcie prudce klesne, tak vy tím, že máte peníze v tom fondu, tak tu ztrátu vlastně téměř nevidíte, protože těch firem je tam dalších 100. Takže vlastně vy tu ztrátu vidíte na jedné setině toho vašeho majetku. A poznáte ten propad až ve chvíli, kdy třeba je v recesi ekonomika a klesají akcie všech firem. Tak pak to poznáte i vy v tom fondu.
0: Takže teď jste popsal hezky, jak vlastně fungují ty fondy, což je pravděpodobně pro začátečníky v investování rozumnější, než koupit tu akci. Ale přece jenom, kdybychom chtěli koupit tu akci, tak jak to uděláme? Potřebujeme nějakého broukra. Kde je to vlastně broukr, kde ho hledat a co musíme všechno absolvovat před tím, než konečně koupíme tu akci?
1: Teď schválně to hodně zjednoduším, takže prosím všechny posluchače, kteří se v tom vyznají víc než já, aby mě nechytali za slovo, ale pro lajky, čistě zjednodušeně, broker je firma, která může kupovat ty akcie na trhu, kam vy se jako jednotlivec nedostanete.
0: Pardon, jakože vůbec to není možné, to znamená, že kdybych se třeba já chtěla stát brokerem, může se to stát?
1: Může, ale stojí to hodně moc peněz a je tam obrovský, řekněme, uživatelsky nepříjemné legislativní kolečko, co všechno se musí splňovat. Takže pro laika je mnohem jednodušší najít si buď to banku nebo brokera, makléře, zprostředkovatele. Oficiálně se mu říká investiční zprostředkovatel, který vám zprostředkuje nákup toho aktiva, konkrétně třeba té akcie. Takže v České republice existuje několik bank, který vám umožňují, ať už v aplikaci mobilní nebo ve webové aplikaci, stačí se v té bance zaregistrovat, vyplníte investiční dotazník, doložíte občanský průkaz a tak dále. Prostě klasický sepis smlouvy mezi vámi a bankou nebo brokerem. A pak jenom pošlete peníze a koupíte si tu danou akci nebo třeba ten fond.
0: To zní docela jednoduše. Fungují na podobné bázi i dluhopisy?
1: Dluhopisy potřebujeme rozlišovat dva typy. První jsou dluhopisové fondy, čili zase máte nějakou firmu, třeba banku, která má portfolio manažera, který zkoumá finanční zdraví firem, kterým třeba jiné banky půjčily a teď jsou ty jejich dluhopisy na trhu a oni je kupují za vás. Čili nehrozí to riziko, že koupíte dluhopis předlužené firmy, která jde do háje finančně. A pak dá se v Čechách koupit i jednotlivý dluhopis jedné konkrétní firmy. A v České republice mají tyhle konkrétní jednotlivý dluhopisy velmi špatnou pověst, protože oni nejsou, na rozdíl od těch dluhopisových fondů, nějak regulované. Takže když to hodně zjednoduším, tak my dva, když si založíme firmu, tak můžeme vydat dluhopis a když najdeme nějakého chudáka, který to koupí, tak ho voškubem. Takhle jednoduše to v České republice de facto jde. Takže všechny posluchače, pokud chcete investovat do dluhopisů, ať už státních nebo firemních, tak bych spíš odkázal na nějaké fondy dluhopisové, i když je tam nějaký poplatek, protože sázet do loterie a koupit si na vlastní pěst jeden konkrétní dluhopis jedné konkrétní firmy, která podniká, to je hazard, to už není investice.
0: Těch informací, které se člověk musí nějak nastudovat, aby tomu aspoň základně porozuměl, se mi zdá hrozně moc. A ono to určitě stojí taky čas a energii. Vyplatí se to vůbec? A dá se investovat bezpečně a dobře, aby to teda nějakým způsobem bylo smysluplné, i když se tomu třeba nevěnujeme tolik a nevěnujeme tomu tolik času a energie?
1: Ano. A jedna možnost je, že vás to bude bavit jako mě. Takže skrze vlastní zkušenost, nastudovaný materiály, naposlouchaný podcasty, popřípadě nějaký investiční semináře, konference, získáte tolik zkušeností, že jste schopná si to portfolio skládat sama. Ať už zahraniční akcie, dluhopisy, fondy, ETF, cokoliv. A pak je druhá možnost pro lidi, kteří na to hlavu prostě nemají, anebo jenom na to nemají čas a nechtějí tomu věnovat ten čas, tak na to potom existují služby buď to nějakých makléřů, finančních poradců nebo těch privátních bankéřů v bankách, kterým prostě řeknete, mám takovýhle peníze a chtěla bych nějak investovat a oni vám to portfolio nastaví na míru. Samozřejmě důležitý je podotknout, že ne každý, kdo si říká finanční poradce, tak je kvalitní finanční poradce. Někteří z nich jsou spíš prodejci, čili snaží se vám něco prodat, ale těch dobrých kvalitních finančních poradců i z oblasti investování je poměrně dost. V České republice velká část těch fondů, které si můžete koupit, ať už bance nebo přes takového nějakého makléře, tak je opravdu hodně. She's crazy like a fool.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám s Michalem Soukupem, který měl před malou chvílí workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět. Povídáme si o investování. Já bych se teď ráda chviličku zdržela u historie měny. Protože dřív se platilo, nebo měna fungovala úplně jinak než v současnosti. Byla krytá zlatem, v současné době je to založené na důvěře ve vládu nebo v banky. Říkám to takhle správně?
1: Je to tak, tady musím dát jenom malý disclaimer, nejsem vystudovaný ekonom, takže pokud něco řeknu ne úplně přesně, tak se prosím nezlobte.
0: Pojďte nám to trošku přiblížit, nebo jak to vnímáte vy? Vnímáte taky, tak jako já, že tam může být určité riziko, protože v minulosti už několikrát třeba měna zanikla v důsledku inflace. Může se to stát do budoucna, anebo máte důvěru v bankovní instituce, že se s tím ten novodobý trh nějakým způsobem vždycky srovná?
1: Inflace není výmyslem posledních 100 let, inflace je tady s náma už více jak 2000 let, protože ve chvíli, kdy se vlastně platilo zlatými mincemi, stříbrnými mincemi, nějakými bronzovými groši, tak ve chvíli, kdy panovníkovi teklo do bot, tak začal šidit kvalitu tady těch mincí. A takhle vlastně vznikla inflace. Nebo když se jeho království dařilo, tak vlastně jedna mince měla například 5 gramů zlata v sobě obsahovala. Když potřeboval financovat svůj rozmařilý život nebo nějaký dobývačný války, zjistil, že mu zlato dochází, tak aby zachoval stejnou velikost té mince, tak už tam dával jenom 4 gramy zlata a pak nějakou příměs. A takhle vlastně jako devalvovala ta měna, že se kazila, nebo dneska bychom mohli říct, že vlastně jste za stejný peníz, tím, že byl méně kvalitní, koupila méně zboží, méně slepic na trhu někde. A potom, když jsme začali používat papírové peníze, tak to hodně pozbudilo ekonomiku, hodně nám to umožnilo vyměňovat si rychle mezi sebou libovolné množství peněz, majetku, nějaké hodnoty. A správně jste poznamenala, že vlastně dřív ta měna byla krytá zlatem. A to určitým způsobem omezovalo znehodnocování té měny, ale ono se dělalo i tak. A aby to bylo jednodušší, tak se vlastně odstranila ta návaznost na zlato a od té doby můžeme pozorovat poměrně rychlý nárůst inflace. Byly státy, třeba Argentina, která stihla v posledních 50 letech zkrachovat jako několikrát, protože prostě byla tak zadlužená ten stát, neuměli hospodařit její představitele. A my, když sledujeme zadlužení zemí třeba v Evropské unii nebo i ve světě, že jo, stát s největším dluhem, státním dluhem, jestli se nepletu, taky Japonsko, má přes 200% HDP. Má vlastně dluh. Spojené státy poměrně rychle dohání, v Evropě jsou takový premianti, Francie nebo nějaký jižní země. Naopak my jako Česká republika jsme na tom relativně dobře, my ještě nemáme ani 50% dluhů či HDP, nicméně to tempo zadlužení třeba u nás je vysoký. Obecně národní banky se snaží tu inflaci držet na uzdě tím, že tisknou další peníze, čímž jako je to asi složitější, líby to vysvětlil nějaký ekonom, ale obecně celá naše finanční, řekněme, bezpečnost souvisí na naší důvěře. Ve chvíli, kdy většina lidí řekne, že tomu systému nedůvěřuje, tak se ten svět zhroutí. Ale my ani moc nevíme, jak by jsme měli vyjádřit, že tomu nedůvěřujeme. Takže máme tady s námi dlouho Bitcoin, další kryptoměny a nějak ten finanční systém založený na fiat měně vlastně neohrozili zatím.
0: Jak moc je finanční situace na světě propojená? Tedy jak moc nás ovlivňuje v Česku americká ekonomika?
1: Znovu, to bych chtěl spíš nějakého ekonoma než mě.
0: Zákeřné otázky.
1: Obecně propojení jsme hodně a můžeme to vidět na tom, že naše ekonomika nebo životní styl spíš je závislý třeba na těch chytrých zařízení, mobily, tablety, elektronika. A země, která drží vlastně velkou část těch zdrojů, tady těch vzácných zemin, ať už je to litium nebo další europium třeba, který se používá pro výrobu laicky řečeno červené barvy v našich televizích, tak těch zdrojů na Zemi je velmi málo. A ve chvíli, kdy dojde, nebo ta země zavře kohoutek, že to nepustí, tak to vlastně ovlivní ekonomiku téměř celého světa, protože najednou firmy, co to vyráběly, nemají z čeho vyrábět, propouští se, státy si musí půjčovat, dotujou podporu v nezaměstnanosti a podobně. Takže jsme poměrně hodně propojení. Bylo to vidět i v roce 2008-2009 po pádu Lehman Brothers, jak se přelila vlastně ta finanční krize například i do České republiky. A kdo sleduje trošku dění na burze, tak mohu vidět, že evropské burzy se zpamatovaly relativně rychle, ale česká burza se ve finále zpamatovala teprve 2 roky zpátky. Nějak víc samozřejmě ekonom by dokázal to říct přesněji, ale jako z laického pohledu nějaký normální výkon pražské burzy vidíme až teď v posledních 2 letech, kdy evropské akcie a hlavně ty naše české akcie tak zažily raketový růst prostě.
0: Když jsme tam po skončení vašeho semináře ještě chvíli stáli, tak jste dostal dotaz od jednoho z účastníků, jak třeba investovat v eurech, tak jak probíhá investice v zahraničních měnách?
1: Dneska je to úplně jednoduchý, téměř každý broker má možnost investování jak v české měně, tak v eurech, v dolarech nebo v dalších velkých světových měnách. A vlastně pokud máte například eurový účet vedený u české banky, tak není nejmenší problém u toho broukera nakoupit fond nebo akcie v eurech.
0: Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, jak obvykle lidé přistupují k penězům podle vaší zkušenosti. Máte pocit, že naše finanční gramotnost jakožto českého národa je dostatečná? A nebo máme podle vašeho názoru nějaké mezery?
1: Já to beru tak, že já jsem třeba naprosto levej na techniku, takže cokoliv se mi pokazí v autě, jdu za mechanikem a v žádném případě se nezlobím na lidi, kteří to mají stejně s penězma. Zároveň si myslím, že základní jakoby znalosti a povědomí o tom autě mám, umím dolejt olej, poznám vysusitý brzdy, vyfouklý pneumatiky a podobně. A takovouhle základní znalost bychom potřebovali výrazně pozbudit mezi českou populací. Protože i dlouho, mnoho let jsem dělal finančního poradce na plný úvazek, potkával jsem se s reálnýma, normálníma lidma, který chodí do práce a mnoho jejich finančních rozhodnutí bylo, slušně řečeno, velmi nerozumných. Například jsem řešil s jedním klientem úvěrovou smlouvu na nákup auta, kde měl 20% roční úrok. A protože to nemohl splácet, tak to doplácel ze své kreditní karty, kde měl 24% roční úrok. A zašli jsme spolu do banky, vyřídili jsme mu tehdy úvěr na 8% a on ušetřil si 14 000 měsíčně. Takže a přitom to mohl udělat sám, tu banku měl vedle v baráku prostě. Že myslím si, že potřebujeme hodně zapracovat na finanční gramotnosti u dětí, protože tam vznikají návyky. A ve chvíli, kdy rodiče nemají základy finanční gramotnosti, řízení rodinného cash flow a vůbec jako prioritizace nějakých výdajů, tak těžko to pak můžou naučit děti. Takže jsem rád za české školství, že i když třeba na škole žádný učitel nechce nebo nemůže učit finanční gramotnost, tak existují lektoři. A například etická charakterová výchova má jako organizace, má lektory, který na školách učí finanční gramotnost. A já jsem taky na některých školách byl s finanční gramotností. Takže jsem rád, že tohle to jako ten stát umožňuje, že když to ta škola není schopná naplnit, tak si prostě najme jednorázově nějakého profíka, který to udělá a ty děcka můžou slyšet. Třeba hodně dětí poprvé slyší slovo dluh a jak se s ním vypořádat, jaký je to nebezpečí toho dluhu. A někteří moji kolegové na to mají dokonce jako skvělou dluhovou hru, že prostě nechají ty děti vzít si virtuálně jako dluh a pak najednou oni vidí, jak to na ně tlačí víc a víc, jak se dostávají do té dluhové spirály a vlastně si v bezpečném prostředí zažijou to dřív, než se do té dluhové spirály můžou dostat nějak sami.
0: Tak to je super. Tak teď jsem teda třeba ten rodič, který úplně neprošel tím finančním vzděláním, uvědomuji si to a říkám si, tak chtěla bych se o tom něco dozvědět. Tak kde hledat ty informace, co můžu udělat, aby to teda byly kvalitní informace?
1: To je dobrá otázka, no. Já se přiznám, že jsem nehledal, jestli existuje nějaká platforma, která by na webu třeba, aniž by cokoliv prodávala, nabízala jako kvalitní informace. Možná existuje. Myslím si, že hledám Boha.cz něco podobného chystá pro příští rok. Takže minimálně tam se bude možné obrátit, budou tam kurzy o nějaké základní finanční gramotnosti, jestli se nepletu. Letos už tam bude právě kurz o dluhovém poradenství. Co se týče, pokud třeba nějaká rodina má problémy s dluhy, určitě existují charity. V každém větším městě je nějaká charita, která se specializuje na dluhové poradenství, existují odlužovací poradny a obecně. A pokud by se to někoho z posluchačů týkalo, tak moje rada zní, řešte to teď. Ne zítra, ale dneska, protože čím dřív té bance dáte najevo, že nezvládáte splácet, tím ochotnější je vám pomoct a třeba počkat se splátkama, rozložit to do nějakého dalšího období a podobně. Ve chvíli, kdy vám na dveře tluče exekutor, tak se s váma už nikdo bavit nebude.
0: Tak možná i proto ta finanční gramotnost není špatný nápad, protože to může být dobrá prevence. Pojďme se teď pobavit o tom, co vás třeba nejvíc zaráží, že lidé neví, a jestli je obecně, jestli se dá říct, nějaká znalost související s finanční gramotností, která lidem obzvlášť chybí?
1: No, myslím si, že lidem obzvláště chybí ochota ověřovat si informace. Na své přednášce jsem prezentoval jednu fintechovou firmu, která tvrdila, že vynalezla díky svým matfizáckým inženýrům naprosto geniální, dokonalej, neomylnej algoritmus, který dokáže predikovat vývoj kryptoměn a na mikrotransakcích během několika vteřin, že dokáže generovat stabilně 20% zhodnocení ročně. Tak tohle byla nabídka té firmy a lidi v České republice jí během velmi krátkého období nasypali 4,5 miliardy korun, o který přišli, protože to byl celý podvod. Takže myslím si, že hodně z finanční gramotnosti nám chybí ověřování informací, pak nám chybí taková ta, já nechci říct zdravý selský rozum, protože to bych, nechci urazit lidi, ale chybí nám takový to laický ověření typu 20% roční garance, tak to musí být extrémně rizikový. A proto do toho nepůjdu. Jo? Když vám kdokoliv nabízí 8, 9, 10 a víc procent, tak když to není podvod, je to minimálně red flag, aby jsme spozornili a ptali se, OK, a to je jaký divný, ne? A vlastně podobně, když se podíváte každý den na Seznamu, můžete číst článek, jak někdo donesl v iglice 500 000 korun nějakému podvodníkovi, protože kliknul na video s Babišem, s Petrem Pavlem nebo s Jardou Jágrem, že prostě je tajná nějaká informace. Prostě je to jako zvláštní, že jsme málo kritičtí a jsme opatrní tam, kde je to bezpečný a jsme naprosto bez kritiky a bez opatrnosti tam, kde to je na první pohled do očí bíjící prostě podvod. Takže tohle nám asi chybí. Podobně jako já, když přijdu k autu, poznám, že je vyfouklá pneumatika. Prostě to auto sedí, že na tom rávku, tak asi je vyfouklá. Tak podobně, kdyby jsme takovýhle základy měli o těch financích, dokázali pochopit, co znamená 17% inflace. Že z našich 100 000 po skončení té 17% inflace si můžeme koupit věci de facto v předchozí hodnotě 83 000. My máme furt na účtu 100 000, ale už si za to koupíme méně chleba a podobně. Základní škodovka v 90. letech stála 100 000 korun. Dneska Fabie stojí kolik? 400? 450 tisíc. Hmm. A to ta inflace, že vlastně jako srovnatelný auto v té ekonomice si pořídíme vlastně za 3-4 násobek ceny.
0: Děkuju za to vysvětlení, za ten nástin, co je to inflace. To si myslím, že by určitě mělo v dnešním pořadu taky zaznít. A vy jste taky ve vašem povídání zmínil, že lístek do kina, teď nevím za jakou dobu, se zdražil 22krát. Můžete to ještě přiblížit?
1: Jo, já jsem na tom workshopu ukazoval slide, který jsem stáhnul z novinek.cz, kde vlastně popisovali takový grafíček a tam ukazovali, jak která komodita od listopadu 1989 jako velkou zažila inflaci a lístek do kina opravdu tam byl 2200% navýšení ceny. Třeba mléčná čokoláda, tak ta vyrostla jenom asi o 150%. Jenom.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám o investování s Michalem Soukupem, který dnes měl workshop na téma jak vydělat a nenaletět. Vy jste taky zmínil v tom vašem povídání, že bychom neměli podléhat hamižnosti. Jak tomu teda rozumět a jak jako poznat, že jsem hamižná?
1: Existuje základní pravidlo každého podvodníka. Podvodník hledá člověka, který chce získat hodně za málo. A proto mu podvodník prodá hodně draze nic. A proto je tam, ta moje rada dneska byla, nebuď hamižný. Ve chvíli, kdy se snažíme najít tu úplně nejlepší investici, zmiňoval jsem je v tomhle rozhovoru, že v České republice si můžete vybrat z více jak 10 000 různých fondů nebo investičních příležitostí, tak když budu hledat tu úplně nejvíc ziskovou, tak já vlastně jako riskuju, že se dostanu do toho extrému, kdy už to není bezpečná investice v tom smyslu, že to je jako relevantní investice z pohledu práva, legislativy a tak dál, a dostanu se k nějakému podvodu. Typicky ty videa, co běží na sociálních sítích a na který hodně skáčou starší ročníky, který právě nikdo neučil, jak rozumět financím, tak tam jim slibujou, jo, vy dáte 20 000 korun a za týden máte 160 000. A vlastně to je ta hamižnost, že přesně jak je to v tom pořekadle, že já chci hodně za málo a tak mi podvodník prodá hodně draze svoje nic. A takhle vlastně fungují ty podvody. Zároveň, když se z dlouhodobého horizontu podíváte na to, že mladý člověk, aktivní nebo dnešní účastník festivalu United má třeba 20 let a když dneska začne pravidelně investovat 1 000 korun do úplně nudného akciového fondu, nějakého globálního akciového fondu s ročním průměrným výnosem třeba 7%, tak vlastně za těch 45 let, kdy půjde do důchodu, bude mít 6,5 milionu. Což znamená 25 000 důchod na dobu 30 let za 1 000 měsíčně. A to mi přijde, že je další jako věc, která nám jako Čechům chybí, že vlastně furt čekáme s investováním až někdy. A jeden můj kamarád, který se mě ptal, že bych chtěl do důchodu našetřit 1 000 000 a mám do důchodu asi 4 nebo 5 let, tak když jsme to tehdy počítali, tak jsem mu řekl, jo, musel bys dávat 12 000 měsíčně, abys našetřil 1 000 000. A tady vlastně jenom tím, že ten mladý člověk začne investovat dřív a vlastně počítá se mu úrok z úroku po dobu těch 45 let, tak z 1 000 vyrobí 6,5 milionů. A je to úplně obyčejný, nudný fond s průměrnýma 7% zhodnocení v nějakým dlouhodobým 45-letým horizontu. To znamená, zažije období jako třeba v posledních 2 letech, kdy ten fond vydělal 50%, ale pak zažije i období roku 2008-2009, kdy ten samý fond 50% zase prodělá. Ale takhle ty akcie a ty trhy fungují a kdo vydrží, sklidí to ovoce.
0: Takže z vašeho povídání tak trošku zaznívá, že čím dřív, tím líp a zlatá střední cesta je klíč. Nechodit do žádných extrémů a držet se nějaké udržitelnosti něčeho, co prostě nám může fungovat dlouhodobě. Pojďme teď zkusit úplně nějaký konkrétní doporučení. To znamená, když teda bych chtěla začít investovat, tak je rozumné vyhledat rovnou finančního poradce a poradit se s ním, anebo můžu i sama, a jak bych případně si mohla poskládat svoje portfolio?
1: Základní finanční rada je, neposlouchejte nikoho, kdo vám dává rychlý, jednoduchý finanční rady. Takže na tuhle otázku úplně jako nemůžu odpovědět, ale obecně, jenom principiálně důležitý je začít, nebát se případného šlápnutí vedle, a teď nemyslím ten podvod, jo? Myslím to, že vyberete fond, který místo 7% vydělá 5, nebo zrovna koupíte ve špatnou dobu, že zrovna budou trhy dolů. A pokud jste člověk, který se o to zajímá, může být zajímavý investovat přes nějakou českou online aplikaci nebo banku, investovat do jejich fondů, jestli se nepletu, snad všechny české banky mají svoje podílové fondy a nebo prodávají nějaké jiné. Pokud se v tom vyznáte trošku líp, tak si přes nějakou, řekněme, nebankovní aplikaci, ale pořád ještě českou bezpečnou, koupíte třeba nějaké ETF fondy, které mají menší poplatky, ale jsou vhodné spíš pro lidi, kteří už se v tom trošku orientují a ví, co to znamená ETF a ví, do čeho konkrétní ETF vlastně investuje. Pokud jste začátečník, tak věřím, že je to dobrá rada, že i ten větší poplatek té bance se vyplatí za to, že někdo jiný rozhoduje, co v tom vašem fondu bude. Takže nějaký třeba globální fond, který není úzce zaměří na jednu konkrétní zemi nebo na jeden konkrétní trh, jako je třeba AI nebo bankovnictví a podobně, ale klasický, nudný, globální akciový fond, který investuje po celém světě a má tam jak stavebnictví, finance, zdravotnictví, dopravu, tak to může být do začátku vhodný fond. A je dobré ale se vzdělávat, učit, zkoumat, hledat, projít si třeba i nabídku té banky, a zeptat se toho bankéře, hele, našla jsem si tady ty dva fondy, jaký je mezi nimi rozdíl. A když zjistíte, že ten člověk ví, o čem mluví, tak se můžete pustit do nějaké diskuze, nebo samozřejmě využít síť finančních poradců, různých poradenských skupin, tam jenom pozor na předplacené poplatky. Hodně makléřů prodává investiční fondy s takzvaným předplaceným poplatkem. To znamená, vy řeknete, že chcete investovat 10 let, tak oni po vás chtějí zaplatit ten poplatek na 10 let dopředu, aby ten poradce měl jako vyšší provizi. Existují i takzvané průběžné poplatky, kde vlastně z každé investice si ta firma a ten poradce ukousne maličkou část a ty mi přijdou osobně mnohem férovější, protože když za rok, za dva nebudete chtít nebo moc investovat s tím makléřem, s tou institucí, tak vlastně přestanete a nemáte u nich nějaké peníze za službu, kterou vlastně nevyčerpáte.
0: Nějaký závazek, který tam už prostě je a nejde to úplně jednoduše zrušit. Vy jste taky říkal, aby se člověk nebal třeba nějakých přešlapů, nějakých chyb. Stane se nám každému zákonitě, že nějakým způsobem proděláme? Je to součást toho balíčku nebo to jde i bez toho?
1: Tahle odpověď by si vyžádala víc času, který bohužel nemáme. Takže rychlá poznámka číslo jedna, ano. Pokud investujete dlouhodobě, zákonitě musíte zažít nějaké, řekněme, finanční krize, prasknutí bublin a podobně na tom trhu. To znamená, že vaše akciové portfolio poklesne třeba o 20-30%. Ztrátu zrealizujete ale pouze v tu chvíli, když to tehdy prodáte. Pokud v době poklesu vydržíte, držíte se svojí investiční strategie, ať už jste si ji vymyslela sama, anebo máte nějakého poradce v bance nebo u makléře, vydržíte, třeba dokupujete za levněji, tím pádem, když je pokles na trhu, tak ve chvíli, kdy přijde oživení trhu, přijde zase jako ekonomické oživení, tak akciové trhy porostou a vy vlastně na tom minimálně se dostanete zpátky. Někdy to trvá měsíce, někdy to trvá roky, záleží, jaký máte fond.
0: Můžete nám ještě na závěr říct, jaké byly vaše investiční začátky a jestli taky jste třeba udělal nějaké přešlapy, ze kterých jste se nějak poučil, což by třeba mohlo být hodnotné pro některé posluchače, kteří by měli zájem se tomu víc věnovat.
1: Ano, tohle by si zasloužilo nějaký samostatný vtipný pořad, protože ty moje chyby byly dneska, bych řekl, do očí bící, že jsem byl blbec a nedal jsem si pozor. Ale jako moje úplně první investiční zkušenost byla, když jsem začínal jako mladý ucho u makléřů, začal jsem prodávat pojištění a vlastně matka té naší společnosti šla na burzu. Byla to jedna veliká evropská pojišťovna a já jsem říkal, jo, vidím všechny ty týpky v těch kravatách a v těch bavorácích, tak to se bude určitě dařit dobře. Tak jsem šel, za poslední peníze jsem koupil akcie a 3 měsíce na to přišla ta finanční krize 2008. Já jsem vlastně byl ve ztrátě asi 70%, což pro mě tehdy bylo požehnání, protože jsem si uvědomil, že aha, tak nejsem neumilný, když je mi 20, a že se musím učit, vzdělávat se, takže jsem začal zkoumat ten trh, začal jsem číst investiční zprávy na jednom investičním serveru a začal jsem se učit porozumět těm souvislostem a díky tomu jsem dokázal potom nakupovat akcie, když byly opravdu jakoby někde kousek ode dna. A měl jsem potom další rok třeba 100% zhodnocení, protože jsem dobře koupil. Ale zároveň třeba natěšený tímhletím svým úspěchem, tak jsem pak bez hlavy začal kupovat cokoliv dalšího. A nakoupil jsem akci jedné firmy, která se obchodovala i v Čechách. A byla to firma, která jako jediná na světě vyráběla nějaký udělátka do televizí. A já jsem si říkal, tak to musí vydělávat. Tak jsem nakoupil akcie té firmy, bylo tam docela dost peněz. A po nějaký době šla ta akcie úplně do kopru, protože oni, aby si udrželi ten monopol, tak se extrémně zadlužili, aby kupovali své vznikající konkurenty, ale tím, že kupovali konkurenty, kteří ještě neměli žádnou vnitřní hodnotu, neměli žádný produkt, tak vlastně oni se předlužili tak, že nebyli schopni splácet své dluhy a skončili úplně. Takže já jsem přišel úplně o všechno tady v té konkrétní investici. A tohle všechno člověka potom vede k pokoře, že já tím přemýšlí. Dneska investuju do konkrétních kusových akcí už řekněme jenom třeba z 30%, a z větší části kupují ty podílové fondy, protože tam to rozhodnutí za mě dělají lidi, kteří jsou placení za to, aby od rána do odpoledne seděli, četli ty, řekněme, finanční výkazy těch firm, které mají v portfoliu, sledovali množství objednávek třeba dopředu a tak dál, takže mě to přináší určitý klid, že se tomu nemusím věnovat tak moc a zároveň to portfolio poměrně hezky vydělává.
0: Můžu se zeptat, kolik času průměrně vaším investicím tak týdně věnujete, aby jste si našel, nebo že jste si našel nějakou svoji vlastní udržitelnou cestu?
1: Já se tomu popravdě už nevěnuju tolik jako dřív a zabere mi to tak hodinu týdně.
0: Tak to si myslím, že je taková ještě doba, že se to dá nějakým způsobem zařadit do toho režimu, ale samozřejmě každý si musí posoudit sám za sebe. No, každopádně jste zmínil, že vaše chyby zpočátku byly do očí bijící. Já si říkám, že pro člověka, který začíná, to vůbec nemusí být snadné se v tom zorientovat. Dá se říct, že finanční trh je taková džungle?
1: V něčem jo, protože nám hodně chybí regulace. Zmiňoval jsem tady problematiku korporátních dluhopisů, kde dneska opravdu je velmi snadné vydat dluhopis a sehnat důvěřivé lidi, kteří vám dají peníze a vy jim pak nic nezaplatíte. A podobně je to třeba s regulací práce finančních poradců, kde si umím představit, že by mohla být v něčem jako přísnější, aby opravdu šlo nejenom o ten prodej, ale i o nějakou jako kvalifikovanou radu. Je třeba hrozně zajímavý a teď doufám, že mě poslouchá nějaký legislativec, protože dám příklad, já jako finanční poradce si budu s vámi povídat, budeme dělat komplexní finanční plán, uděláme nějaké životní pojištění, pojistíme auto, bydlení, pak se budeme bavit o penzi, takže vám prodám doplňkové penzijní spoření, nastavíme tam nějaký, řekněme, měsíční příspěvky a mě jako poradci zákon vyloženě ukládá, že vám musím říct, kupte si tenhle konkrétní fond. Pak uběhne 10 minut, budeme se bavit o investicích, to znamená vedle doplňkového penzijního spoření budete chtít investovat volně, využít třeba dlouhodobý investiční produkt a mně jako tomu samému člověku a vám jako té samé klience, tak mě zákon jiný zakazuje vám říct, který fond si máte koupit. Já vám musím představit třeba 10 fondů, které odpovídají nějakému vašemu profilu a vy si musíte vybrat sama. A takovýhle absurdity vlastně finanční poradci zažívají dnes a denně, takže tohle by určitě chtělo taky zlepšit a pak se věřím tomu zlepší i ty rady, protože ve chvíli, kdy budu moct jako poradce říct, ano, tenhle konkrétní jeden fond si můžeš koupit, dá to smysl, nastavíme tady 30%, tady 70%, uděláme takovou diverzifikaci, tak to bude mnohem jako snažší práce. Takže rada pro začátečníka, pokud najdete dobrého poradce, tak je to asi lepší, než se v tom plácat sami. Hledejte poradce, který vám chce nejenom prodat, ale doopravdy se zajímá o vás, o vaše potřeby. Je ochotný trávit čas i tím, že vám jenom vysvětluje, jak to funguje, co to znamená. Nevidíte na něm ten tlak, že už za hodinu musím být někde jinde a tak si to rychle koupu, už jsem s tebou strávil 2 hodiny. Takže hledejte spíš někoho, kdo vám chce skutečně pomoct a tomu dejte vydělat. Protože sice jsou provize pro poradce jako vysoké, ale když je to člověk, který vám opravdu pomůže se zorientovat na tom trhu a pomůže vám zhmotnit to bohatství vaše, ať už je malé nebo velké, tak si myslím, že si tu provizi zaslouží, zvlášť oproti těm rádoby poradcům, který jenom prodávají.
0: To byl Michal Soukup, se kterým jsem si o investování povídala na festivalu United ve Vsetíně. Děkuji za váš čas a za rozhovor.
1: Já moc děkuju za milý společný čas i za to téma.
0: Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí také Jana Rambousková a přeje všem hodně štěstí, pokud se rozhodnete své peníze do budoucna jakýmkoliv způsobem investovat.

zamykat usta i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řádů.

keby si tak bol. Veril by som na večnosť a času mal večne dosť.

0: Tady je Proglas.
1: Ladíte k nám.
2: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem. Nejsem sen, co ti patří, protože zářím. Ani obrazem v cizím rám, ideálem v prvním plánu, ani tvoje

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: dnešní části si přiblížíme stav, ve kterém se někdy nachází každý z nás. Duchovní znechucení, neútěcha. V příští části pak budeme hovořit o tom, jak se v těchto chvílích zachovat. Nemocní cítívají odpor k jídlu. Něco podobného bývá i v duchovním životě. Vzniká nechuť ke všem pobožnostem, odpor k myšlenkám a řečem o Bohu. Tento stav bývá i zaviněný. Ten, kdo se rád zabývá jinými záležitostmi než duchovními, nemůže ovšem cítit zvláštní přitažlivost k modlitbě, k návštěvě kostela, ke svátostem. Stará zkušenost ostatně učí, že nás nikdy zvlášť neláká to, co děláme nedbale a povrchně, do čeho se nevžijeme celým srdcem. Nechuť a odpor ke zbožnosti se však častěji projevuje i u těch, kteří se dávají do služby Boží s velkým žárem. Jdou-li dva společně a jeden pospíchá, druhý zůstane pozadu. Podobné rozdvojení vzniká i v člověku. Vůle spěchá, chce co nejrychleji uskutečnit všechno dobré. City a náklonost mají větší setrvačnost, zůstanou pozadu, někdy se pak docela vzpírají. Je to pocit jakési prázdnoty, jaký má ten, kdo starý domov opustil a nový ještě nenašel. Svatá Kateřina z Janova píše ve svém Pojednání o očistci. Zdá se mi, jako by se můj duch odcizil všemu, co ho může posílit nebo potěšit. Netoužím ani po duchovním, ani po světském. Světice míní, že takový stav je v očistci. Vyskytuje-li se i zde na zemi, má stejný smysl. Očištění duše. Podobně, jako jsou změny v přírodě spojeny s překážkami a obtížemi, tak jsou bolestná období i v růstu duševním. Bouře na jezeře stíhá učedníky Kristovi při plavbě na druhý břeh. Nazývám neútěchou, píše svatý Ignác, pravý opak pravidla třetího, kde se mluví o útěše, jako temno v duši, zmatek v ní, hnutí k věcem nízkým a pozemským, neklid z různých znepokojení a pokušení, působící hnutí k nedůvěře, stav bez naděje, bez lásky, když se duše cítí docela lenivá, vlažná a jako odloučená od svého stvořitele a pána. Neútěchy známe z denního života jako pocity lenosti, nechuti, odporu a podobně. Jsou to obyčejně proměnlivé nálady, chvilkové nebo i delší. V životopisech svědců se dočteme o těžkých zkouškách, které vyžadovaly heroickou sílu. To, co nám píše svatý Jan od Kříže o temné noci plné úzkosti, bylo všechno osobně prožito. Svatá Jana ze Chantal prožila 3 léta těžkých vnitřních zkoušek, z nichž se jen pomalu a těžko dostávala pod silným vedením svatého Františka Salaského. I svatá Terezie od dítěte Ježíše si povzdechla o svém životě v karmelitánském řádě, na který se tolik těšila. Byl to můj ženich, který je ženich slz a ne úsměvů. Zdálo se jí, jakoby mezi ní a nebem byla zeď čím dál vyšší a čím dál neproniknutelnější. Ještě poslední ráno před smrtí šeptala, je to pravá agónie, ve které není ani trošičku útěchy. Nikdy bych si nebyla myslela, že je možné tolik trpět. Svatý Filip Neri říkával, život duchovního člověka je útěcha, potom zkouška, potom zase zkouška a nová útěcha a potom zase zkouška. Těžší je tento pocit opuštěnosti, připojí-li se k němu dojem, že nás Bůh trestá, že nás stíhá jeho spravedlnost. Svatá Terezie píše v takovém okamžiku, měla jsem pocit, že jsem tak zlá, že se mi zdálo, jako bych byla já příčinou všech hříchů, všeho zla a všech bludů, které zaplavují svět. Pak pokračuje. Taková zkouška duši rozpoltí, zdá se, jako by na dobro vzala za své její jednota. nejtěžším stupněm opuštěnosti však stíhá některé vyvolené duše. Zdá se jim, jako by je Bůh zavrhl a navždy se od nich odvrátil. O svých studiích v Paříži prožíval tento stav delší dobu svatý František Saleský. Olier píše v deníku, že si připadal jako Jidáš, proti kterému se postavili všichni andělé a svatí.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
1: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

Začíná posluchačská hitparáda na Proglasu s pořadovým číslem 1539. Pořadem vás provede Milan Tesař. V příští hodině si řekneme, jak se umístily jednotlivé písně z minulého kola a představíme si samozřejmě také tři novinky. Už teď jsem zvědavý na to, jak se vám budou líbit. Pojďme si rovnou pustit první z nich. Skupina Zimní pneu se věnuje poměrně experimentální alternativní hudbě. Na svém albu Casio Metal se pokusila přiblížit zvuku hudby 80. let. Vedle náročnějších skladeb s názvy jako Čisti si zuby mezizubním kartáčkem nebo Nejkrásnější písnička na světě, pak na albu najdeme i následující jasný hit. Je to naše 12. místo, píseň se jmenuje Áďo Bárky a já ji za chvíli spojím s naší dnešní anketou. Co jste

To byla tedy skupina Zimní pneu a píseň Áďo Bárky. Neptejte se mě, co to znamená. Kromě názvu této písně jsem žádný jiný výskyt tohoto slova nenašel, ale právě proto to spojím s dnešní anketou. Zkuste vymyslet, co by to mohly být Áďo Bárky. Případně, to je druhá část úkolu, si zkuste vzpomenout na nějaké podobně záhadné slovo, které jste někde potkali a vlastně nevíte, co si pod ním představit. Pokračujeme na 11. místě se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nvotovou a jejím singlem, také s krásným názvem Krásamota.

Do naší hitparády hlasujete tak, že si vyberete tři písně z naší nabídky. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Hlasujte e-mailem nebo přes formulář na našem webu do středečního poledne. Desátý je František Zeman. Podnikatel, který si ve věku kolem 50 plní sny a s profesionálními hudebníky natáčí alba. Nedávno mu vyšlo druhé, nazvané Kluci ze šťastné planety. Já z něj vybírám píseň Tak to prostě chodí.

S novými písněmi se nám dnes představili duo Zimní pneu, Dorota Nvotová a František Zeman. Ještě jednou připomínám, že si vybíráte 3 písně ze všech 12, které v pořadu uslyšíte. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Z novinek na hudebním trhu vás upozorním na skupinu Officina Zoe z jižní Itálie a její album Marie Marene, momentálně 2. v žebříčku World Music Charts Europe. Akordeonista Jakub Jedlinský a houslista Pavel Fischer vydali společné album s názvem 300 vlaků. Jako host na něm zpívá Iva Bitová a akordeonista Vojta Drnek vydal sólové album Lost Wisdom, které natočil ve vodojemech na Žlutém kopci v Brně, tedy v prostředí s jedinečnou akustikou a dlouhým dozvukem. S Vojtou Drnkem i s duem Jedlinský a Fischer chystáme rozhovory do pořadu Jak se vám líbí. A během podzimu bych se měl na světovém hudebním veletrhu Vomex setkat i se zástupcem kapely Officina Zoe. Z prvního místa na 9. klesá skupina Papíroví draci, které dnes po 6 kolech měníme píseň. Ta nová se jmenuje Papíroví draci.

ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

Na mou otázku týkající se složitosti nebo jednoduchosti hlasování do hitparády odpověděla posluchačka Marie. Vážně mě chce někdo připravit o potěšení, písně a hudbu poslouchat a pak se rozhodovat, které písně se mi tak líbí, že je mohu obodovat? Při jejich dobrém umístění se z nich znovu těšit při dalším pokračování hitparády? Je to samozřejmě reakce na to, že někteří příznivci jednotlivých kapel si požitek poslechu celého pořadu dopřát nechtějí a rádi by jen jedním jednoduchým klikem svým oblíbencům přidělili body. Záměrně však máme systém o něco složitější, aby to některé z těchto klikačů odradilo. Na druhou stranu vůbec nemám nic proti tomu, když někdy pošlete jen hlasování bez dalších poznámek. I toho si moc vážím. Ale platí, že hitparáda pro mne není jen statistikou, ale možností zjistit, co se vám na našem vysílání líbí nebo naopak nelíbí. 8. místo Petr Linhart a Urbex až na ex.

francouzská skupina Les Gardons-Bains a 27. září Vertigo. Koncert herce a zpěváka Igora Orozoviče proběhne 13. září v Brně na Špilberku. V rámci Jazzfestu Brno zahraje v neděli 13. září v brněnském klubu Sono skupina Snarky Puppy. O den později Snarky Puppy vystoupí ve velkém sále Lucerny v Praze. Samson a jeho parta hraje 23. září v Brně na Musilce. V ten týžden má v Brně u kouřícího králíka koncert Jiří Konvrzek. Anglický písničkář James Harris bude hrát 6. října ve Staré pekárně v Brně. Mezinárodní festival Jazz Goes to Town se koná v Hradci Králové od 6. do 10. října. Jeho hlavní koncerty mají mota Mapa ticha, Vůně džungle, Ostrovy a oceány, Tajuplné dálky a Cesta do neznáma. Marta Tepfrová hraje u kouřícího králíka v Brně 8. října. Duet Tomáše Kluse a Věry Martinové Magnetické bouře postupuje na 7. místo.

JQPG je přezdívka, pod kterou vystupuje křesťanský rapper Jakub Tichý. Rozhovor s ním budeme v pořadu Jak se vám líbí vysílat v pátek 11. září. V pondělí 14. září v našem studiu zahraje kapela Slehni mech. V úterý 15. září si můžete poslechnout rozhovor s Pavlem Kopřivou, kapelníkem skupiny Folk Team, o novém albu Na konci světa. Ve středu budu hovořit se slovenskou zpěvačkou Julií Kozákovou a ve čtvrtek

čtvrtek u nás bude hrát rocková kapela Seikory. Speciální věc pro vás chystám na sobotu 12. září do pořadu Slyšte lidé. Tentokrát se nebudu věnovat hudebním novinkám, ale naopak. Proberu se svými oblíbenými kapelami a hity z 90. let, písněmi, které jsem kdysi měl nahrané na magnetofonových kazetách a dodnes pro mne hodně znamenají. Na co se tedy můžete těšit? Na mé stále oblíbené U2, na britské kapely Del Amitri, James nebo The Beautiful South, na zpěváka Morrisseyho nebo třeba na jednu z mých také dodnes nejoblíbenějších kapel Inspiral Carpets. To bude tedy v sobotu 12. září v 19.15. Teď Lenka Filipová a Norský dřevo, místo šesté.

napíšem tuhle divnou kapitolu. Kdo asi z nás dvou měl rád víc, chtěli jsme všechno nebo nic.

Přidám ještě další pozvánky. Hervé Sam ze Senegalu zahraje 17. září v divadle Dobeška v Praze. Skupina Boudoir Staré dámy představí své nové album 3. října v Brně v klubu Leitnerova. Skupina Hunhurtu ze sibiřské Tuvy má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. Koncert zpěvačky LP se koná 9. listopadu v O2 Univerzu v Praze. 30. ročník festivalu Blues Alive bude probíhat od 12. do 14. listopadu v Šumperku. Vystoupí na něm například Ivan Hlas, Jimmy Carpenter, Marie Putnerová, Wolf Lost in the Poem, Charlie Slavík Review, O.J. Žlábek Band, Leila Musselwhite, Janiva Magnes nebo Luther Dickinson. Kde jinde by měla v hitparádě být kapela Elektra 5 než na 5. místě? Krásně to vyšlo, píseň se jmenuje Ty nebo já.

Růžena ze Slovenska napsala: Hitparáda na Proglasu pro mě znamená stišení a zamyšlení, a to nejprve při jejím poslechu a později také při hlasování. Nemyslím si, že hlasování do Hitparády je komplikované. Přes formulář se to dá vyřídit rychle a protože přehled výsledků Hitparády i nasazených novinek je promptně k dispozici online, lze hlasovat pro svého favorita vlastně i bez toho, aby fanoušek poslouchal celou hitparádu. Kdo se o obsah hitparády a další informace zajímá hlouběji, ten si pořad poslechne podrobněji. Vím, že v současnosti mnozí lidé považují za ideální vyřešit všechno jedním kliknutím, ale je otázka, zda by to byla skutečně změna k lepšímu nebo jen k větší povrchnosti. Já děkuji a odtajňuji čtvrté místo, Radůza a Stříbrná dýka.

Posluchač Marcel napsal, co se týče hlasování do hitparády, vyhovuje mi současný systém s aktivním zapojením posluchačů a nic bych na něm neměnil. Já jsem Marcela vylosoval a pošlu mu odměnu. Ze všech hlasujících dostane dárek Bohumila Mrzenová z Jistebnice. Gratulujeme Trojka, Filip Pícha a Koberec.

0: Filipe, klapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šop.

Posluchač Petr napsal, hlasování mi přijde naprosto adekvátní. Pro mě osobně není vůbec složité a líbí se mi, že jednorázoví hlasující nemůžou úplně přebít nás, pravidelné posluchače. Ale na druhou stranu je pravda, že když se s někým bavím o tom, že náš společně oblíbený interpret boduje v hitparádě, je často mého známého nemožné přemluvit, aby hlasy poslal, protože je to pro něj nepřekonatelně těžké. Já děkuji Petrovi i všem ostatním, kdo se do ankety zapojili. Druhé místo Markéta Irglová a Petr Rybís Tomán a píseň s textem Michala Horáčka Proč právě já?

Do tohoto kola hitparády nepostoupili slovenské duo Hmlisto, taktéž slovenský písničkář Peter Janků a olomoucký písničkář Semiš. Vítězem 15. 39. kola hitparády na Proglasu se stává Pavel Čadek a píseň Tamten, tamto. Hlad.

vlast. Vždyť na chléb i loupáček můžu mít vlastní sáček a na sebou kafíčko, nemusím dávat si víčko. I když za planetu rád se modlím obětovat, kus pohodlí odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní. Ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

Poslouchali jste hitparádu na Proglasu. Hlasujte prosím do středy poledne pro 3 písně z této naší nabídky.

0: víc, chtěli jsme všechno nebo nic.
1: Šestka, Lenka Filipová, Norský dřevo.

dvojka Markéta Irglová a Petr Rybíz Tomán. Proč právě já? S textem Michala Horáčka.

Pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Přes přechod slepce a naopak v diskontu nepředbíhá celou frontu, když otevře nová pokladna.

Krásný večer, milí posluchači Rádia Proglas. Je první letní neděle a právě začíná Soaré, pořad, který vám každý měsíc nabízí pozoruhodné hudební ukázky a zajímavosti ze světa klasiky. V letošním roce české hudby připomíná hlavně naše přední autory, jmenovitě Josefa Suka, Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka nebo Bohuslava Martinu. Dnešní pořad je ale věnovaný slavnému dirigentovi. Dne 29. června 2024 uplyne 110 let od narození Rafaela Kubelíka. Soaré je tedy připravené právě o něm. Pořadem vás bude provázet Kateřina Grafová. Rafael Kubelík, mimořádný umělec světového jména. Celý svůj život vroucně miloval svou vlast a usiloval o demokracii a svobodu projevu. Narodil se v roce 1914 na zámku v obci Bíchory ve Středočeském kraji. Toto sídlo koupil v roce 1904 jeho otec, houslový virtuóz Jan Kubelík. Rafael byl jeho nejmladším synem, kterého měl se svou ženou, maďarskou hraběnkou Marian Rozenou Čákysel. Rafael Kubelík už od dětství projevoval velké hudební nadání. V 15 letech začal studovat na Pražské konzervatoři a v roce 1934 ve svých necelých 20 letech poprvé řídil Českou filharmonii. Zhruba ve stejné době doprovázel svého otce Jana na klavír. Koncertoval s ním v Rumunsku, Itálii a Spojených státech. Po návratu byl stále v kontaktu s Českou filharmonií. Velice brzo si získal přízeň tohoto orchestru a v roce 1937 s ním podnikl zahraniční turné po Anglii, Skotsku a Belgii. Zastupoval tehdy nemocného Václava Talicha. První dva roky druhé světové války byl Rafael Kubelík uměleckým vedoucím opery v Brně. Po uzavření divadla nacisty se stal šéfdirigentem České filharmonie. Přes nelehkou dobu přísné cenzury vždy prosazoval tvorbu našich autorů a svou dramaturgií přinášel lidem naději. Podařilo se mu například uvést Janáčkova Tarase Bulbu nebo Smetanovu Mou vlast. Tu dirigoval i po osvobození v roce 1945 na Staroměstském náměstí na koncertě Díků vzdání. Po válce Rafael Kubelík významně přispěl k založení prestižního festivalu Pražské jaro, jehož první ročník i slavnostně zahájil. Zasloužil se také o navrácení Rudolfina České filharmonii a o zestátnění orchestru. Vše se změnilo až v roce 1948. Po komunistickém puči Rafael Kubelík ve své zemi už zůstat nechtěl. Své definitivní rozhodnutí provedl v létě, kdy odjel na festival do Edinburgu. Z něho se už do Čech nevrátil. Čekalo ho více jak 40 let života v exilu, během kterých netušil, zda se ještě někdy do své rodné země podívá. Za tu dobu se vypracoval na světově uznávaného dirigenta. Už v 50. letech přijímal prestižní nabídky. Stal se šéfdirigentem orchestru v Chicagu, několik let vedl Královskou operu v Londýně, kde pravidelně uváděl česká hudebně jevištní díla, například Smetanovu Prodanou nevěstu nebo Janáčkovu Její pastorkyni. Hostoval také ve Vídeňské a Izraelské filharmonii. V roce 1961 přijal nabídku v Mnichově, kde dalších 18 let řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Za jeho působení prožívalo toto hudební těleso svou zlatou éru. Patřilo mezi špičkové orchestry. V 70. letech Rafael Kubelík šéfoval i metropolitní operu v New Yorku. Svou uměleckou kariéru ze zdravotních důvodů ukončil až v roce 1985. Ve svých více jak 70 letech. Příval nové životní energie pocítil až po sametové revoluci. V roce 1990 s velkou radostí přijel do Prahy. Po 44 letech stál znovu před Českou filharmonií, se kterou zahajoval festival Pražské jaro. Ve stejném roce získal i čestný doktorát Karlovy univerzity, o rok později řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Čechách ale natrvalo nezůstal. Poslední léta svého života Rafael Kubelík strávil ve Švýcarsku, kde také 11. srpna roku 1996 zemřel. Je pochovaný na Vyšehradském Slavíně vedle svého otce Jana. Dnešní soaré tohoto výjimečného dirigenta nejprve připomene hudební ukázkou z jeho vlastní skladatelské tvorby. Pustíme si první větu z novodobé symfonie s názvem Orfikon. Ta zazní z nahrávky Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou samotného autora Rafaela Kubelíka.

Rafael Kubelík celý svůj život kladl důraz na vzájemnou toleranci. Usiloval o tvůrčí a myšlenkovou svobodu a ctil českou kulturní tradici. Na rozvoj jeho osobnosti měl vliv už jeho otec. Později na něho vzpomínal slovy. Důležité pro mě zůstalo, že můj otec, který musel po celý život bojovat s tolika překážkami, zůstal pro mě vždy jasným vzorem. Jeho svět měl v sobě dávku přímé lidskosti, účinkující na hudební tvorbu teplem a tradicí, což obojí pramenilo z dob, ve kterých ještě existoval humanistický duch. Rafael Kubelík během svého dlouhého působení v cizině neúnavně a intenzivně propagoval díla našich předních skladatelů. Už jako mladý uvedl. Jako malý národ nemůžeme v cizině vítězit, než představíme se světu jako národ vysoké umělecké kultury. Nejenže českou hudbu často dirigoval po celém světě, spolupodílel se také na velké množství nahrávek. Mezi jeho významné počiny patří například kompletní natočení Dvořákových symfonií s berlínskými filharmoniky a celkem 6 nahrávek Mé vlasti v Chicagu, Vídni, Bostonu, Římě, Mnichově a v Praze s Českou filharmonií. Jak už bylo řečeno, nejdelší dobu v roli šéf-dirigenta Rafael Kubelík strávil se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu v Mnichově. Jeho přístup k muzikantům byl vždy kolegiální a inspirující. Sám řekl: nemohu dávat rady orchestru a být neskázněný sám v sobě, být primadonou a nechat se vyvést z míry nedobrými okolnostmi. Jsem ten 115. před 114 hráči v orchestru. Vedle koncertních cest se s tímto tělesem podílel na vzniku mnoha gramofonových desek. Mimořádné bylo jejich společné natočení všech Mahlerových rozsáhlých symfonií. Jednu z nich s číslem 8 si pustíme i dnes. Její první větu zahrnující hymnus Veni Creator Spiritus zařízení Rafaela Kubelíka uslyšíme se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu.

další části dnešního pořadu Soaré si Rafaela Kubelíka připomeneme jako člověka, kterému nikdy nebyla lhostejná politická situace v jeho milované vlasti. Proti totalitnímu režimu se jasně vymezil už v roce 1948, kdy se rozhodl pro emigraci. Jak uvedl, opustil jsem svou vlast, abych nemusel opustit svůj národ. Na nepříznivou situaci v rodné zemi reagoval i v srpnu roku 1968, kdy zorganizoval protest více než stovky umělců. Mezi nimi byl například Rudolf Firkušný nebo Igor Stravinský. Silně prožíval i mocenský útlak příznivců Charty 77. Spolu s houslistou Jehudy Menuhinem napsal dokonce dopis Leoninu Brežněvovi, ve kterém žádal o propuštění Václava Havla z vězení. Jak je známo, tak Rafael Kubelík už po roce 1985 nedirigoval kvůli bolesti kloubů. Jeho navrácení se k umělecké činnosti v Československu po listopadových událostech v roce 1989 bylo proto o to vzácnější a radostnější. Vášnivě jsem na tento okamžik čekal a věřil jsem, že jednou přijde. Jsem vděčný Bohu, celému národu, přátelům a vám všem. To byla první Kubelíkova slova, když 8. dubna roku 1990 přiletěl domů. Jako kdyby se opakovala historie a atmosféra z roku 1945 a 1946. Rafael Kubelík opět zahajoval s Českou filharmonií Pražské jaro a v červnu dirigoval Mou vlast na Staroměstském náměstí, tentokrát s filharmoniky z Prahy, Brna a Bratislavy. Famóznímu koncertu Vzájemného porozumění přihlížel i sám prezident Václav Havel. Rafael Kubelík dostal několik vyznamenání. Vedle již zmíněného doktorátu Karlovy univerzity a řádu Tomáše Garrigua Masaryka získal i doživotní titul čestného dirigenta České filharmonie a titul čestného občana Prahy a Brna. Po roce 1991, kdy naposledy řídil Českou filharmonii během turné po Japonsku, žil ještě dalších pár spokojených let ve Švýcarsku. Milí posluchači, náš pořad se už pomalu chýlí ke konci. Dříve, než se rozloučíme, vraťme se teď znovu k tomu nezapomenutelnému okamžiku, kdy Rafael Kubelík v roce 1990 zahajoval s Českou filharmonií festival Pražské jaro. Z tohoto koncertu se zaposlouchejme do jedné z šesti symfonických básní Bedřicha Smetany. Z českých Luhů a hájů právě teď bude dirigovat Rafael Kubelík. Přeji vám všem příjemný poslech. Loučí se s vámi Kateřina Grafová.